marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

vzhled na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami.

0: jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev, od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
1: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
0: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
1: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
0: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
1: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
0: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
1: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
0: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružinínkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
1: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
0: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
1: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
0: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy, zase v závislosti na použitém mořidle, a používá se náť nebo samostatná květenství.
2: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: A vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, jednou to, aby si nezvyk.
3: Tak.
0: A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 0,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrus toho stromu a ten starý obrus, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom Příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skoro vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o další 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skoro 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaďonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjockey, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsmev bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily a pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Richard Müller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

0: Taky si nekoupíš.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je věc můj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Děčín dnes pořádá svoz velkoobjemového odpadu. Liberecký dopravní podnik dnes pustí poprvé veřejnost do garáží autobusů. Německá strana AfD podala trestní oznámení na kancléře Merce. Bude zataženo až oblačno, během dne i polojasno, teploty do 23 stupňů. Krásné sobotní ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. V Děčíně dnes znovu proběhne akce s názvem Ukliďme Děčín. Obyvatelé můžou od 6 do 18 hodin odevzdat velkoobjemový odpad i elektroodpad do speciálních kontejnerů rozmístěných po celém městě. Bude do nich možné vhodit například madrace, koberce anebo vyřazený nábytek. Součástí akce bude taky společný úklid Labského nábřeží. Ten začne v 10 hodin. Desítky dětí a mladých lidí, kteří trpí duševními poruchami, prošly péčí týmu duševního zdraví při diakonii v Mostě, a to za rok jeho existence. Zájemci najdou odborníky nově v ulici Jaroslava Seiferta, kam se tým přemístil ze sídla mostecké diakonie. Důvody vysvětluje její ředitelka Markéta Střížová.
2: Jsme vyhodnotili, že pro práci s klienty potřebujeme trochu jiné prostory, které budou klidnější, kde se naši klienti budou cítit lépe. Za rok 2025 jsme pracovali s 50 klienty. Tým v tuhle chvíli tvoří 3 sociální pracovníci a 1 terapeut.
0: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou otevře veřejnosti své zázemí. Na dnešek připravil den otevřených dveří ve dvou svých areálech. Novinkou pro veřejnost bude například hala na opravy a generální revize autobusů městské dopravy, říká mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
3: Poprvé ukážeme program v autobusových garážích v Liberci ve Vilové ulici a historické tramvaje v Tatranské ulici v areálu vozovny a bude jezdit každou čtvrt hodinu speciální autobus na trase Fignerova nádraží, autobusové garáže a zase zpět.
0: Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Jak pátek její představitelé uvedli, ohradili se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merc to řekl ve středu při kritice strany a jejího plánu tzv. Remigrace v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na severu Čech převážně zataženo až oblačno, přehánky ojedinělé a během dne ubývání oblačnosti až na polojasno. Nejvyšší denní teploty do 23, na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou počítejte, řidiči, v Krupce na Teplicku, uzavřené jsou ulice u stadionu a taky na Hamrech. Aktuálně jedete bez neho, tak vám přeji i dál šťastnou cestu a krásné sobotní ráno s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno vám už popřála ve zprávách Jana Moravcová, já to činím také, takže pokud jste si při sobotě přivstali, tak za malou chvíli pohled do kalendáře. Dnes máme 12. září. Před 17:30 se pak podíváme do Zubrnic, protože tam si dneska můžete vyzkoušet hořký cider. Reportáž ze stáčení do lahví si poslechnete před 17:30. A teď už písničky, které nestárnou, Karel Gott a Šarlotka nebo Janek Ledecký.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: 5 hodin a 12 minut. Tak to byl Karel Gott se Charlotkou a my už se můžeme podívat do kalendáře. Dneska je 12. září a slovo teď dostane Petr Jungmann se svým kalendářem. Co zajímavého na dnešek našel?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Pod Libeňským mostem. Obec Libeň.

0: Byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její osmou čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
1: Požehnej Pán Bůh.
0: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
2: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
0: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufřík a vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 18 minut, aktuální teploty venku většinou okolo 10-11 stupňů Celsia, takže je relativně chladné ráno. Pokud se podíváme na radar, vidíme i drobné přehánky, třeba v okolí Benešova nad Loučnicí nebo Kadaně. A předpověď tam mluví o tom, že bude zpočátku většinou místy polojasno až oblačno, během odpoledne velmi výjimečně možnost přehánky, později k večeru bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
0: Český rozhlas Sever.

0: Tak to byl Dan Bárta a 8 minut před půl šestou teď míříme do Zubrnic. Tam se totiž dneska budou dít věci. Dneska by tam měli zamířit všichni, kteří mají rádi cider. Je to kvašený jablečný nápoj a přiveze ho tam hned několik regionálních výrobců. A přivezou i jiné jablečné nápoje. Ciderfest začíná ve Skanzenu v 11 hodin a bude tam samozřejmě možné ochutnat i nápoj vyrobený z jablek z původních starých odrůd právě ze Zubrnic.
1: No dobrý, to je určitě nový.
2: Teď je to umývání horkou vodou na 3x, umývání vlastně té šroubovice a u závěru u každé lahve jednotlivé, tak aby byla opravdu sterilní.
3: Karel Konopka ze Zubrnického skanzenu se připravuje na stáčení sajdru. Přitom vysvětlil, proč bude festival kvašeného ovoce právě v Zubrnicích.
2: Ta tradice tady byla samozřejmě jako, my jsme tady v zahradě Čech, že jo, České středohoří a tak dále, takže tady všude ty ovocné sady jako byly a ty různé způsoby zpracování, ty kvašené nápoje prostě byly jako přirozený. Nebylo to jako ve velkým, bylo to velice víceméně jako ty mošty a to konzervování různý, například v těch církvicích na té pohlednici, kde z přelomu století je opravdu jako napsáno Siderie Církovic. I ten název máme jako doložený vlastně, že to tady jako bylo. S tím ovocem se jako kšeftovalo, že se vlastně vyváželo jako po labi.
3: Kvůli jarním mrazům a letnímu vedru a suchu mají sadaři na severu Čech až o čtvrtinu menší úrodu. Karel Konopka si ale na nedostatek jablek na Zubrnicku nestěžuje.
2: Tady víceméně ty jablka jsou a ono taky ty starší odrůdy, tak ty jsou prostě odolnější a vydrží a jako tady, když se jede třeba ze Staňkovic na Zubrnice, ze Řepčicema, ty aleje jsou prostě jako plný hruškové aleje, tady jsou jako narvaný jako krásně.
3: S Karlem Konopkou jsme se vrátili k sajdru a k tomu, co je pro jeho výrobu nejlepší.
2: Je tady ideální, suchý, osvětlený sklep a stabilní teplota, no. Protože kvašené nápoje potřebujou. Máme vymitovat to, že bychom mohli přistoupit ke stáčení sajdru, takže já si tady vezmu hadičku, nasajeme a teď můžeme tady z toho krásného starého demižonu do těch recyklovaných lahví začít stáčet.
3: Cider ze starých jablečných odrůd můžou zítra ochutnat návštěvníci Zubrnického Ciderfestu. V láhvích už je i jeden druh s netradiční chutí.
2: Máme tam jednu neurčenou odrůdu, která je mimořádně hořká a to bude fakt jako opravdu pro fanšmekry.
3: Zve Karel Konopka. Z Litoměřicka Jakub Kalav, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Moise sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Za 3 minuty už bude 17:30 a na Českém rozhlasu Sever uslyšíte další zprávy. V Ústí nad Labem dneska v 6 hodin začíná uzavírka v Přístavní ulici. Ta dopravní omezení potrvají do neděle do 20 hodin, tak s tím počítejte. I o tom uslyšíte ve zprávách od Jany Moravcové.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem dnes v 6 hodin začíná uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. V Zubrnickém skanzenu se dnes koná akce věnovaná kvašeným jablečným nápojům. Návštěvníci je můžou ochutnat od regionálních výrobců. Festival začíná od 11 hodin a končí v 19 hodin. Městská policie v Jablonci nad Nisou zvýší dohled v ulicích Vysoká a Jitřní na sídliště Šumava. Rozhodli o tom zastupitelé města. Hlídky strážníci posílí hlavně v noci a o víkendech. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Připomíná, že včasná a správná reakce může někomu zachránit život. Hokejistům Chomutova nevychází vstup do nového ročníku Maxaligy. Prohráli i druhý zápas a v tabulce jsou poslední. Piráti, za které skórovali Schiller a Hanzl, podlehli Slavii Praha 2-3. Litoměřice nastoupí od 16 hodin v Kolíně. Dnes čekáme většinou proměnlivou oblačnost a během dne přehánky, teploty do 23, na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Uzavírku očekávejte řidiči v Lounech v ulici 5. května a v Litoměřicích je nově uzavřena ulice Karla 4. To byly zprávy o 17:30. Pěkné ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy v 17:30. Za chvilku Babské rady, budeme se bavit o hortenzích a pak zase něco pro změnu o zdraví, tentokrát o kreatínu, o kterém podle Evy Bucharové koluje spousta polopravd. Tak snad to dáme do pořádku. Teď už nám zaspívají Michal Tučný nebo Lenka Filipová a Leny.

0: Michal Tučný a Český rozhlas Sever. A teď už Babské rady určitě pro ty z vás, kteří rádi pěstujete hortenzie. Víte, co všechno může ovlivnit barvy jejich květů? Jestli se jim daří lépe ve stínu nebo na slunci? Odpovědi nabídnou naše Babské rady.
1: Babské rady.
2: Růžové, fialové, bílé, modré. Hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známých okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzií jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45. Aktuální teploty od 10 do 12 stupňů Celsia. Radar ukazuje srážky v okolí Žatce. Jsou to drobné přehánky. Ona o nich mluví i předpověď. Má být oblačno až polojasno. Během odpoledne výjimečně možnost přehánky. Pak bude přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Je právě 6:45. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Teď budeme chvíli mluvit o zdraví, protože na řadě je kreatin, o tom koluje spousta mýtů a polopravd. Třeba, že se hodí jenom pro sportovce, ale přitom kreatin je látka tělu vlastní. A jak v organismu funguje, připomene Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Kreatin je látka, kterou si tělo částečně vytváří samo. Částečně ji přijímáme z potravy, hlavně z masa a ryb. V organismu hraje klíčovou roli při tvorbě energie. Kreatin ale není jenom o svalech. Může mít pozitivní vliv i na funkci mozku, paměť a mentální výkon, což z něj dělá zajímavý doplněk nejen pro sportovce, ale právě i pro běžnou populaci. Jedním z nejčastějších mýtů je, že kreatin způsobuje nežádoucí přibírání na váze. Ve skutečnosti je to trochu jinak. Kreatin skutečně může vést k nárůstu tělesné hmotnosti, ale nejde o tuk. Dochází k navýšení množství vody uvnitř svalových buněk, což je naopak žádoucí, protože hydratovaný sval lépe funguje a regeneruje. Kreatin je přínosný pro každého, nejen pro vrcholové sportovce. Může pomoci s vitalitou, s celkovou kondicí. Kreatin není zázračná látka, ale při správném použití představuje jednoduchý a efektivní způsob, jak podpořit fyzický i mentální výkon. Kreatin je dostupný ve formě prášku. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dnes je Světový den první pomoci. V Lounech se dnes koná festival sportu. V rámci Dnů evropského dědictví se dnes v Litoměřicích veřejnosti otevřou umělecké ateliéry a taky gotická sklepení. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ojediněle přehánky během odpoledne a teploty do 23 stupňů. Krásné sobotní ráno, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
4: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi. Lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
2: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí taky možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě. V Litoměřicích kulturní instituce spojily Dny evropského dědictví a Dny otevřených ateliérů Art Districtu. V gotickém dvojčeti vystavují svá díla místní umělci. Lidé si tam odpoledne můžou vyzkoušet litografii. Letos je to 230 let od vynálezu této techniky. Od 17 hodin tam, tedy v gotickém dvojčeti, začne program ke 470 letům domu u Modrého zvonu se sousedskou hostinou, koncertem sboru Veselé chvíle v historickém sklepení a taky projekcí.
5: Kromě toho bude na tržnici Felixe Holcmana bleší trh. V technickém klubu mládeže si návštěvníci můžou vyzkoušet například 3D tisk, šití nebo programování. Připravená je také komorní výstava a kreslířský koutek v Litohubu. V čokoateliéru Bonbon si lidé můžou vyrobit vlastní francouzskou pralinku a Severočeská galerie výtvarného umění připravila mimo jiné workshop akční grafiky. Litoměřic, Jakub Kalaf, Český rozhlas.
2: Během Dnů evropského kulturního dědictví můžou zájemci v Ústí nad Labem navštívit taky třeba Šichtovu vilu nebo sídlo Českého rozhlasu Sever v ulici Na Schodech, tedy Wolfrumovu vilu. Na baseballovém hřišti Masarykových sadů v Lounech dnes od 10 hodin začíná festival sportu. Podle Městského informačního centra si návštěvníci můžou zdarma vyzkoušet například běh, cyklistiku, fotbal, hokej, míčové hry anebo bojová umění. První pacient v Česku dostal nový lék na idiopatickou plicní fibrózu, který obsahuje účinnou látku nerodomilast. Dostupný a plně hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a zároveň je podle klinických testů účinnější než dosud užívané léky.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, odpoledne potom možnost přeháněk, později k večeru přibude opět oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, maxima na horách dnes do 17 hodin.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Litoměřicích počítejte řidiči s uzavírkou ulice Karla IV. A v Krupce na Teplicku jsou uzavřeny ulice U stadionu a taky na Hamrech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To byly zprávy v 6. Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Teď tu máme další z kriminálních případů ze severu Čech. V Děčíně se podvodník vydával za syna a dokázal vytáhnout z důvěřivé ženy přes 350 tisíc korun. Slyšíte o tom za malou chvíli. A pak do Libereckého kraje i dnes tam můžete po celý týden navštívit otevřené památky zapojené do Dnů evropského dědictví, stejně tak jako třeba u nás tady v Ústí nad Labem naší Wolframově vile. Takže o tom budeme mluvit před 6:30 a teď už jsou připraveny písničky, které nestárnou. Petr Spálený nebo Anna K.
7: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: krimi historky.
1: V Děčíně se podvodník vydával za syna a přes WhatsApp požádal domnělou maminku o pomoc s placením faktur. Tvrdil, že má rozbitý telefon, používá jiné číslo a peníze hned vrátí. Žena bohužel uvěřila a podle pokynů poslala několik plateb. Podvodník jenže pokaždé přišel s další žádostí a ujišťoval jí, že tentokrát už jde opravdu o poslední převod. Celkem žena poslala skoro 350 tisíc. Další dvě platby už banka kvůli podezření na podvod zastavila. Ale ani tehdy se podvodník nevzdal a ženě dokonce radil, co má říct bance, aby převod prošel. Nakonec si žena ověřila informace u skutečného syna a zjistila, že žádné peníze nepotřeboval. Teprve pak případ oznámila policii. Takže i tady platí, než pošlete peníze, raději synovi nebo dceři nejdřív zavolejte.
0: Krimi historky.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech, tak teploty od 10 do 12 stupňů. Vidět jsou drobné přehánky třeba v okolí Žatce, ale jinak oblačno až polojasno, během dne výjimečně přehánka, pak bude přibývat oblačnost a nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 6:30. Taky v Libereckém kraji můžete ode dneška po celý týden navštívit otevřené památky zapojené do Dnů evropského dědictví. A speciální program chystají i místa, která jindy prohlídky nenabízí. Tahle akce se v Česku pravidelně koná od roku 1991.
1: Dny evropského dědictví jsou každoroční událostí, kdy se návštěvníkům otevírají kulturní, architektonické i technické památky. Září proto patří místům, které nabízí rozsáhlé množství sbírkových fondů a hmotného kulturního dědictví. Jedním z nich je například Štrosova vila v Liberci na Husově ulici.
2: Protože to je veliká stavba, tak my chodíme vlastně od toho přízemí až do toho prvního rozsáhlého patra reprezentativního nebo obytného.
1: Štrosovou vilou návštěvníky provede Luděk Lukovka z Dokumentačního centra architektury Severočeského muzea v Liberci.
2: To téma je obrovské v tom směru, že se mluví o tom, jak ten dům vznikl, že to je šťastná souhra nějakých okolností. Zadavatele stavby, rodiny Štrosů a architekta, kterého v podstatě náhodou objevili v Geře, mladého perspektivního Tylo Šodra.
1: Otevřené dveře pro návštěvníky budou mít i další místa v Libereckém kraji. Mezi nimi je například Městská knihovna v Jablonci nad Nisou nebo kostel svatého Jakuba Většího v Železném Brodě. Program v Liberci chystá taky Severočeské muzeum, jak říká jeho mluvčí Petra Slováková.
3: Přístupňujeme muzejní věž s expozicí o vývoji sklářství zdarma. V hlavní budově můžou návštěvníci navštívit komentované prohlídky podzemního depozitáře. Ujme se jich přímo pan ředitel Jiří Křížek. Budeme mít program i v námi spravovaném domu Karla Hubáčka, komentované prohlídky s architektkou Danielou Kvapilovou.
1: Lidé v Liberci můžou navštívit taky technické muzeum, jak říká jeho mluvčí Jiří Konvalinka.
4: Je k dispozici výstava k 70. výročí libereckých výstavních trhů, kdy jsme se snažili využít té skutečnosti, že technické muzeum sídlí v původním areálu libereckých výstavních trhů. Každého stolu, na kterém představujeme ty exponáty, ukazujeme jednu tu komoditu. Gramofon, magnetofon, fototechnika.
1: Program jednotlivých míst lidé najdou na webu ehd.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

6 hodin a 25 minut vás zvuk ke zprávám. Ano, Jana Moravcová vám za chvilku prozradí třeba to, že městská policie v Jirkově chce příští rok přijmout 2 strážníky. Víc informací ve zprávách, které tu budou v půl 7.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem se dnes ráno opět uzavřela přístavní ulice. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřeli úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí. Kamiony musí uzavírku objet přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Městská policie v Jirkově na Chomutovsku chce v příštím roce přijmout 2 nové strážníky. Navýšení jejich počtu schválili jirkovští radní, informuje o tom web města. V anketě o délce městských slavností v Chrastavě na Liberecku zvítězila třídenní varianta. Podle informací na webu města mohli lidé hlasovat, jestli chtějí zachovat třídenní akci nebo ji o den zkrátit. Horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Bílém potoce v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako je například zdolání feraty nebo slaňování. Severokorejská armáda odpálila několik balistických raket krátkého doletu. Střely uletěly vzdálenost přibližně 250 kilometrů a dopadly do Japonského moře. K vojenskému testu přistoupila KLDR jen pár hodin poté, co Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea ukončily vojenské cvičení kolem jihokorejského ostrova Jeju. Fotbalisté Ústí nad Labem utrpěli v šance národní lize první porážku. V 8. kole Viagem podlahl na svém stadionu Vysočině Jihlava 1-2. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami a teplotou dnes do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu českých silnicích jedete bez nehod a dopravní omezení, jak už ve zprávách bylo řečeno, čekejte v přístavní ulici v centru Ústí nad Labem. Ta je uzavřená od dnešní 6. hodiny ranní. Uzavřená je taky ulice Karla 4. v Litoměřicích, anebo kvůli Roudnickému Vinobraní, potom ulice Nerudova, Arnoštova, Očkova nebo Řipská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno na severu, tak to byly zprávy o 6:30 a Jana Moravcová. Za chvilku vás pozveme do kina na novou českou komedii a před 7. hodinou pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy, co si budeme povídat řidiči. Ono nám občas neuškodí nějaká ta pravidla si osvěžit. Teď už ale písničky, které nestárnou, Marta Kubišová nebo Dalibor Janda. Pozvání.

0: Dospívala Marta Kubišová a pokud se vám bude chtít, můžete i dneska vyrazit do kina. Máme pro vás jeden tip na novou českou komedii, která se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu. Pozve nás Milan Král.
1: Filmové tipy.
2: V kinech měla tento týden premiéru česká tragikomedie pro zamilované Léčivé účinky sebeklamu. Láska je příčinou i důvodem, proč slavný spisovatel Abel Znorko, nositel Nobelovy ceny za literaturu, žije daleko od lidí a civilizace. Aby lásce unikl, aby se před ní schoval, aby popřel všechnu její sílu. Na samotě, ve svém luxusním srubu uprostřed lesů, si požitkářsky užívá života, ale také se topí ve své vlastní osamělosti. Jednoho dne se ve dveřích objeví Nicolas Gobert, údajný novinář z nepříliš významných regionálních novin. Přijíždí až z Francie, aby si s arrogantním autorem promluvil o jeho posledním románu Zapřená láska, knize složené z intimních milostných dopisů adresovaných tajemné ženě s iniciálami HM. To, co začalo jako obyčejný rozhovor, se však postupně mění v nebezpečný psychologický duel dvou mužů s naprosto odlišným pohledem na život, vztahy, sexualitu i samotnou podstatu lásky. Přes všechny tyto odlišnosti je ale spojuje doposud nevyslovené tajemství. Jeden to ví, zatímco druhý nemá o kostlivci ve skříni ani potuchy. Znorko svého hosta nerespektuje a chová se chaoticky až pomateně. Host z Francie se jde ale za svým jako buldog a s každou další otázkou začíná být jasné, že nepřišel kvůli novinářské práci. Otázek je stále víc a víc, co všechno spisovatel tají a o čem všem naopak tajuplný novinář ví. Tak pomalu, jak se záhady postupně odkrývají, tak rychle se mění ve velmi krutou hru na pravdu. Oba muži se zcela odlišným pohledem na lásku, vztahy, sexualitu i život samotný si jako dva boxeři vyměňují zásahy v pomyslném ringu, aby nakonec došli k šokujícím zjištěním, které je dovedou na samotný práh života. V hlavních rolích Martin Stránský a Ondřej Sokol. V těch dalších pak Jitka Čvančarová, Vica Kerekeš, Petr Vaněk a další.
1: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: Za minutu už bude 6:45, posloucháte Český rozhlas Sever, dobré ráno vám všem a dobré ráno popřeju také Janě Ehertové z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme si říct, jak to při sobotě vypadá. Máme tu start víkendu, jak se máme na severu Čech?
1: Tak ta sobota bude taková v takovém tom duchu strakatějšího počasí. Budeme mít takovéto klasické oblačno až polojasno. Teď aktuálně jsme zaznamenali srážku v Tušimicích, na stanici Tušimice 0,1, takže tam se vyskytují takové slabé přehánky. Během toho dnešního dne by se měly vyskytnout nějaké slabší přehánky, opravdu jenom výjimečně, ale ta možnost tady je, ale takových 20%. S tím, že ty teploty teď aktuálně máme nejčastěji od 9 do 11 stupňů Celsia a v těch maximálních hodnotách dneska očekáváme kolem těch 20, 21 až 23 stupňů Celsia.
0: No já se vás zeptám ještě na neděli, přeci jenom člověk si trošku plánuje víkend, takže jo. Jak budeme mít zítra?
1: No zítra už to počasí bude trošičku jiné, bude prostě zkrátka pod mrakem už asi od těch ranních dopoledních hodin a od severozápadu západu bude přibývat srážkové pásmo, které vlastně bude se vyskytovat v Ústeckém kraji po většinu dne. Takže zítra zataženo s tím, že opravdu už od těch asi dopoledních hodin na západě se objeví první přehánky nebo taky déšť a potom během dne očekáváme vlastně na většině území s deštěm, s tím, že ty teploty při té zatažené obloze a při tom dešti nepůjdou nějak vysoko, budou se udržovat kolem nějakých těch 17-18 stupňů Celsia.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak díky za předpověď a hezký den, naslyšenou.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: Tak to byly vanastovky, za 10 minut bude 7 hodin a my tu máme další vydání naší řidičské abecedy, opakování matka moudrosti, takže občas neškodí zopakovat si nějaká pravidla. Dneska si řekneme, jak se chovat při dopravní nehodě v zahraničí.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Tak to byla Helena Vondráčková a za 5 minut už tu bude 7. hodina. S ní také zprávy, které vám přinese Jana Moravcová. Řekne vám třeba to, že letos poprvé může veřejnost vidět mezinárodní závody záchranářů horských služeb v Jizerských horách.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Veřejnost si letos může poprvé podívat na mezinárodní závody horských služeb v Jizerských horách. Dnes začíná v Zobrnicích na Ústecku třetí ročník Cyberfestu. Dnes očekáváme na severu Čech většinou proměnlivou oblačnost, během dne i s přeháňkami na teplotou do 23 stupňů. Krásné sobotní ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Na dnešek připadá Světový den první pomoci, připomíná, že včasná a správná reakce může někomu zachránit život. Podle Jany Diakov z České resuscitační rady jsou Češi jedni z nejochotnějších v Evropě, co se poskytování první pomoci týče. Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, například zdoláním feraty nebo slaňováním. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost, říká náčelník Horské služby Jizerských hor David Savický.
2: Měl by přiletět vrtulník Krištof 1.8 zdravotní záchranné služby, provést ukázku, máme tam stánky nějaké, živá hudba od 6 hodin, slack show, budeme tam vystavovat naši techniku.
1: V Zubrnickém skanzenu se dnes koná akce věnovaná kvašeným jablečným nápojům. Návštěvníci je můžou ochutnat od regionálních výrobců. Součástí akce jsou přednášky o výrobě a historii sajdrů, hudební koncerty nebo divadlo pro děti. Festival začíná od 11 hodin a končí v 19 hodin. V Zubrnicích pěstují staré odrůdy jabloní a k ochutnání bude podle pořadatele Karla Konopky i netradiční chuť sajdru.
3: Máme tam jednu neurčenou odrůdu, která je mimořádně hořká a to bude fakt jako opravdu pro fančmekry.
1: Prezident Spojených států amerických Donald Trump dnes zahájí dvoudenní návštěvu Irska. Po oficiálních setkáních s politiky plánuje odletět na své golfové hřiště, kde bude sledovat golfový turnaj. Proti Trumpově návštěvě jsou v Irsku plánované rozsáhlé protesty. Podle irské policie půjde o jednu z největších bezpečnostních operací v historii země. Do ulic vyšle na 10 000 policistů.
0: Počasí.
1: Očekáváme proměnlivou oblačnost, přes den přeháňky, později k večeru přibývání oblačnosti od západu. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách maxima do 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Porouchanou dodávku očekávejte na D8 ve směru na Ústí nad Labem u Pchynice na 49,5 kilometru. Pozor na průjezdu Liboukcem na Ústecku na silnici 13. Pozor na sraženou srnu na vozovce a sražený divočák je pro změnu na silnici na výjezdu z Lovosic na Chotěšov. A přístavní ulice v Ústí nad Labem je od dnešního rána opět zavřená. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Uzavřený je úsek od křižovatky se Střelec ulicí až k odbočce do ulice Předmostí.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zprávy v 7 jste slyšeli, dobré sobotní ráno, připomenu dnešní datum, máme 12. září a právě o tomhle datu budeme mluvit už za chvilku v našem kalendáriu s Petrem Jungmanem. Fotbalisté Teplic, ti se chystají na zítřejší zápas proti Slavii a prý nebudou chtít ustoupit z útočné hry. O tom budeme mluvit za chvíli, tedy před 7:30. No a nechybí ani písničky, které nestárnou, Věra Špinarová nebo Elani.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

souvislosti. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako soľ v

0: 7 hodin a 12 minut, to byla Věra Špinarová, teď pohled do kalendáře. Tak s Českým rozhlasem Sever si řekneme něco víc ke 12. září.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její osmou čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
4: Požehnej pán Bůh.
3: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
5: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
3: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991.

0: tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufříka, vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 19 minut, aktuální teploty venku od 10 do 12 stupňů Celsia. Na radaru vidíme drobné přehánky v okolí mostu a jinak předpověď mluví o tom, že bude oblačno až polojasno s teplotami 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne naschledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Po špičkách chodil Petr Novák, ale po špičkách se rozhodně nechystají chodit tepličtí fotbalisté, protože Teplice se chystají na zítra, na 8. kolo fotbalové Čanceligy, nastoupí proti lídru tabulkovi a obhájci titulu Slavie Praha. Je tam vysoká gólová produkce a z útočné hry nebudou chtít skláři ustoupit ani proti favoritovi.
1: Teplický tým od útočného projevu nemá odradit ani nedávná negativní zkušenost. V půlce srpna přijeli s odvážnou hrou na Spartu a schytali jednoznačnou porážku 1-4.
2: Tam jsme doplatili na to, ale říkal to i trenér vlastně v kabině, že nevíme, jak by ten zápas dopadl, kdybychom se zatáhli a jenom bránili, takže uvidíme, čím Slávy překvapíme.
1: Řekl teplický záložník Jan Fortelný.
2: Si jsme vědomí ty extrémní síly Slávie, ale určitě nebudeme chtít ustupovat z toho, jaký jsme si tady nastavili režim toho, jak se chceme prezentovat na hřišti. A bude jenom o tom, co si v hlavách nastavíme před tím zápasem, tak aby jsme měli přesně to sebevědomí a prezentovali se ideálně tím útočným fotbalem a zároveň tu Slávii trápili i v tom, že se o nás bude jenom narážet a budeme dobře bránit.
1: Představil si ideální scénář Jan Fortelný. Ten bude pravděpodobně teplickou hru řídit, stejně jako ve všech podzimních zápasech, společně s Marcelem Čermákem. Ten očekává, že nedělní zápas mezi Teplicemi a Slávií nabídne jiný průběh než poslední vzájemná měření sil.
3: Myslím si, že oni taky trošku překopali tuhle sezónu, tu svoji hru, ale myslím si, že vlastně furt dominují v tom, v čem jsou silní, což znamená, že oni prostě se nezastaví, běhají po celém hřišti a my určitě do toho zápasu půjdeme s tím, že je budeme chtít překopat. Budeme chtít hrát svoji hru, samozřejmě určitý taktický pokyny tam budou, ale nemyslím si, že bychom nějak ustoupili od toho, co chceme a tyhle ty zápasy, proto se to hraje.
1: Teplice se v případě výhry mohou Slávy přiblížit na jeden bod. Marcel Čermák ale počítá s tím, že nebude vůbec snadné se proti Pražanům prosadit.
3: U Slávy je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějakého fréra, že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak od to bez debat, mají hru postavenou na fyzické síle a na fyzické připravenosti. Je to hrozně náročné z toho fotbalu, co hrajou a oni ho dokážou aplikovat vlastně do té ligy asi nejlíp v celé lize u nás. S tím, že my se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme muset podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít tak a příběhy se píšou dnes a denně, tak proč nenapsat nějaký v neděli.
1: Zápas 8. kola fotbalové Šanceligy mezi Teplicemi a Slávií Praha začne na Stínadlech v 18 hodin. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpíval Marek Ztracený, já už vás můžu pozvat ke zprávám. 7:30 tu bude za chvilku. V Zubrnickém skanzenu se dneska koná velmi zajímavá akce, můžete se jít podívat, ale pozvánku pro vás bude mít Jana Moravcová ve zprávách.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústí nad Labem dnes v 6 hodin začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. V Zubrnickém skanzenu se dnes koná akce věnovaná kvašeným jablečným nápojům. Návštěvníci je můžou ochutnat od regionálních výrobců. Součástí akce jsou přednášky o výrobě a historii sajdrů, hudební koncerty a nebo divadlo pro děti. Městská policie v Jablonci nad Nisou zvýší dohled v ulicích Vysoká a Jitřní na sídliště Šumava. Rozhodli o tom zastupitelé města. Hlídky, strážníci posílí hlavně v noci a o víkendech. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Připomíná, že včasná a správná reakce může někomu zachránit život. Minulý rok ale Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Dřív lidé nejprve zajišťovali správné dýchání, nově je na prvním místě volání záchranné služby. Hokejistům Chomutova nevychází vstup do nového ročníku Maxaligy. Prohráli i druhý zápas a v tabulce jsou poslední. Piráti, za které skórovali Schiller a Hanzl, podlehli Slavii Praha 2-3. Litoměřice nastoupí od 16 hodin v Kolíně. Čekáme proměnlivou oblačnost, možnost přeháněk na teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ústí nad Labem musí řidiči od dnešního rána do nedělního večera počítat s komplikacemi v podobě uzavírky přístavní ulice. Uzavřený je úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí a kamiony musí uzavírku objíždět přes D8, Šebořice nebo Severní terasu. Na silnici na výjezdu z Lovosic na Chotěšov pozor na sraženého divočáka a u Vchynice na D8 ve směru na Ústí nad Labem a pozor na zdržení. Překáží tam na 49,5 kilometru porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 7:30 jste slyšeli, to byla Jana Moravcová. Pěkné ráno. A pokud stáváte s Českým rozhlasem Sever, tak za chvilku se dozvíte, jak si založit nový trávník, aby se mu pěkně a dobře dařilo. Pak na silnici. Policisté se pořád častěji při silničních kontrolách setkávají s agresí od řidičů. A jaké situace musí strážci zákona při zastavení auta řešit, to ochutnáme před 8 hodinou v naší reportáži. No a teď už písničky, které nestárnou, zahraje a zpívá Olympik nebo právě teď Pavel Bobek.

0: Olympik a Český rozhlas Sever. Teď zkusíme vypěstovat trávník, protože takové pěstování na zahrádce je vráčná prospěšná věc a trávník není zase tak jednoduchá záležitost, aby se mu dařilo. Dobře připravená půda, správně zvolená směs, to je základ a určitě udělá radost po mnoho let, jak nám potvrdí Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, s příchodem podzimu nastává vhodná doba pro založení nového trávníku. Základem pěkného trávníku je dobře připravená půda. Z plochy odstraníme kameny, kořeny a vytrvalé plevele. Případné nerovnosti nám totiž později stíží sekání. Půdu zryjeme a povrch důkladně urovnáme. Nakonec lehce utužíme. Utužení zlepší kontakt osiva s půdou. Na větší ploše použijeme válec a na menší ploše pomůže široká deska nebo šlapací prkénko. Jakmile teploty trvale klesnou pod zhruba 10 stupňů Celsia, založení trávníku raději odložíme na příští rok. Tráva už nemá dost času na to vzejít a zesílit před zimou. Osivo vybíráme podle účelu. Jiná směs se hodí pro okrasný trávník a jiná pro plochu, kde si budou hrát děti. Zohledníme také stanoviště. Směs pro sluné místo nemusí dobře prospívat třeba ve stínu. Rozséváme rovnoměrně. U větší plochy pomůže rozdělit výsev na dvě části a každou rozhodit jiným směrem. Pak semena zapravíme do povrchu půdy a celou plochu znovu lehce uválíme. Když je půda suchá, musíme budoucí trávník pravidelně zalévat. Zavlažujeme raději menšími dávkami a častěji. A pozor, chybou je i přemokření. Poprvé sekáme, když mladý trávník doroste kolem 10 cm a odstraníme maximálně třetinu jeho výšky. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Je právě 7:45 a na Českém rozhlasu Sever teď něco málo o počasí. Aktuální teploty většinou okolo 10 až 12 stupňů Celsia. No a co se týká pohledu na radar, tak v tuhle chvíli vidíme drobné přehánky třeba v okolí Litvínova nebo Bíliny. Samozřejmě předpověď mluví o tom, že bude oblačno, ale během dne i polojasno a odpoledne možnost i nějaké té přehánky. Později k večeru bude přibývat oblačnosti. Na nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: František Nedvěd dospíval a my teď namíříme na silnice. Nadávky, vyhrožování, fyzické napadení, i to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů fyzického napadení při silničních kontrolách přitom podle odhadů policie roste. Nejčastěji si policisté agresivního chování všímají u řidičů, kteří si před cestou přihnuli nebo si dali drogy. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala i policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste pil?
2: Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
1: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to při stížení, při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
3: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
5: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrujících situace z toho přistížení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Shen.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke specifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dnes. Skupina Slza a za 5 minut už to bude 8. hodina. S 8. hodinou samozřejmě i zprávy od Jany Moravcové. Dozvíte se třeba to, že v Podbořanech dneska otevírají obnovený Schillerův park. Počkejte si na zprávy, budou tu za malou chvíli. Hezké sobotní ráno.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Tradice, která zakořenila.
3: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
2: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
3: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
2: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
3: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Podbořanech dnes otevírají obnovený Schillerův park. Lidé v Liberci si dnes můžou prohlédnout garáže dopravního podniku. Veřejnosti se otevírají poprvé. Lidé si dnes můžou mimořádně prohlédnout šichtovou vilu v Ústeckém Vaňově. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, místy přehánky a teplotu do 23 stupňů. Krásné sobotní ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Po téměř půl roce úprav dnes v Podbořanech na Žatecku otevírají obnovený Schillerův park. Město za něj z vlastního rozpočtu zaplatilo zhruba 6,5 milionu korun. Co všechno v parku obnovili, popisuje pracovnice informačního centra Hana Oktábcová.
2: Jsou zrekonstruovány všechny cesty, jsou vyasfaltované. Je tady teda altán, opravený pomník, dětská hřiště, broukoviště, kuličková dráha, lezací kamen a především lavičky a odpadkové koše.
0: Program k otevření začíná ve 13 hodin a nabídne třeba kouzelnickou show, divadlo nebo podle počasí hasičskou pěnu. Liberecký dopravní podnik dnes poprvé veřejnosti otevře autobusové garáže. Od 10 do 16 hodin můžou lidé nahlédnout do technického zázemí i do vozů. Do areálu ve Vítové ulici je dopravní speciální autobusová linka z terminálu Fignerova. Využít ji můžou i pro cestu do vozovny tramvají, říká mluvčí dopravního podniku Martina Porš.
3: Z těch garáží pod prohlídce zase převeze ty návštěvníky do tramvajových vozoven nebo vlastně do toho prostoru tramvajového a odtamtud zase zpět na terminál MHD a takhle bude ten autobus křižovat každou čtvrt hodinu.
0: Ve vozovně lidé uvidí výstavu historických tramvají. Lidé si dnes můžou mimořádně prohlédnout šichtovou vilu v Ústeckém Vaňově. Jeho rodina byla známá výrobou legendárního mýdla s jelenem. Prohlídky začnou v 11 hodin a skončí v 5 odpoledne. Návštěvníky tento víkend taky přivítá Wolfrumova vila v Ústí nad Labem, tedy sídlo Českého rozhlasu Sever v ulici Na Schodech. Pacienti v Česku dostanou nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Jeho účinnou látkou je nerandomilast a léčí se s ním už první lidé. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Klinické studie ukazují, že nový lék dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům.
1: Sport.
0: Fotbalisté Ústí nad Labem utrpěli v šance národní lize první porážku. V 8. kole Viagem podlehl na svém stadionu Vysočině Jihlava 1-2. Jedinou ústeckou branku vstřelil ve 30. minutě Patrik Goj. V průběžné tabulce se Ústí propadlo na třetí příčku. Na první místo se po výhře 3-1 nad Vlašimí dostala pražská Dukla.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek, proměnlivá oblačnost, možností přeháněk, nejvyšší denní teploty do 23 a na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Lovosicemi a Siřejovicemi pozor na sraženého divočáka na vozovce a uzavírku očekávejte v Krupce na Teplicku, zavřeny jsou ulice Na Hamrech a taky u stadionu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, zprávy v 8 od Jany Moravcové jste slyšeli, za chvilku se zeptáme Martina Písaříka na Mrtvé moře a dozvíme se něco, co v učebnicích nebylo. A i dnes pro vás máme další díl ze série Svět očima Havla, tentokrát třeba o úvahách na pořádání olympijských her v Tatrách, to před 8:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Zuzana Norisová nebo Xindl X.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 11 minut. Dobré ráno na severu. Teď se můžeme zeptat na to, co v učebnicích nebylo. A Martin Písařík nám dneska řekne pár zajímavostí o mrtvém moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: při sobotním ránu se většinou pohybují do 12 stupňů Celsia. Na radaru jsou k vidění také srážky v okolí mostu nebo bíliny. A předpověď tam mluví o tom, že dneska můžeme čekat oblačno až polojasno, občas i nějakou tu přeháňku a nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Ilona Čáková, my září ve vysílání Českého rozhlasu věnujeme vzpomínce na Václava Havla. Mohlo by se zdát, že není nic vzdálenějšího než Václav Havel a sport. Jenže první český prezident opakovaně ukazoval, že ač sám nesportovec, považuje sport za důležitou součást společnosti. Zapojil se i do úvah o pořádání olympijských her v Tatrách nebo se zastal neúspěšných sportovců.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
4: Vztah Václava Havla ke sportu byl, jak sám říkal, vlažný. Tedy co se týče aktivní role. Jinak prezident jako divák samozřejmě reprezentační týmy podporoval. Třeba v dubnu 1991 se při natáčení ve Vysokých Tatrách neváhal vyslovit proto, aby tehdejší Československo jednou hostilo zimní olympijské hry.
3: Když jsem tu byl před rokem, běhal jsem po horách na běžkách a pánové z té horské služby, kteří mě doprovodili, vázeli, se klonili k názoru, že by Tatrám velmi pomohlo, kdyby ty olympijské hry, které mají být, myslím, v roku 2020, se tady mohly pořádat. Později jsem zaregistroval takovou vlnu odporu proti tomu, která byla motivována obavou, že by ty olympijské hry mohly tu jedinečnou přírodní památku, kterou jsou Tatry, že by ji mohly ohrozit. Samozřejmě já nebudu prosazovat olympijské hry proti vůli těch, jichž se to nejbytostněji týká. Proto mě zajímá ten názor a nabyl jsem dojmu, že obava o tu přírodu pramení z takových zastaralých představ o tom, že když se nějaký takový veliký podnik někde chystá, takže se tam všechno splanýruje, zabetonuje a prostě zničí. Dnes je tomu jinak a spíš se zdá, že se tu lidé domnívají, že by pomohli těm Tatrám ty olympijské.
4: Havel si zároveň uvědomoval, že ne vždy je ve sportu možné vyhrát. Zmínil to v únoru 1994, kdy se Česká republika zúčastnila zimních olympijských her poprvé samostatně a výprava 64 sportovců nepřivezla domů ani jednu medaili.
3: Já si vzpomínám, že jsem kdysi dávno za komunismu viděl v televizi pořád, kdy tam seděl Jaroslav Holík, tehdejší hokejista náš, a kolem něj sedělo asi 10 jakýchsi funkcionářů státních přes sport a v podstatě to mělo charakter procesu. Oni ho soudili za to, že kdesi nedal gól a on byl v roli obžalovaného, se musel hájit proti tlustým dětkům, který kdyby si nasadili brusle a stoupli na led, tak rázem spadnou a zlobněj si, že mně toto připadá absurdní. Sportovci jsou bráni, jakoby jejich povinností bylo všude vyhrát a když nevyhrajou, tak jsou zrádci národa a národ má právo je trestat a poslat snad do vězení nebo co. Já, když jsem ten pořad viděl, tak jsem si říkal, já bej tím Holíkem, tak vemu hokejku a praskne všechny po hlavě.
4: Za to v květnu 1996 už naopak byla příležitost slavit. Hokejový národní tým ovládl šampionát v Rakousku a euforii podlehl i Václav Havel, který natáčení hovorů zlán tehdy absolvoval v dresu, který mu reprezentanti po triumfu darovali.
3: To, co mám na sobě, je tričko, které mi dali naši hokejisté, podepsané jimi všemi. Je to tedy dres vlastně se státním znakem na prsou, dres číslo 25. Já samozřejmě jako každý jiný občan strašně rád koukám na hokej nebo na tenis a já se mu upřímně raduji z našeho vítězství. Vždyť já sleduji hokej od roku 45, od doby, kdy většina těch našich dnešních mistrů nebyla vůbec na světě.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.

Jana Chládková dospívala, já vás zvu ke zprávám. Městská policie v Jirkově chce příštím roce přijímat nové strážníky, i to vám řekne Jana Moravcová. Přesně o půl deváté.

0: 9.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústí nad Labem se dnes ráno opět uzavřela přístavní ulice. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Kamiony musí uzavírku obět přes dálnici D8 Šebořice a severní terasu. Městská policie v Jirkově na Chomutovsku chce v příštím roce přijmout 2 nové strážníky. Informuje o tom web města. Navýšení jejich počtu schválili jirkovští radní. V anketě o délce městských slavností v Chrastavě zvítězila třídenní varianta. Podle informací na webu města mohli lidé hlasovat, jestli chtějí zachovat třídenní akci nebo ji o den zkrátit. Horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Bílém potoce v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako je například zdolání feraty nebo slaňování. Mezinárodní filmový festival v Benátkách dnes vyhlásí vítězné snímky. Mezi favority patří například hořká komedie režiséra Martina McDonagha, A Wild Horse Nine a nebo film Ink od Dannyho Boyla, popisující počátky britského bulvárního deníku The Sun. V sekci dokumentárních filmů bude soutěžit mimo jiné 4-hodinový dokument o Elonu Muskovi. Fotbalisté Ústí nad Labem utrpěli v šance národní lize první porážku. V 8. kole Viagem podlehl na svém stadionu Vysočině Jihlava 1-2. Čekáme proměnlivou oblačnost, možností přeháněk a teplotou do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově v Jiráskově ulici čekejte omezení kvůli stavebním pracím a na D8 projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby mezi Novou Vsí a Klenečí ve směru na Prahu a konkrétně to jsou kilometry 29. až 18. V centru Ústí nad Labem potom od dnešního rána až do nedělního večera počítejte s uzavírkou přístavní ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v 8:30 od Jany Moravcové jste slyšeli, my si za chvilku představíme dalšího ze slavných severočechů, rodáků ze severu Čech, tentokrát z Panenského Týnce, abychom byli přesní, a pak si budeme povídat se zpěvačkou Monikou Absolonovou. Česká televize totiž natočila dokument věnovaný jejímu životu, my si o tom s ní promluvíme před 9. hodinou. Teď už ale nabízíme písničky, které nestárnou, připraveni jsou Plavci a teď je tu Miraj.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Je 8 minut po půl deváté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak pěkné ráno společně s námi. Představíme si dalšího ze slavných Severočechů a tentokrát se společně dostaneme až do panenského Týnce, kde se narodil Zbyněk Roušar.
1: Slavní Severočeši. Otevřeně se hlásil ke komunistickým idejím, ale pak pomáhal mašínům utéct za hranice. Zbyněk Roušar prožil obtížný a nejednoznačný život. Narodil se v roce 1908 v panenském Týnci na Lounsku. Vystudoval reálku a vojenskou akademii. Jako důstojník československé armády odešel v roce 1939 do exilu, aby se připojil k zahraničnímu odboji. V RAF se měl stát navigátorem, ale sloužil tu jen krátce. Nakonec byl kvůli konfliktům s nadřízenými přeřazen k dělostřelectvu. Potom přestoupil k francouzským leteckým silám a působil v Africe. Hned po skončení druhé světové války vstoupil do KSČ. Pracoval jako repatriační důstojník v Hamburku. V roce 1948 byl ustanoven československým konzulem v Kongu. O tři roky později ale doplatil na režimní čistky v diplomacii. Skončil jako dělník v chomutovském podniku Meva. V této době se seznámil s matkou bratří Maštínů Zdenkou. Byl jí blízkým partnerem a postupně získal důvěru celé rodiny. Maštínové mu svěřili peníze získané přepadením vozu s výplatami pro podnik Kovolis. Roušar se pak v roce 1953 podílel i na jejich útěku. Podle některých pramenů poskytl skupině také finanční prostředky uložené v Belgii. Zbyněk Roušar byl zatčen 26. listopadu 1953. Byl odsouzen na doživotí. Na svobodu se však dostal už v polovině 60. let. V Poděbradech žil u své sestry. Rodinu Maštínů už nikdy nekontaktoval. Zemřel v roce 1979.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 8:45, aktuální počasí na Českém rozhlasu Severa na severu Čech. Od 10 do 12 stupňů, zajímavý je i pohled na radar, který ukazuje drobné srážky, spíš přehánku v okolí Loun. A ona o tom mluví i předpověď. Má být oblačno až polojasno, občas možnost přehánky, pak bude přibývat oblačnosti a teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá zpívala na Českém rozhlasu Severa, ale my teď budeme mluvit s jinou zpěvačkou. Monika Absolonová loni získala cenu Thálie a bronzového českého slavíka, letos jí bude 50, a Česká televize natočila dokument věnovaný jejímu životu. A tak se Slávka Brádlová ptala, jestli ta nabídka potěšila nebo spíš zaskočila.
1: Když jako zavolal Jindřich Procházka, režisér, který působí v ostravské televizi a my se známe od mých 17 let, protože mi točili tenkrát dva videoklipy a zavolal mi, že se mi blíží to jubileum a jestli bych nechtěla s ním natočit dokument. A já? A mě to úplně vyrazilo dech, ale bála jsem se vlastně, o čem to jako bude. No a začali jsme točit loni někdy na podzem, to se jela Stardance Tour s Českou televizí a vlastně se bála, aby se v tom životě mi něco událo, tak událo. Dostala jsem Thálii úplně nečekaně, dostala jsem Slavíka, takže vlastně tam máme i nějaký jako radosti. Mýmu synovi bylo 10, to jsme tam ale netočili, protože je tady soukromí. A já jsem jako zvědavá, co z toho vznikne, já jsem neviděla nic. Já jsem jenom byla ten respondent a odpovídala jsem na různých místech na různé otázky a do toho prostě zpovídali moje kamarády a lidi, kteří jsou okolo mě a mají mě rádi. Já jsem vlastně sama zvědavá, co oni o mě budou vyprávět, všetně mý rodiny. Jsem zvědavá.
2: Tak zvědaví budou i diváci České televize, ale já jsem zvědavá na vaši novou divadelní sezónu.
1: Tuhle divadelní sezónu, jako vždycky, nastupuju za posledních x let v divadle Studio 2. Budu hrát Judy, právě za kterou jsem získala Thálii, a já jsem moc vděčná, že to jako hrajeme, že to vlastně soukromí divadlo vůbec uvedlo, protože to je nekomerční titul. Na to se moc těším. Potom budu hrát Lovce bobrů a to je v divadle všechno. A pak mám koncerty, ale těch mám teda požehnaně. 3.10. mě čeká koncert k mým 50. v O2 Univerzum a pak já jezdím už leta letoucí vánoční koncerty a já jsem nikdy neříkala, že mám šňůru, ale v podstatě už to v mém případě je šňůra vánočních koncertů, která začíná někdy 16. listopadu a trvá do 2. února a těch koncertů je šíleně. Třeba 4x, 5x do týdne mám koncert. To mě čeká a vlastně se na to těším a jsem zvědavá na ten koncert těm 50. a říkám si, že kdyby se povedl, protože on je už hrozně dlouho vyprodaný a lidi chtěli jako další a já nemám ráda tady to přidávání. A kdyby se ale tenhle povedl, a protože se tomu ne Monika 50, a mě bude teď 50, ale 50 Moniku můžete zpívat až do 59. Takže možná se s tím velkým koncertem větším prostě vydám do dalších jako měst, dalších míst, uvidíme.
0: A uvidíme Moniku Absolonovou i dneska v Litoměřicích na Zahradě Čech. Tak její koncert začíná ve 13 hodin.

Za 5 minut už tu bude 9. hodina a na Českém rozhlasu Sever uslyšíte další zprávy, které pro vás chystá Jana Moravcová. Mimochodem, kdybyste měli chvilku, tak dneska jsou dny evropského dědictví a dokonce i u nás v rozhlase od 10 hodin začínají první prohlídky, takže Ústeckou vilu Karla Friedricha Wolfruma můžete dneska navštívit, ale pokud čas nemáte, počkejte si na zprávy. Jana Moravcová tady bude přesně v 9.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Dnes od 11 hodin začíná v Zubrnicích na Ústecku třetí ročník Cyderfestu. V rámci Dnů evropského dědictví se dnes v Litoměřicích veřejnosti otevřou umělecké ateliéry. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami a teplotou dnes do 23 stupňů. Krásné sobotní dopoledne vám přeje Jana Moravcová. Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Jeho úkolem je ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla je ale nejčastější překážkou při poskytování pomoci nepřipravenost anebo překonání strachu. S tím mohou pomoct praktické kurzy. V Zubrnickém skanzenu se dnes koná akce věnovaná kvašeným jablečným nápojům. Návštěvníci je můžou ochutnat od regionálních výrobců. Součástí akce jsou přednášky o výrobě a historii sajdrů, hudební koncerty anebo divadlo pro děti. Festival začíná od 11 hodin a končí v 19 hodin. V Zubrnicích pěstují staré odrůdy jabloní a k ochutnání bude podle pořadatele Karla Konopky i netradiční chuť sajdru.
2: Máme tam jednu neurčenou odrůdu, která je mimořádně hořká a to bude fakt jako opravdu pro fanšmekry.
0: V Litoměřicích kulturní instituce spojily Dny evropského dědictví a Dny otevřených ateliérů Art Districtu. V gotickém dvojčeti vystavují svá díla místní umělci. Lidé si tam odpoledne mohou vyzkoušet litografii. Od 17 hodin potom začne program u Modrého hroznu se sousedskou hostinou, koncertem Sboru veselé chvíle ve historickém sklepení a taky s projekcí.
3: Kromě toho bude na tržnici Felixe Holcmana bližší trh. V technickém klubu mládeže si návštěvníci můžou vyzkoušet například 3D tisk, šití nebo programování. Připravená je také komorní výstava a Slížský koutek v Litohubu. V čokoateliéru Bonbon si lidé můžou vyrobit vlastní francouzskou pralinku a Severočeská galerie výtvarného umění připravila mimo jiné workshop akční grafiky. Litoměřic, Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Přístupná pro veřejnost bude o víkendu taky Wolfrumová vila, sídlo Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem.
1: Sport. Počasí.
0: Počasí pro dnešní den čekáme proměnlivou oblačnost, během dne s možností přeháněk. Oblačno až polojasno postupně vystřídá přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty dnes do 23 a na horách do 17 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 131 cm, průtok byl 75 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S komplikacemi musíte řidiči počítat od dnešní brzké ranní hodiny, a to 6. hodiny do zítřejšího večera a s uzavírkou v přístavní ulice v Ústí nad Labem. Kamiony musí jet objížďkou po D8. Ulice 5. května v Lounech je uzavřena a s tím počítejte, objížďka je tam bez rozlišení ulice Habrová. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásnou sobotu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Domácí hospic Cesta domů oslaví své 25. narozeniny benefičním koncertem. Poprvé za téměř 700 let opustil Česko fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV. Vzácný rukopis si lidé budou moct prohlédnout na mezinárodní výstavě v italské Aquileji. Velmi netradiční hřbitov s náhrobky a nápisy mají od roku 1935 na severu Rumunska. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Janu Kratochvílovou pro vás jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Svůj život si všichni chceme užít naplno a nemyslíme na jeho konec. O to větší šok často bývá, když smrt přece jen přijde. Tuto situaci se u nás už 25 let snaží lidem ulehčit nezisková organizace Cesta domů. Prostřednictvím domácího i lůžkového hospice a dalších služeb pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající v prostředí, kde se cítí bezpečně. Na 16. října chystá Cesta domů benefiční koncert v La Fabrice v pražských Holešovicích, kde své 25. narozeniny oslaví. Noemi Fingerlandová natáčela s PR manažerkou Cesty domů Lindou Tichotovou.
1: Vybírali jsme hudebníky, kteří jsou nám nějak blízcí. Monika Načeva s kapelou představí svůj aktuální koncertní program Jdem temným dnem. Daniel Žižka je 23-letý zpěvák a skladatel, finalista letošní Eurovize a zahraje své vlastní autorské písně v žánru indie pop. A Marie Putnerová vystoupí se svou hudbou na pomezí folku, alternativy a

0: provoz, cesty domů, tedy služby pro lidi v závěru života a jejich blízké. Vstupenky jsou v prodeji online, a to přes web cestadomů.cz.
1: Letošní koncert bude výjimečný. Cesta domů na něm totiž oslaví už 25 let od svého založení.
0: Těch 25 let z mého pohledu přineslo hlavně velký rozvoj. Začínali jsme jako malá poradna pro rodiny pečující a umírající. Přidal se domácí hospic, další služby, pozůstalostní podpora. V minulém roce jsme otevřeli i lůžkový hospic. A kromě této přímé péče se věnujeme i osvětě v podobě vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Vydáváme knížky ve vlastním nakladatelství. Máme 3 dobročinné obchody v Praze, které posluchači mohou znát, takže je toho hodně.
1: Povědomí o paliativní péči se podle Lindy Tichotové i díky cestě domů za těch 25 let v Česku výrazně zvýšilo.
0: Hlavní je vlastně, aby lidé věděli, jaké jsou možnosti pečovat o jejich blízkého, když se ocitne v závěru života, takže aby věděli, jaké jsou služby, kam se mohou obrátit, že to často jde zvládnout i doma, pokud si to tak přejí.
1: Do budoucna má cesta domů další plány.
0: Kapacity nejsou dostatečné, snažíme se nabídnout lidem alespoň podporu prostřednictvím naší poradny, a plánujeme rozvoj formou stavby nového lůžkového hospice, kde by se tedy ty kapacity měly výrazně navýšit.
1: Co je vlastně v péči o umírající a jejich blízké nejdůležitější?
0: Mít nějaký plán, vědět, že ať se stane cokoliv, tak to nějak zvládnou s pomocí nás nebo jiné organizace. To je důležitý.
1: Být na blízku umírajícím a smrti není vždy snadné.
0: To téma je závažný, ale zároveň má velký význam, takže to člověka nějak jako těší, že dělá dobrou věc. A vím, že co říkají kolegové zdravotníci nebo i ze sociálních služeb, tak je vlastně nabíjí ta pozitivní zpětná vazba z rodin a pečujících. Takže těžký to je, ale zároveň to dává velký smysl, podporujeme se i navzájem.
1: Dodává Linda Tichotová z Cesty domů.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Důvěru veřejnosti v církev podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vážně narušila podezření na mravní a majetkové delikty, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela České katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající poutě do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října. Olomoucké arcibiskupství získalo 2 cenné předměty spjaté se jmény 2 významných olomouckých biskupů. Jde o vzácnou pergamenovou listinu pocházející z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Arcibiskupství je věnovala rodina, která ji nalezla v pozůstalosti. Cenné artefakty ze jejich rukou převzal současný metropolita moravský Josef Nuzík. Oprava ochozu chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně by měla skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně, se má stát zřejmě od jara příštího roku součástí prohlídkového okruhu zahrnujícího kostel a kostnici. Letošní práce uzavřou poslední etapu současného projektu obnovy chrámu za zhruba 20 milionů korun, která zahrnovala i loňské opravy pláště zvonice. Evropská dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 12 milionů korun. Součástí prací na vnějším ochozu je restaurování a čištění kamenných sloupů a podlahy. Projekt zahrnuje také úpravy v kryptě a interiéru chrámu. I to jste se od nás dnes dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Kapelu Činasky jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde teď navštívíme velmi netradiční hřbitov, který je od roku 1935 na severu Rumunska. Jde o takzvaný veselý hřbitov, který je vyhledáván poutníky z celého světa. Jsou na něm totiž netradiční vyobrazení i nápisy. Přestože Rumuni se hlásí především ke katolické víře, toto duchovní místo je pro něm odkazem předků. Na hřbitov se vypravil se štábem České televize i publicista Petr Voldán, který tam natáčel další z postřehů odjinut. Ty se na obrazovkách objeví už koncem roku. Kolegu Karla Sladkého zajímalo víc.
1: Na hřbitov jsme zvyklí chodit trošku nostalgičtí, trošku zadumaní. Obecně v Rumunsku to platí, ale na tomhle hřbitově ve městě Sapenca, ona je to spíš vesnička, tak tam od roku 1935 je hřbitov, který rozesměje snad každého. V roce 1935 tam místní řezbář, který byl i tesař a tak trošku vtipálek a měl rád legraci a byl to dobrý řemeslník, Stano Patraš umístil první náhrobek, řekněme, nebo takový, to, na co jsme zvyklí my z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován, z dubu. A vypadalo to asi takhle, já tady mám takovou maketku. Má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
2: To já tedy nepřeložím, Petře.
1: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Je tady muž, venkovan namalovaný, a má v ruce lahev. Je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické, někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně, to je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo. A my jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Lidé tam chodí, usmívají se, fotí, je to nádherná záležitost a turistů je tam spousta. Nám se povedlo najít dokonce i pokračovatele, protože samozřejmě tenhle ten první zakladatel toho hřbitova, který to tam začal v roce 1935, už zemřel.
2: A to byl?
1: To byl ten Stano Patraš, pak po něm byl další a teď jsme našli jeho pokračovatele, mladého řezbáře, který nám i ukazoval, jak se to dělá, jak se to i maluje. Měli jsme štěstí, byli jsme v dílně. A to je vlastně stejnojmenný pokračovatel. Je ze širšího příbuzenstva opět Stano Patraš. Takže ta tradice pokračuje. On zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek. Ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
2: Ještě jednou připomeňte veselý hřbitov v Rumunsku.
1: Veselý hřbitov na severu Rumunska, v podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sapenca.
2: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou, s náboženstvím?
1: No, oni se hlásí ke katolickému náboženství, je tam spousta, ale pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami, to třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne přejeme. Mezi sbírkové předměty našich muzeí patří běžně církevní předměty. Od velkých sakrálních obrazů až po drobné růžence. A najít se dají i zajímavé kusy. Tak jako v Městském muzeu v České Třebové, kde se po restaurování 100 let starého sbírkového předmětu zaskvěl relikviář svaté Anny s černou rukou, která patří už po staletí k jejímu kultu. Právě o něm se s ředitelkou a badatelkou muzea povídala kolegyně Víta Balcarová.
1: Byl to prostě předmět, černá pravá ruka a netušili jsme, kterého svatého by to ruka mohla být, a to teprve při restaurování odhalila paní doktorka Marie Foltínová z Prahy. Takže jsme zjistili, že se jedná o relikviář s rukou svaté Anny a jsou tam i ostatky dalších svatých, dalších mučedníků.
2: Pojďme si tedy povědět o životě této světice trochu víc.
1: Obecně je známo, že svatá Anna byla matkou Panny Marie. Její životní osud ovšem není popsán v kanonických textech Bible, ale až z novozákonních apokryfů. Podle nich žila Anna dlouho se svým manželem Joachimem v bezdětném manželství, což bylo tenkrát vnímáno jako trest boží, a tak se dlouho za to děťátko modlili, až konečně počali dítě, narodila se dcera Marie. Ta měla prorokováno, že v dospělosti dosáhne velkých skutků a stala se v dospělosti matkou Ježíše Krista, a kult svaté Anny se tím začíná potom šířit.
2: Jak se ten kult šířil dál, paní ředitelko?
1: K nám tady do našeho prostoru západního se dostává až někdy v 7. století a následně potom v době křižáckých výprav, a teprve ve středověku tady víceméně zdomácněl, takže potom významné panovnické rody, ať už to byli naši Přemyslovci, Lucemburkové a následně Habsburkové, potom tento kult měli v náležité úctě.
2: Svatá Anna byla tak adorovaná, že se někdy ve světě začala i vyrábět její ruka jako ochranný předmět. Je to tak?
1: Ano, bude to i případ toho našeho relikviáře, který tedy neobsahuje autentické ostatky svaté Anny, ale jedná se o takzvané kontaktní ostatky. Skutečný ostatek se má nacházet ve Vídni v kostele svaté Anny a dělali se právě potom z pilin, klihu, sádry, případně z vosku. Vlastně kopie, které představovaly tu drobnou pravou ruku světice, a kontaktem takto vyrobeného předmětu s tím originálním ostatkem vlastně dochází k jeho posvěcení a tyto relikviáře se potom šíří.
2: Paní ředitelko, víte, kolik sakrálních sbírkových předmětů máte v Českotřebovském muzeu a dostanou se také někdy na odiv nás?
1: Přesné číslo vám neřeknu, ale jsou jich desítky, od velkých rozměrných pláten, oltářních obrazů až po třeba malé růžence, které sloužily k osobní zbožnosti. Čas od času je vystavujeme v rámci různých výstav, ať už jsou to výstavy výtvarného umění, anebo jsme dělali výstavu třeba k výročí založení našeho muzea, tak tam byly ty nejvýznamnější představeny. Chystáme výstavu pro farnost Česká Třebová, protože slavíme v letošním roce 225 let od dostavění svatojakubského chrámu, a při té příležitosti jsme se domluvili s farností, že uděláme výstavu právě sakrálních předmětů z našich sbírek, a ta se bude odehrávat přímo v kostele.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Natáčel Mikuláš Vochoska.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku Dupralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
1: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den, s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Pan Pinkus dostal večer telegram, že jeho tchyně zemřela. Bože, bože, vzdychal, to budu zítra rozčílenej. Tak tohle je přesně židovská anekdota z nádherné knihy Karla Poláčka, vydané poprvé už v roce 1933. Nevím, zda se židovské anekdoty vyprávějí i dnes. U nás v Tachově je vypráví pan Tomšů. Mimochodem překrásně. Dokáže nádherně měnit hlasy a to jeho Sára je nenapodobitelné. Snažil jsem se zjistit, čím je židovský humor specifický. Obrátil jsem se proto na znalce, který mě odkázal opět na Karla Poláčka. A tak si dovolím citovat z předmluvy k jeho stále živé knize Židovské anekdoty. Je to poetický výraz rasy, která prožila věky v opovržení, v ústrcích a ponížení. Židovskému lidu nebylo dopřáno, aby vybíjel svou energii v usilování po hodnostech, po světské moci a po činech válečnických. Ve dne se Žid zabýval obchodem, lichvou, lékařstvím a jiným opovržení hodným zaměstnáním. Večer pak stáhl záclony, odloučil se od světa a usedl ke stolu, aby přemítal a mudroval nad svatým písmem a Talmudem. Místo činu miloval slovo, svoji náklonost věnoval logice, nalezl zalíbení nejen v logickém obsahu slova, ale dovedl také pochopit druhou, skrytější stránku slova, která je zjevná dětem a básníkům, ale neznámá lidem hlučným a světským. Seznal, že slovo má mocnou sílu asociativní a že dovede žít samostatně. Dialektika teologických spisů přešla židům do krve, proto židovské anekdoty vynikají svou břitkou formou a logickým obsahem. Tolik Poláček. Musím však upřímně říci, že jeho vysvětlení podstaty židovského humoru mě vůbec neuspokojuje. Je to stejné, jako bychom chtěli dětem vysvětlit, proč je jejich králíček nejpřítulnější a začali bychom nákresem trávicí soustavy. Humor je vůbec cosi tajemného. Sám jej používám dost často, mnohdy v sebeobraně před vlastní důležitostí, škrobeností, ctihodností, konvencemi nebo jakoukoliv pošmourností. Kdo ví, třeba právě někde tady je zdroj i toho židovského humoru. Napadlo mě, zda je vůbec vhodné po tragédii holokaustu vyprávět židovské vtipy. Jenže kdybychom je nevyprávěli, znamenalo by to, že zlo zvítězilo. V tomto kontextu platí víc než jinde, že humor poráží zlo. Proto se vyprávěli vtipy o Husákovi, o policajtech nebo ty židovské. Myslím, že je dobré se anekdoty učit a v kruhu přátel je vyprávět. Zlo i lidská hloupost se totiž humoru bojí. A tak bude třeba svět potom malinko bezpečnější.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Na dnešek připadá Světový den první pomoci pěstitelům jablek. V severní části Českého středohoří se letos dařilo. Původní odrůdy jabloní jsou vůči počasí odolnější. Na pořádek v Jirkově na Chomutovsku bude dohlížet více strážníků. Čekáme proměnlivou oblačnost s přehánkami a teplotou do 23 stupňů Celsia. Krásné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Jeho úkolem je ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla je ale nejčastější překážkou při poskytování pomoci nepřipravenost anebo překonání strachu. S tím můžou pomoci praktické kurzy. V Zubrnicích na Ústecku je dnes Ciderfest. V této oblasti jsou původní odrůdy jabloní odolnější vůči počasí. Sadaři ze severu Čech jinak měli kvůli mrazům a letnímu horku a suchu až o čtvrtinu menší úrodu. Na Zubrnicku bylo jablek dost. Popadané ovoce neměl kdo sbírat, řekl Karel Konopka ze Skanzenu.
5: Tady víceméně ty jablka jsou a ono taky ty starší odrůdy, tak ty jsou prostě odolnější a vydrží. A jako tady, když se jede třeba ze Staňkovi na Zubrnice, ze Řepči třeba ty ale jsou prostě jako plný hruškové, ale tady jsou jako narvaný jako krásně.
4: Městská policie v Jirkově na Chomutovsku chce v příštím roce přijmout dva nové strážníky. Navýšení jejich počtu schválili jirkovští radní. Informuje o tom web města. Městská policie v Jirkově teď zaměstnává celkem 20 strážníků. Navýšení jejich počtu by podle ředitele Filipa Havlíka mělo přispět k většímu pohybu městských policistů v ulicích města. Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server iRozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl taky k dlouhodobému vystupování firmy EOL.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případu bylo původně obžalováno celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů.
0: Počasí.
4: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 23 a na horách do 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V Ústí nad Labem dnes ráno začala uzavírka přístavní ulice, dopravní omezení potrvají do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřeli úsek křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí a kamiony musí uzavírku objet přes D8 Všebořice a Severní terasu. A v Krupce počítejte řidiči s uzavírkou ulic u stadionu a na Hamrech. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský

0: Jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
1: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
2: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev v podzemí, to jsou chrousti a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, tože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: A vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu, vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto věce znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových malých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli?
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o příluského karáska a ten dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepacem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho příluského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady. Tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže.
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne, nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skorem vůbec netečou, a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale on nebyl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaďonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Jedenáct hodin.
6: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Ústí nad Labem začala víkendová uzavírka. V přístavní ulici kamiony musí omezený objet přes dálnici. V Lounech se dnes koná festival sportu. Na Pražském Vyšehradě je dnes odpoledne den pro Ukrajinu. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky a teplotu do 23 stupňů. Krásné sobotní dopoledne vám přeje Jana Moravcová. Ústí nad Labem je od dnešního rána uzavřená přístavní ulice. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřeli úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí. Kamiony musí uzavírku objíždět přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. V Litoměřicích kulturní instituce spojily Dny evropského dědictví se Dny otevřených ateliérů Art Districtu. V gotickém dvojčeti vystavují svá díla místní umělci. Lidé si tam odpoledne můžou vyzkoušet litografii, letos je to totiž 230 let od vynálezu této techniky. Od 17 hodin v gotickém dvojčeti začne program ke 470 letům Domu u Modrého zvonu se sousedskou hostinou, koncertem sboru Veselé chvíle v historickém sklepení a taky projekcí.
7: Kromě toho bude na tržnici Felixe Holcmana bleší trh. V technickém klubu mládeže si návštěvníci můžou vyzkoušet například 3D tisk, šití nebo programování. Připravená je také komorní výstava a kreslířský koutek v Litohubu. V Čoko ateliéru Bonbon si lidé můžou vyrobit vlastní francouzskou pralinku a Severočeská galerie výtvarného umění připravila mimo jiné workshop akční grafiky. Litoměřic, Jakub Kalaf, Český rozhlas.
5: V rámci Dnů evropského kulturního dědictví můžete o víkendu navštívit taky Wolframovou vilu v Ústí nad Labem, sídlo Českého rozhlasu Sever v ulici Na Schodech. Na baseballovém hřišti Masarykových sadů v Lounech dnes od 10 hodin začal festival sportu. Podle Městského informačního centra si návštěvníci můžou zdarma vyzkoušet například běh, cyklistiku, fotbal, hokej, míčové hry anebo bojová umění. Pro děti pořadatelé připravili skákací hrady a malování na obličej. Festival skončí v 17 hodin. Den pro Ukrajinu bude dnes odpoledne na Pražském Vyšehradě, pořádá ho spolek Ten for Ukraine, kterým pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí, a taky budou podle předsedy spolku Jana Heřmánka vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
8: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
0: Počasí.
5: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teplotu do 23 stupňů a maxima na horách na severu Čech dnes do 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Na D8 se aktuálně připravte řidiči na zdržení u Lovosy, jsou tam kolony, ve kterých se zdržíte zhruba 10 minut, a to kvůli pracím na silnici na 46. kilometru. Komplikace jsou ve směru na Prahu. U obce Hora svaté Kateřiny na Mostecku srazilo osobní auto Srnu a uzavírku částečnou očekávejte v Chomutově v Jiráskově ulici. Důvodem jsou stavební práce. To byly zprávy v 11 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Ano, ano, to byly zprávy v 11. No a další minuty této hodinky jsou určené pro pořad Svět zvířat. Dnešním hostem a hlavně odborným poradcem je doktor Lubomír Vojtek, takže můžete se ptát na všechno, co vás zajímá kolem vašich domácích mazlíčků, psů, koček, možná i dalších druhů. Hezký poslech přeje Slávka Brádlová, která vám za chvilku také řekne telefonní číslo a e-mailovou adresu pro vaše dotazy.

0: Svět zvířat.
1: Svět zvířat, jak jsem řekla, dnes s odborným poradcem doktorem Lubomírem Vojtkem. Vítejte, hezký den.
2: Hezký den, dobrý den.
1: No a já posluchačům prozradím, že jako startovací téma jste pro dnešek doporučil svilušky. Co je to za potvůrky a jaké problémy dělají našim mazlíčkům, o tom si budeme dnes také povídat. Ale samozřejmě je to příležitost i pro vás, abyste se pana doktora zeptali na to, co vás zajímá. Telefonní linka sem k nám do studia je 475 212 212. Adresa e-mailová pro vaše dotazy host@sever.rozhlas.cz.
0: Svět zvířat.

0: se s tím setkáváme v ordinaci často. Přijdou lidi, kteří tvrdí, že pejsek si neustále olizuje mezi packama anebo některý místa, třeba tady na těch záprstích. No a když se na to rozhrnete srst a podrobně se na to podíváte, tak tam uvidíte takové červené tečky, takové drobné. Jakoby, a oni jsou jich poměrně hodně pohromadě, takže to jsou svilušky. Svilušky zahradní, které většinou bývají v období konec srpna, začátek září. Většinou, teď je to celé takové posunuté, tak jsou i teďka. A oni jak sejou krev, tak ono to samozřejmě svědí a ty pejsci si to lížou. Takže většinou se to řeší, mnohdy se to řeší celkem jednoduše, tak nějak tím lidským způsobem, alkoholem, takže alpou to potřebou a ty svilušky se mnohdy pustí a daleko efektnější je k veterináři zajít, který jim dá kovou pipetku, která se stříkne pejskovi mezi lopatky, ona se vstřebá prakticky během několika málo hodin, je po všem a navíc je to ještě chrání měsíc. Takže jsou to svilušky zahradní, latinsky, jak jsem říkal, Neotrombicula autumnalis se to jmenuje.
1: To mě nějak neuklidnilo, ten latinský termín. Ale posluchači už tady budou vědět, že když pejsek má potřebu si olizovat ty tlapky víc, než bývá zvykem, tak že tenhle problém to může být.
0: Nebo i na čumáčku to třeba bývá, když strkají čumák takhle do těchto, takže tam to taky se to může najít, takové ty zhluky. A to
1: vlastně
0: svědí,
1: ještě
0: samozřejmě.
1: Citlivější. Mm-hmm. Tak pro posluchače tady připomínám telefonní linku. Můžete volat, můžete se ptát na to, co vás zajímá. 475 212 212 adresa e-mailová pro vaše dotazy host@sever.rozhlas.cz. Tak nevím, jestli se sviluška dá klasicky zařadit mezi parazity.
0: Je to roztoč.
1: Je to roztoč, ale myslím si, že takový typičtí paraziti pro psy a kočky, blechy a klíšťata. No a klíšťata, já mám pocit, že tady už žádnou sezónu vlastně nemáme, že to je problém celoroční, o blechách ani nemluvíc.
0: Dá se říct, že ono, že blechy i klíšťata jsou skoro celoročně, protože ty projevy v ročních období jsou takový teďka jiné než bývaly, kdy v zimě byl mráz a všechno přemrzlo, ať to byly klíšťata nebo prostě i ty zárodky těch blech, to přemrzlo, dneska to už takové není, takže neexistuje pravidlo, že třeba klíšťata řešit do září, do října a pak to
1: a
0: nebude,
1: pak
0: ne, v podstatě celoročně se to musí řešit, tyhle ty problémy, stejně jako blechy.
1: No a možná, že tady bychom se asi vrátili k pipetce, možná jiného druhu, ale taky jednou už jste tady vyprávěl o tom, že právě se to stříkne mezi
0: Dneska existuje mnoho takových preparátů, které se aplikují, říká se jim spotová forma, takže se to aplikuje na místo, kam si ten pejsek většinou jazykem nedošáhne. Dá se to na kůži, neroztírá se to prstem, ono se to vstřebá a v drtivé většině případů tyhle ty prostředky drží od jednoho až do tří měsíců.
1: Takže jak vypadá průběh toho počasí, tak čtyřikrát do roka by zásah měl být.
0: Měl by to tak být.
1: Tak. A chráněni vlastně nejsou ani gaučáci. I když
0: nejsou.
1: Nechodí ven, tak páníček na botách lecos domů přinese.
0: Tak
1: venčice chodí stejně.
0: Teoretická možnost ano, ale těch pejsků, kteří žijou čistě jenom doma v domácnosti a chodí čůrat a kálet na nějaký rohošky, těch je málo. Většinou se s něma chodí ven, třeba i kolem paneláku a tam většinou bývají i nějaký křoví nebo nějaký rostliny, kde ty svilušky prostě žít můžou, takže jako vyloučit se to nedá.
1: Tak a co se nedá vyloučit, to je to, že po písničce bude Svět zvířat pokračovat.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat, náš odborný poradce dr. Lubomír Vojtek. A připomínám telefonní linku pro vaše dotazy 475 212 212. Máme pro vás i adresu e-mailovou host@sever.rozhlas.cz. Tak a my pokročíme k dalšímu tématu a to vím, že jsme spolu už také před nějakým časem probírali a to je registr. A problém byl v tom, že těch registrů bylo vlastně v republice několik, takže sice bylo hezké mít psa zaregistrovaného, ale než se pak člověk dopídil, v kterémže registru a tak dále, bylo to složité. A mluvilo se o tom, že by se tahle věc měla sjednotit, že by měl být jednotný národní registr. Už se stalo?
1: Už se stalo, mluvilo se o tom, bych řekl, takových 5-6 let. Existovalo několik registrů, které byly buď soukromí, polosoukromí nebo prostě nějaký takový, ale v podstatě to neřešilo nějak příliš, bych řekl, ten problém, který by mohl tento centrální registr řešit už proto, že je to propojeno přes registr občana. To znamená, když to řeknu úplně zjednodušeně, tamhle pan Vomáčka někde v lese přiváže svého psa, který bude čipovaný a pes se najde a přes čip a tohle se jednoznačně dá dohledat okamžitě majitel. Nicméně mluvíme-li o takovýchhlech lidech, kteří tohle udělají, tak většinou ty psi ani čipovaný nemají a bude to asi obtížné. Nicméně stát získá přehled o chovu a o majitelích psů.
0: No, já si myslím, že je to velice dobrá služba i pro ty, kteří nějakou nešťastnou shodou okolností toho psa ztratí, nebo on jim někam uteče. A pokud tedy už funguje jednotný registr, tak není problém psa dohledat.
1: Ano, je to mnohem jednodušší, než když byl, byť byl pes čipovaný, mohl se náhodou dostat někam, takže když se pes identifikoval pomocí toho čipu, tak se pak museli obtelefonovávat jednotlivý veterináři a tak dále. Teďka je to jednotné. Teď se to zadá do centrálního registru a okamžitě se zná majitel.
0: Tak a je to povinná věc?
1: Ano, je to povinné. Je to poměrně i vysokou pokutou zatíženo, kdo to neudělá. Není to záležitost, aby se to muselo udělat teď hned. Okamžitě je tam časově, je to teda od 1. července, ale je tam určitá časová i benevolence. Může se to udělat třeba při očkování proti vzteklině, která podle použití vakcíny někdy může být třeba až jednou za 3 roky, ale zatímco máme tu zkušenost, tak tomu ty lidi přistupují celkem, bych řekl, odpovědně a zodpovědně a chtějí si ty své pejsky nechovat, registrovat.
0: No a kdyby teď někdo právě byl v tom okamžiku, kdy samozřejmě ještě pejska čipovaného nemá a uvažuje o tom, nebo musí o tom uvažovat a říká si, ale tak bude ho to bolet?
1: No, ono, já bych jenom doplnil tu vaši otázku, ono neuvažoval. Pokud je to štěně, tak ano. Jinak každý dospělý pes už by měl být čipovaný už několik let. To znamená, to už je upravené městskou vyhláškou a to už tady, myslím, v Ústí platí tuším 10 let, že každý pes by měl být čipovaný. Takže mám-li odpovědět přímo na tu vaši otázku, ta aplikace toho samotného čipu, to je v podstatě normální injekce. Injekce, podkožní injekce, kterou v drtivé většině případů ty pejsci o tom ani nevědí. A je to záležitost sekundy.
0: Když je šikovný veterinární lékař.
1: No, spíš bych řekl, že spíš, jestli je šikovný majitel a toho pejska správně podrží.
0: Ale to si myslím, že právě i díky těm povinným očkováním proti vzteklině, takže každý majitel tohle to vlastně už zná a může s tím dobře zacházet. Ale teď mě napadlo, nevím, pokud tedy ten pes byl dříve čipovaný a uvedený v tom, dejme tomu, nějakém menším soukromém registru, může ho ten majitel přeregistrovat, přečipovat?
1: No, pokud byl čipovaný, tak při registraci jsme povinni zkontrolovat čip. A jestli ten čip funguje a opravdu odpoví tím číslem a odpovídá to tím číslem, tak se v tomhle centrálním registru se zavede ten pes pod tímto číslem toho registračního čipu a v podstatě to, co bylo předtím, to už neplatí. To už tyhle registrace, ty už v podstatě jsou mimo. Nejdůležitější je tento centrální registr.
0: Tak, po písničce budeme pokračovat a i písnička je šance pro posluchače, aby nám zavolali na telefonní linku 475 212 212.

0: Svět zvířat.
1: Dnes s doktorem Lubomírem Vojtkem. Já připomínám pro posluchače telefonní linku i adresu e-mailovou, ale zdá se, že všichni jste rozběhli někde po zajímavých objektech ve dnech evropského dědictví. Nicméně zopakuji ještě jednou. Adresa e-mailová host@sever.rozhlas.cz, telefonní linka 475 212 212. Tak, ale my pokračujeme tématem, které asi bude nekonečným příběhem. A rozmohl se nám tady takový nešvar, dokonce bych řekla nešvarů několik, a to jsou chyby při krmení. Buď výběrem té stravy, nebo množstvím té stravy. Tak co je horší, špatné krmení nebo překrmování?
2: Oboje. Řekla jste to nešvar, ale já si myslím, že to bude neřešitelný problém. Někdo si z toho nějaké ponaučení veme, někdo ne. Já říkám, že většinou ti majitelé svým pejskům ubližují v dobré víře, z dobrého srdce.
1: Chtějí jim udělat dobře.
2: Je to tím, že ten pejsek, který s nima žije v domácnosti, to není pes, to je prostě, já nevím, Alík, Azor, Ferda, jakkoliv, to není pes.
1: Jasně, a tím, že je to člen rodiny.
2: Tím, že je to člen rodiny, takže v podstatě i ty lidské potřeby jsou přenášeny na toho psa. To znamená, já jim přeženu to knedlozelo vepřo, tak on to prostě bude jíst taky, protože on patří do rodiny.
1: Jasně, neošidíme ho přece.
2: Takže lidi sází na pestrost, tak jak oni nejedí samozřejmě jedno jídlo od pondělka do pátku, tak si myslí, že ten jejich Alík to taky nemůže, tak se mu ta strava mění. Takže lidi mění konzervy, mění přílohy, mění granule a mění další věci. Jenže zapomínají na jednu věc. Ten jejich Alík není člověk. Člověk všežravec. Alík je masožravec. On do určitého věku nebo do určité doby stáří je schopen ty zažívadla snést strašně moc. Všechny, já tomu říkám, alchymie přímo lidské, které dělají. Takže on dlouho je v pořádku a pak najednou přijdou a začnou říkat, že ten pes nám občas vrací, občas má nějaké průjmy zdravotní a tak dále. Já se ptám, kolik mu je. Oni řeknou třeba 10. Čím ho krmíte? No a teď mi teda tu svou plejádu vyjmenujou a jsme najednou doma. Takže oni dělají to, že třeba kupujou krmení, mluvím o granulích, mění značky, aby ten jejich pejsek to měl obměněné, aby nejedl pořád stejné.
1: Aby si užil,
2: ano. A teďka týden ho krmí granulema a ten pes si v podstatě, bych řekl, našteluje trávení na ty granule. To znamená, ty granule se tráví úplně jinak než jiná strava. Potřebuje tam větší agresivitu žaludeční šťáv, jiné množství tekutin. Prostě jinak se to tráví, než když mu dají čisté maso s nějakýma přílohama, anebo třeba zase přejdou na nějaký barv. Takže to je takové moderní připravené válce, kde je všecko, kde je maso, zelenina, kosti a tak dále a tak dále. Takže když oni už si ten týden zvyknou na to jedno krmení, tak najednou řekneme tak a teďka budeš mít další týden, budeš mít obměnu, aby jsi si užil. A teď mu začnou dávat konzervy s vločkama, s těstovinama, s rýží nebo s něčím takovým. No a dokud ten pes je mladý, tak to zvládne. To tělo si na to zvykne. No ale pak se stane to, že najednou ten organismus už to nezvládá. Tak se to začne řešit zvracením a průjmama. No a to je, bych řekl, asi takové to pomalu ten nejtěžší kalibr, který může ten člověk udělat. To znamená třeba nějaký čas, období 14 dnů, 3 neděle, měsíc, to je jedno. Krmí jedním krmením a pak to najednou změní, ale úplně jiným druhem krmení. Když změní granule, dejme tomu, ale když změní úplně princip v podstatě toho krmení, tak potom dojde k změnám.
1: A k těm problémům, které se pak třeba řeší až u toho veterinárního lékaře. Ale ono kolem toho krmení těch nešvarů nebo zlozvyků nebo provinění je mnohem víc, takže po písničce se na to podíváme ještě z jiného úhlu pohledu.

0: Posloucháte Svět zvířat, pravidelný sobotní dopolední pořad Českého rozhlasu Sever. Dnes tady máme jako odborného poradce doktora Lubomíra Vojtka a ponořili jsme se do těch problémů kolem krmení. Tak už jsme probrali ty druhy a že není radno to příliš střídat, ale jde také o to množství. Ono se říká, že vlastně zvíře, tím pádem i pes, že zvíře prostě ví, kdy má dost. Je to tak?
1: No, s tím bych nesouhlasil. Myslím si, že jsou psi jedinci stejně jako lidi, kteří neznají míru a dokážou se doslova přejíst. Ale ještě bych se držel té četnosti, kdy krmit. Protože záleží to od věku. Čím to zvíře je mladší, tak většinou se krmí třikrát denně. Protože není schopen přijmout takové množství těch živin, aby mu to stačilo na vývoj toho organismu, který intenzivně roste. Takže se dá říct, že většinou do toho půl roku stáří se krmí třikrát denně, od půl roku do roka se krmí dvakrát denně a po roce potom už jednou denně. Potom záleží na tom, kdy chcete, aby ten pes měl nějakou aktivitu. To znamená, pokud chcete, aby byl aktivní v noci, tak se většinou krmí ráno, aby třeba hlídal. Když chcete, aby v noci spal a byl v klidu, no, tak se většinou krmí třeba večer. Z pohledu, řekněme, zdravotního, to večerní krmení sebou skýtá určité problémy, třeba to u velkých psů, třeba riziko torze žaludku, protože ten pes se v noci nají, může dojít k nějakému nepředvídanému pohybu nebo něčemu takovému, k rotaci žaludku, majitel pejska nakrmí večer, odejde s tím, že se s ním uvidí až ráno a bohužel on ho uvidí třeba ráno až mrtvýho.
0: Aha.
1: Takže to jsou určitá rizika, které tady jsou. To je jedna věc. Další věc je, pes by měl mít po krmení by měl mít klid. Měl by mít klid na to, aby trávil a určitý čas na to, aby ta zažitěna z toho žaludku se dostala dál do těch střev, což je přirozené. Takže o té četnosti jsme mluvili, no a potom samozřejmě i to krmení má mnoho alternativ, to znamená pro štěňata je úplně jiné krmení než pro aktivní sportovce psy nebo prostě normálně žijící to psy, ale dospělí, to znamená ty štěňátka, tam je větší poměr mléčné bílkoviny a větší procento proteinu, ty starší, ty sportovci třeba potřebují zase větší procento bílkovin, proteinů a tuku, aby měli energii z čeho sportovat. A seniori zase, aby měli pocit, že jsou nasycený, to znamená, tam jde o objem, ale měl by tam být zredukované množství toho proteinu, těch bílkovin a tuků jako takových. To znamená, ta strava by měla odpovídat i tomu životnímu cyklu, v kterým zrovna ten pejsek je a v jakém žije. Navíc většina krmení, které se kupuje, tak má tabulku a tam je vždycky váhová kategorie psa a krmení od do. A většinou, když chcete držet toho psa v určité štíhlé línii, tak se většinou držíte té minimální dávky. Když ho chcete dát do kondice, dáte tu maximální, ale neměla by se překračovat ta maximální dávka, jinak ten pes, který nemá pohyb, tak vám začne tlousnout. A řeším mnoho takových případů, kdy přijdou s psem obézním, tlustým a oni mě řeknou, teď on skoro nic nejí, jí jenom maličko. A když se zeptám, a kolik má pohybu? A oni řeknou, no chodíme pravidelně dvakrát denně kolem paneláku.
0: Tohle to je, bych řekla, srovnatelné se starostmi lidskými, protože poměr příjmu a výdaje energie.
1: Ano, to platí všude.
0: To je základ. Tak a ještě máme jeden úhel pohledu na to krmení a to bych se vrátila možná malinko na začátek a to je to míchání lidské a speciální psí stravy.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zameckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady posledních pár minut z dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Hostem, odborným poradcem je doktor Lubomír Vojtek. A já bych ještě malininko se zastavila u toho krmení, zejména psů. A vy už na začátku jste řekl, že to je špatně, pokud člověk si dopřává to vepřoknedlo zelo a chce to tedy dopřát i tomu svému pejskovi. Ale já si myslím, že i třeba uzenina, která nám chutná, tak pro toho psa asi nebude to nejlepší.
1: Tak já bych řekl, že uzenina dle informací mé ženy lékařky škodí i lidem, takže uzenina by se jako potenciálně na tvorbu, já nevím, cukrovky a tak dále, takže já si myslím, že uzenina by vůbec neměla přijít do jídelního lístku psa nebo zvířete jako takového. Jednak to uzení má nějaký technologický procesy. To znamená, vy to musíte nasolit, dát to do různých nálevů. V tom jsou různé soli a já nevím, co chno z barviva a tak dále. No pak se to udí, no a samozřejmě uzením to má chuťové aspekty, které chutnají jak lidem, i chutnají i psům. To znamená, to uzení má dlouholetou tradici, to je pomalu skoro od nepaměti. V komíně, v kuchyni bylo okýnko, kam se dávalo maso a bylo to permanentně připravené, očouzené, plné karcinogenních látek, ale prostě jedlo se to, hlavně se to konzervovalo uzním uzením. Ale řekl bych, z novodobého pohledu uzené maso by prostě vůbec nemělo bylo přijít do misky, kočky ani psa.
0: Zkrátka víc škody než užitku.
1: Určitě, a zase v dobré vůli.
0: Jasně, zvířeti to tedy chutná, páníček, panička mají radost a přitom tedy škodí velmi. Tak, já ještě přiznám posluchačům, že při písničce jsme se bavili o tom, když je pes překrmený, tlustý, zdravotní problémy z toho plynou samozřejmě. A já jsem vám říkala, že jsem viděla na procházce tři chrty, kteří ale opravdu byli vychrtlí. Tam to slovo sedí naprosto. Těm byly vidět všechny kostičky. Tak já nevím, jestli to byli psi, kteří byli šizení, nebo to plemeno takhle má vypadat.
1: Plemeno to takhle má vypadat. To, jak jsem říkal, to, když byste měla... Chrt je sportovec. Geneticky je vyšlechtěný tak, aby byl sportovec, to znamená vkasané břicho, hluboký hrudník, aby tam byly velký plíce a velký srdce. Přední nohy jsou v podstatě jenom dopady, které mají tu váhu toho těla jenom nést a odrazit dál, ale co hlavně, tak tam jsou vlastně akorát ty zadní končetiny, které jsou osvalené. Takže to je asi, jako kdybyste se podívala na, řekněme, normálního třeba spěrače anebo normálního atleta a postavila vedle něho dálko jeho maratonce. Jo. Takže dálkový maratonec váhově je jako jedno stehno sprintera, co se týče váhy. Protože má úplně jinou, to tělo, ty svaly jsou úplně jiné stavbě. Takže ten chrt opravdu vypadá jako vychrtlý, protože má to břicho vtažené a jsou na něm vidět kosti. Ale má svaly na zadních nohách, takže je to úplně normální, je to normální.
0: Tak, no ještě mě překvapilo, že jste se ptal, jaký chrt, protože já jsem si myslela, no tak chrt je chrt. A vy jste mi tady předestřel celou škálu těch chrtích plemen.
1: Chrtů je strašně, nebo řekl bych strašně moc, je spousty jsou chrti z Egypta, saluky, který, když vidíte na těch starodávných hieroglyfech nebo prostě nějakých malbách, tak tam ty jejich chrti jsou. Z Ruska jsou, zase pochází chrt barzoj, který se používal z klovu vlků. V Anglii jsou chrti, velmi měli vipeta, greenhundat, který se liší velikostí, který se liší rychlostí, samozřejmě sílou. Italové mají zase italské chrtíky, takže ono těch chrtů je relativně hodně.
0: A samozřejmě všichni chrti mají být štíhlí, protože tak to plemeno vlastně může dobře fungovat.
1: Ono to tak musí být, protože ten, kdo má běhat, musí být štíhlej.
0: Asi proto já neběhám. Takové bylo dnešní vydání pořadu Svět zvířat s doktorem Lubomírem Vojtkem. Díky za váš čas. Někdy u nás zase naviděnou a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a pro posluchače Českého rozhlasu Sever tady mám tu informaci poslední. Přesně v celou vás čekají další aktuální zprávy s Františkem Janačíkem A pak už pořad písničky na přání, dnes s Evou Bucharovou. Hezký poslech vám přeje Slávka Brádlová.

0: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
1: Tradice, která spojuje generace.
0: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
1: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
0: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
1: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
0: Zahradačech.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Podbořanech dnes odpoledne otevírají obnovený Schillerův park. Horští záchranáři dnes v Bílém potoce závodí v Jizerských horách. Místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová ze STAN navštívila Ukrajinu. Oficiální cestu jí parlament dnes schválil. Do večera oblačno až polojasno, přehánky jenom výjimečně, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Po téměř půl roce úprav dnes v Podbořanech otevírají obnovený Schillerův park. Město za něj z vlastního rozpočtu zaplatilo přibližně 6,5 milionu korun. Co všechno v parku obnovili, popisuje pracovnice informačního centra Hana Okotápcová.
4: Jsou zrekonstruovány všechny cesty, jsou vyasfaltované. Je tady teda altán, opravený pomník, dětská hřiště, broukoviště, kuličková dráha, lezací kamen a především lavičky a odpadkové koše.
2: Program k otevření začne ve 13 hodin a nabídne třeba kouzelnickou show, divadlo nebo podle počasí hasičskou pěnu. Horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Bílém potoce v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska vyráží na trať právě teď a čeká je 20-kilometrová trasa s úkoly, jako je například zdolání, feraty nebo slaňování. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýlanského Cimbuří. Připravený je i program pro fanoušky. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí Starostové a nezávislí navštívila Kyjev. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD ale odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Podle švédské veřejnoprávní televize SVT se před volbami aktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska. Účty sdílely hlavně obsah jiných uživatelů. Parlamentní, krajské a místní volby se ve Švédsku konají už zítra.
5: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrenzics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrenzics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Počasí.
2: Do večera čekejte oblačno až polojasno, přehánky jenom výjimečně, k večeru bude přibývat vysoká oblačnost. Teploty do 23 stupňů, nižší teploty čekejte na Šluknovsku, na horách dnes mezi 14 až 17 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Provoz na silnici kolem Chomutovského Velkého rybníka směrem na Otvice omezuje řešení nehody osobního auta. Na dálnici D8 počítejte na Lovosicku mezi 40. až 48. kilometrem s omezením v pruzích. Pokračují tam opravy systému nouzového volání. Omezení platí v obou směrech. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

Krásnou sobotu s Českým rozhlasem Sever i dál vám přeje Eva Bucharová a začínají hodinové písničky na vaše přání. Telefonní linku znáte určitě 475 212 212. E-mailovou adresu sem do písniček na přání taky připomenu zahrajte@rozhlas.cz. No a začínáme e-mailem. Hezkou sobotu 12. září. Dneska má 70. narozeniny slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Písničku od Mariky posílám Marijím a Majám ke svátku.

0: A telefonní linka 475 212 212 do písniček na přání Českého rozhlasu Sever je zase chvilinku obsazená a já zdravím do telefonu Věru do Štětí, hezké odpoledne.
1: Já vás taky tu písničku posílám vám do redakce a sestřenici Marušce Tomešový, která slaví dneska svátek a v úterý narozeniny. Maruško, já ti přeju hlavně hodně zdravíčka, štěstí i v osobním životě. To ti přeje Věra ze Štětí sestřenice.
0: Maruško, všechno nejlepší, já taky přeju a posílám dáreček, tedy ten hudební, od Věry a je to písnička Ještě, že tě lásko mám od Petra Koláře.

0: Posloucháte sobotní polední písničky na přání Českého rozhlasu Sever. Telefonní linka sem k nám stále platí 475 212 212. No tuhle linku vytočil i Karel. Hezké odpoledne, Karle.
1: Dobrý den, já vás zdravím, Sever Radio, vynikající rádio.
0: Děkujeme.
1: A je to Karel z Chržína a chtěl bych tuhle tu písničku poslat mojí manželce Ivance a dneska máme výročí svatby a chtěl bych to ještě popřát takhle jedný holčice jako Marušce, ujezd u Chodstě, má svátek dneska a já zítra mám narozeniny.
0: Teda vy toho slavíte najednou, to jsme to zvládli v jednom telefonátu, tak si to shrneme. Maruška má svátek, vy máte zítra narozeniny, všechno nejlepší, pevné zdraví přeju a vám oběma s Ivankou k vašemu výročí hodně pohody, hodně veselé nálady, hodně úsměvů, všechno nejlepší. Tak děkuju za zavolání.
1: Děkujeme taky a vám taky.
0: Ano, ano, děkujeme. Tak co ještě prozradím na Karla, že vybral Marka Ztraceného a písničku Originál.
2: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: Co budeme hrát dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever, o tom už je rozhodnuto, protože se taky dovolala Blanka a já přeju hezký den do Děčína.
2: Dobrý den, paní Evičko, přeju vám hezkou sobotu i všem lidem dobré vůle a chtěla bych dát zahrát Maruškám a hlavně Marušce bejvalý Tkáčový z Děčína, která má teda dneska svátek jako ty ostatní a chtěla bych jim dát zahrát, že nejsem kreje jejčí, jak to zpívá Ložek, já to neumím.
1: Dobře.
2: Tak říct.
1: Tak ale snažila jste se.
2: A vám do rádia a fajn rádio na ty písničky, jsem moc ráda.
1: Dobře, tak děkujeme za hezká
2: já
1: slova,
2: taky.
1: Blani a hezký poslech a krásnou sobotu vám přeju, naslyšenou příště.
2: Děkuju, já vám taky, děkuju moc a naschledanou.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál v téhle hodince. Teď pokračujeme dalším telefonátem. Já zdravím Hanu do Příkrého. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady je Hana z Příkrého.
0: Tak komu
1: já
0: zahrajeme?
1: Dneska chtěla dát zahrát Maruše Děčína k svátku a byla by to písnička, na které jsme se shodli, že jo, nebo dohodli. A přeju jí hodně zdravíčka, štěstí, pohodu, no a všem Maruškám. Pak bych taky chtěla zahrát, dát ještě taky Alence do Stehelčevce, potom Božence do Liberce, no a prostě i vám. A všem posluchačům.
0: Tak jsme to hezky shrnuli s Hanou. Já teda už jenom prozradím tu písničku. Hana vybrala písničku, která se jmenuje Přátelství a zpívá Petr Rezek. No a jinak číslo do písniček na přání můžete volat i vy. 475 212 212.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever se před chvilinkou dovolal Josef ze Šluknova a byl stručný. Přál si písničku Síla starých vín s tím, že ji posílá do Dolní Poustevny.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
2: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
1: Jaký postup zachránil Viole život?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál. Na telefonu trpělivě čeká naše posluchačka Miroslava. Hezké odpoledne do Chomutova.
1: Krásné odpoledne. Chtěla bych zahrát písničku Bílá orchidej od Eval a Vašek.
0: Dobře.
1: A chtěla bych to zahrát pro Ladislavu Janovskou, pro moji maminku a pro přátele, který mi mají rádi. A pro paní moderátorku.
0: Ježíš, děkuju. A hlavně zdravím maminku Ladislavu, ať se jí hezky poslouchá. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: Další hudební přání v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever má Zdena, která nám volá z Novoborska. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, hezké odpoledne pro vás, pro všecky, a komu se to bude líbit, může poslouchat i pro vás. A je to z cikánského Barovna píseň Vím, proč mám život rád. A je to pro mě i pro mého muže.
0: A vy jste mi říkala tak je krátce jenom při písničce, že to máte jako vzpomínku s manželem.
1: Ano, je to pro vzpomínku z roku 62, to bylo už prosím. A je to pro vzpomínku na naší svatbu.
0: Dokonce na svatbu. No tak. No tak to si to tedy s manželem krásně užijte. Takže
1: ano,
0: vím,
1: ano, děkuju moc.
0: Vím, proč mám život rád, Zdeněk Matouš. Tak mějte
1: ano,
0: se krásně.
1: A já vám moc děkuji, je to i pro vás, pokud se vám to bude líbit. A mějte se moc hezky a děkuji.
0: Vy taky, nashledanou.
1: Nashledanou.

že zapomněl jsem na své zdrasti a těšil jsem se zpět do vlasti. A abych už to řekl krátce, nebál jsem se žádné práce, nic jsem nedal svůj rok a byl jsem i čističem pod.

0: Další melodii v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever vybírá, respektive už vybral Milan. Hezké odpoledne do Ústí nad Labem.
1: Dobré odpoledne, tady Milan z Ústí. A chtěl bych poslat písničku Nahoru do nebíčka pro naši milovanou maminku, která by dneska oslavila svátek, pro paní Marii Odpoděvou z Třebušína, potom později z Vráže u Písku. No a za všechny, za syna Milana, dcera Mirka, všechny vnoučata, pravnoučata, jí posíláme hezkou písničku a ať si poslechne.
0: Tak já vám přeju hezké vzpomínání a posílám vám vybranou pohádku o konvalinkách.

Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever ještě před 13. dorazil e-mail. Dobrý den, zahrajte písničku Jak se máš, Maruško, od Josefa Zímy. K dnešnímu svátku naší mamince paní Marušce Zunové ze Severní terasy. Všechno nejlepší přejí děti a vnoučata.

0: Tak jak se máš, Maruško? To je náhoda. Dlouho jsme se neviděli, vy? A ten drobeček tady vedle tebe, to je taky Maruška?
1: Jo, to je Kája.
0: Promiň, Karle, ale máš hezkýho chlapce.
1: Cože, to je vnuk? To snad není možný.
0: Ty vypadáš tak mladě, žádný vrásky. Prosím? Že si mám vzít brejle? No jo, je to dávno. 20, 30 let. A poslyš, máš ještě tu fotografii? Pamatuješ, jak jsme se byli spolu koupat? Já tam nejsem moc vidět. Já totiž byl u dna, ty jsi mi stála na hlavě.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Lidem se dnes otevřelo úložiště radioaktivních odpadů Richard v Litoměřicích. V Libereckém kraji mají ke dni evropského dědictví speciální program desítky památek. Bývalý řidič prezidenta Pavla nesouhlasí s trestem zařízení v opilosti, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Do večera oblačno až polojasno, přehánky výjimečně, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Litoměřicích se dnes zájemcům otevřelo úložiště radioaktivních odpadů v podzemním areálu Richard. Informovala o tom Tereza Kašparová ze zprávy úložiště radioaktivních odpadů s tím, že letos se kvůli navýšené kapacitě do areálu podívá více návštěvníků. Lidé si prohlídku podzemního areálu a dozví se více o radioaktivitě nebo ukládání radioaktivních odpadů. Lidé v Libereckém kraji můžou ode dneška do neděle 20. září navštívit speciální program ke dnům evropského dědictví. Prohlídky i výstavy chystají architektonicky zajímavá místa po celém kraji. Je mezi nimi například Městská knihovna v Jablonci nad Nisou nebo Liberecká Štrosova vila. Více řekl kurátor Luděk Lukůvka z Dokumentačního centra architektury Severočeského muzea.
2: Protože to je veliká stavba, tak my chodíme vlastně od toho přízemí až do prvního patra. To téma je obrovské v tom směru, že se mluví o tom, jak ten dům vznikl, že to je šťastná souhra nějakých okolností. Zadavatele stavby, rodiny Štrosů.
1: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server iRozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním autem BMW do zaparkovaného vozu a z místa nehody odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté ale naměřili téměř 1,5 promile alkoholu v krvi. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Spojené státy podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově mohou údajně využít jen dvě časová okna za den. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovali a využili tak americkou ochranu. Spojené státy ji nabízejí od května lodím, které chtějí úžinou proplout na jižní trase podél ománského pobřeží. Nevědomý plavec David Kratochvíl vyhrál i pátý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů na volný způsob navíc o 1,30 překonal vlastní světový rekord. Pětinásobný mistr světa v minulých dnech zvítězil i na tratích 50 a 400 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek.
0: Počasí.
1: Do večera oblačno až polojasno, přehánky výjimečně, k večeru bude přibývat vyšší oblačnost. Teploty dnes do 23 stupňů, nižší teploty na Šluknovsku, na horách do 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V ulici Ralská v Mimoni na Českolipsku policie řeší nehodu cyklisty a na místě aktuálně zasahují i lékaři. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
3: Přeji vám moc pěkné odpoledne. Od mikrofonu vás všechny zdraví. Jsou tady výlety, ano, výlety, které posloucháte pravidelně ze studia.
4: Ale tu a tam se vydáváme. vydáme na cestu, tak to musí být už na...
3: Zajímavé místo. Máme pro vás pořádný důvod k tomu, abychom se vypravili právě na toto místo. Trošku, teď jsme možná zápasili s mikrofonem, doufám, že jste slyšeli všechno. Já to vemu pěkně od začátku, kdyby se točilo, řeknu mažeme a jedeme znovu. Takže vítejte, výlety se vydali na cestu, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. No a vydali jsme se na oblíbený podzimní veletrh Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech. Vstoupil totiž do svého 50. ročníku. A tak si tady přijdou na své zahrádkáři, chalupáři, kutilové, zahradnici a milovníci přírody obecně. Výstava včera slavnostně začala a potrvá do středy. A věřte, že naše dnešní výletní pozvánka, která, trochu si říct, neslavně začala technicky, že dobře skončí. Srdečně vás vítáme, zdravíme, no a doufám, že se dovíte řadu zajímavých věcí. Výlety začínají.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Začaly živě vysílané výlety, jak se říká, z terénu. Ano, vydali jsme se na sever Čech, jsme na veletrhu Zahrada Čech, slaví 50. výročí. No a samozřejmě živé vysílání, které se vždycky, jak se říká, připraví tak trochu na půl, polovinu taky sázíme jaksi na improvizaci, tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne. Musím říct, pozvali jsme si řadu hostů, dokonce jeden host je teď na pódiu, zpívá a myslím, že není žádným tajemstvím, že bude slavit stejné narozeniny jako zdejší výstava, tedy Zahrada Čech. Jestli zatím tápete, nevím, jestli slyšíte něco v pozadí, tak klidně přemýšlejte. Já mezi tím přivítám hosta, kterým je paní Michaela Mokrá, ředitelka kulturních zařízení města Litoměřice a také ředitelka zdejšího výstaviště. Paní ředitelko, po roce, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem.
0: No vy jste si říkáte krásné, nemohla ideálnější počasí přát. Ani vedro, ani zima. No ale musím vám říct tady hlava na hlavě a dokonce myslím, že bych zaparkoval mnohem snadněji na Václavském náměstí, než tady v Litoměřicích.
1: Máte pravdu, dneska je to opravdu velmi povedený den. My jsme za to z pohledu organizátora nesmírně vděční, protože to je vlastně to, co splňuje to naše očekávání a děkujeme každému návštěvníkovi, který dneska dorazil a měl teda trpělivost dorazit na výstaviště.
0: Já myslím, že se to vyplatí. My jsme to tady prošli s našimi kolegy a musím říct, kdo chtěl koupit něco na zahradu, tak rozhodně uspěl. No, máme tady kolem nás spoustu lidí, možná i některé vyspovídáme, ale paní ředitelko, výstaviště, 50. Zahrady Čech, je to totéž historie výstaviště a výstavy?
1: Ne, určitě ne. Ptáte se velmi správně, protože jakoby výstavnictví v Litoměřicích se píše už od roku 1946. Nejdřív se ta výstava jmenovala Oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele. Různě putovala po oblastech Litoměřicka, až v roce 68 zasídlila tady v tomhletom prostoru. Ale to ještě vlastně ani nebylo výstaviště. To se začalo tvořit právě od roku 68 do roku 71 a až v roce 72 Zahrada Čech nesla punc celonárodní výstavy.
0: Jak to tady vypadalo na začátku?
1: No, bylo to tak, že třeba z pavilonu K byl kravín, z pavilonu T tělocvična.
0: Počkejte, pavilon z kravína nebo z pavilonu kravín?
1: Pavilon z kravína.
0: Pavilon z kravína. Vy jste říkala, ano, že z pavilonu byl kravín, obráceně.
1: Ne, je to tak, že to, co je teďka pavilon K, byl kravín. Dříve kravín.
0: Tak jsem to
1: pochopil. Co je teďka pavilon T, byla tělocvična.
0: Aha.
1: A to, co vidíte za mnou, ten prostor, tak to bylo fotbalové hřiště.
0: Ten areál jak je veliký?
1: 6,5 hektaru má.
0: A on se samozřejmě s průběhem času, s průběhem let měnil. Co tady bylo takovou největší, nejvýznamnější změnou?
1: Tak určitě výstavba nových pavilonů, nebo nových. Teď už tomu nemůžeme říkat nových, ale v tu dobu výstavba nových pavilonů. V tuhle chvíli sedíme u pavilonu A, to je jeden z nich. V zadním traktu je pavilon H, tam máme třeba tu centrální expozici s názvem Pohádka zahrady Čech a Nep, jak to všechno začalo. No a pak postupná transformace do parkového stylu.
0: Těch míst, kam lze se podívat, je samozřejmě hodně, ale dá se říct, že ještě máte vůbec místo, prostor pro vybudování něčeho? Budete tady ještě něco stavět?
1: Tak mně by se to samozřejmě strašně moc líbilo, abych ocenila nějaký multifunkční pavilon, který by splnil moderní trendy dnešní doby a určitě by se prostor tady našel, buď by to bylo tím, že by se musela likvidovat nějaká část výstaviště, která třeba teďka už stojí, ale není třeba tak funkčně využívána pro to výstavnictví, anebo zdemolovat některý pavilon a na tom místě vystavit nový multifunkční.
0: Včera to tady začalo, do středy to tady bude žít samozřejmě. A co se tady děje v průběhu roku? Tady je pusto, prázdno, nebo se tady konají nějaké akce?
1: Ne. My tu máme za rok několik desítek akcí. Vlastně ten areál funguje jako téměř celoroční, nemůžu říct jako zimní, protože samozřejmě na zimu je potřeba ten areál zazimovat, ale od toho března zhruba do polovičky listopadu jedeme v plné tenzi a organizuje se tu řada různých akcí.
0: Tím, že to je 50. ročník, tak vy jste nachystali opravdu bohatý program. My se mu budeme věnovat za chvíli. Já ještě mezi tím připomenu milionovou soutěžní otázku a jenom k té nové, já ji hned tak neprozradím, ale řeknu, jestli jste už teď poslouchali a budete poslouchat i nadále, tak tu odpověď máte, jak se říká, v kapse a cena, kterou vám nabídneme, stojí opravdu za to. Živě vysílané výlety dnes z terénu z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, tak jsme rádi, že nás posloucháte.

Výlety vysílané živě. Tentokrát vám nabízíme návštěvu Zahrady Čech 50. ročníku tohoto významného veletrhu. My jsme vlastně minule začali po prázdninové přestávce vysílat klasické výlety. O prázdninách jsme navštěvovali naše zámecké objekty. No a zadali jsme konečně také novou soutěžní otázku. My jsme se pro ní vydali díky reportáži do Karlových Varů. My jsme vám představili jednu velmi zajímavou podzemní lanovku, nejstrmější lanovku, která vlastně je i na našem území, vede z divadelního náměstí do hotelu Imperial. A ona má takovou zvláštní historii, protože si ji vlastně objednal, zadal majitel, aby mohl z toho náměstí, z toho spodku vozit do hotelu hosty, a nechtělo se mu platit na povrchu ty pozemky vykupovat, tak jí prostě dali něco jako metro podzem. A tu jsme vám představili. No a ve Varech najdete ještě jednu lanovku, a té se právě týkala ta soutěžní otázka. Její spodní hranice je v uličce Mariánská, tam je ta zastávka, ta stanice. Ptali jsme se, kam vás tato klasická kolejová lanovka vyveze. Za A na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko je správně. Já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, takže jinak mimochodem i ten výtah, který je z hotelu Thermal do těch bazénů, je zajímavý, protože vy tam nastoupíte a ten výtah jede šikmo až k těm bazénům. Takže i to je taková zajímavost. Takže kdo napsal do textovky Ačko udělal dobře, byl ve slosování, hráli jsme o rychle schnoucí ručníky na cestu a vyhráli paní Miroslava Žižková Jeseník, paní Ludmila Hlebová Most, pan Jan Štefan Deštná, paní Markéta Tobiášová Borovnice a paní Lidia Vítková Domažlice. Všem samozřejmě gratulujeme. No a kdybyste teď přeslechli jenom své jméno nebo špatně slyšeli, tak zítra ve výletech pěkně ze studia všechno znovu zopakuji. Jinak hrajeme také o hlavní cenu za září, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Nová soutěžní otázka, kdy budeme hrát o powerbanky, teprve padne, ale jestli jste dobře poslouchali, tak odpověď už padla, ale popřemýšlejte, protože tu otázku budu teprve zadávat po třetím zastavení tady na výstavišti Zahrada Čech. Výlety vysíláme živě.

0: Tady kolem nás krouží nebo putují doslova stovky návštěvníků. Jsme tady tak trochu jako v akváriu, ten náš zelený stan Českého rozhlasu tady je krásně v cestě, takže nás nelze minout, ale vždycky zkouším chytit, jak se říká, nějakého návštěvníka, pozeptat se. A to, když někoho zastavíte, to já ne, to táta, to já mluvit nebudu, nebo utíkají, ale podařilo se mi tady zastavit návštěvnici. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela, jak se jmenujete?
1: Já se jmenuji Marta a přijela jsem z Mělníka.
0: No, vy tady máte v taškách nějaké rostliny, tak co to bylo na zahrádku?
1: No tak určitě sazeničky. Sazeničky, já miluju zahrádku a musela jsem samozřejmě teďko nakoupit nové sazenice na příští rok. Mám samý rostlinný materiál.
0: Teď tady zpívá Monika Absalonová, jdete se podívat?
1: No samozřejmě, od toho jsem taky tady.
0: Už vás nebudu zdržovat, je na pódiu a vy za chvilinku mezi diváky. Děkuju, že jste se zastavila u nás. Naschledanou. No a já poprosím opět paní ředitelku výstaviště Michaelu Mokrou. Paní ředitelko, ten letošní jubilejní 50. ročník, no vy jste ho určitě vyšperkovali. Je tady k vidění řada věcí v areálu, ale vlastně i mimo areál.
2: Přesně tak, my jsme se rozhodli letos zahradu Čech roztáhnout za hranice výstaviště a domluvili jsme se s litoměřickou diecézí, která nám propůjčila kostely a my je jako zahrada Čech nazdobili. Děláme tomu komentované prohlídky, které jsou pro návštěvníky zcela zdarma a pan arcibiskup byl natolik vřelý, že nám vlastně půjčil i rezidenci.
0: No, tady mezi hlavní taháky, tady na výstavišti, tady čtu pohádka Zahrady Čech, aneb jak to všechno začalo, co to je?
2: To je vlastně příběh, který by měl vyprávět to, jaká Zahrada Čech bývávala dřív, jaká je vlastně teď a jaké jsou naše vize do budoucna té Zahrady Čech, co se všechno jako bude v rámci toho výstavnictví měnit.
0: Kdo všechno se vůbec zapojil do toho letošního ročníku? Já tady vidím i studenti, že nějak přispěli.
2: Přesně tak, my jsme se tentokrát domluvili s různými zahradnickými školami na tom, aby nám pomohli vytvořit samotnou expozici, aby nám vlastně pomohli uklidit areál, aby si vlastně vyzkoušeli ty zahradnické obory, to, co to tady vlastně všechno jako obnáší.
0: No a pódium je také v permanenci. Jaké hvězdy jste letos pozvali?
2: Tak včera tu zazářil Michal David, dneska září Monika Absalonová, kterou tady za chvilku budete mít a já to pádem propálila teďka.
0: V pohodě, ale já doufám, že to stihne, protože to je skutečně na minuty, na vteřiny.
2: Na knop, uvidíme, ona bude dobíhat, když tak máme to zajištěné s ochrankou. Zítra vystoupí pan Jiří Korn, bude tu Heidi Janku, bude tu Iveta Blanarovičová a na závěr tu máme Kolárovce.
0: No máte toho hodně, takže já držím palce, aby počasí tak, jako je dneska, aby vydrželo návštěvníky, posluchače Českého rozhlasu zvu, přijďte, protože je to tady opravdu, myslím, velmi zajímavé. No a když nebudete chtít nic kupovat, tak ten program na pódiu tak rozhodně stojí za to. Paní ředitelko, děkuju, mějte se krásně.
2: Taky se mějte, moc krát děkuju, naschledanou.
0: A gratuluju k té 50.
2: Děkujeme.
0: Naschledanou. No za chvíli pokračujeme.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený také přispěl do dnešních živě vysílaných výletů z Veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích. My jsme před prázdninami vysílali z Krokodýlí zoo z Protivína, pak jsme byli také v Papouští zoo v Bošovicích a musím říct, to byl takový balzám na nervy. Tam jenom občas papoušci trošku se probudili po té polední pauze. Tady je to opravdu, jak se říká, hlava na hlavě. Já mám obavu, že nám občas pohltí i trochu signálu, protože tady ty davy, které jsou, tak dovedou ten rozhlasový signál pohltit, ale doufám, že slyšíte dobře. Když sem přijedete, tak nemusíte jenom na výstaviště, protože oslavy se rozšířily také do města, do Litoměřic. Ve spolupráci s litoměřickým arcibiskupstvím vznikl projekt Rozkvetlé dědictví zahrady Čech, no a přináší květinové instalace do historických objektů i veřejného prostoru. No a designérem, floristou je náš další návštěvník, pan Zdeněk Kupilík, který je pod ním podepsán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co všechno můžeme mimo areál tady vidět?
1: Tak mimo areál výstaviště jsme vlastně zdobili kostel svatého Vojtěcha, kostel všech svatých, svatého Jakuba, biskupskou rezidenci a hrad Litoměřice.
0: Říkáte zdobili, jak a čím? A máte nějaký námět nebo jen tak, jak vás napadlo?
1: Určitě. Tak my vlastně s kolegou Matějem Tesárkem, ze který jsme vlastně celý projekt připravovali, jsme si ty památky jednotlivě prošli, aby jsme načerpali vlastně tu inspiraci v místě jako takovém, protože ne vždycky z fotografií člověk jako vycítí takového toho genia loci a vždycky je to lepší i pro takové to prostorové zvýraznění a nějakou představivost. A většinou jsme se snažili odrazit od nějakého vlastně světce, kterým je vlastně ten kostel zasvěcen, a prozkoumat de facto jeho historii, jeho život a následně vlastně i tu památku jako takovou.
0: Vy jste třeba s biskupstvím museli nějak konzultovat, co chcete instalovat, schvalovali vám, nebo to bylo plně na vás?
1: My jsme vlastně, co se týče biskupství, udělali jakoby hrubý návrh, ale vlastně místní biskupství a celkově vlastně všichni, co ty kostely starají, jsou absolutně jako nastandardně jako přízniví tím dekoracím a de facto bylo na nás, co my tam vytvoříme.
0: Když se vůbec zaměříme na květiny, podléhá aranžování květin nějaké modě?
1: Určitě, co se týče zvláště právě jako sakrálních památek, tak si musíme dávat opravdu velký pozor na to, jaké květiny používáme. Jsou určené květiny, které by se používat neměly, dávat si pozor i třeba na velké množství jakoby umělých květin, které by se v kostelech používat neměly vůbec. A určitě vždycky dávat pozor na to, o jakou akci nebo o jakou událost vlastně jedná, a na to právě potom navazovat jednotlivé dekorace.
0: Jaká květina letos, jak se říká, frčí?
1: Letos tak už dlouhodobým trendem jsou pivoňky a pivoňkové růže, které vlastně jsou takový ten prim v dnešní floristice. Používají se vlastně ve floristice jak svatební, tak i dárkové, a to nepřeberné množství, které teď momentálně na trhu díky novým šlechtěním, je opravdu krásné a ty zákazníci opravdu jako po nich baží.
0: Máte vůbec možnost získat jako třeba moda, tak řekněme, módní návrháři jezdí do Paříže pro inspiraci. Kam jezdíte vy?
1: My tak jezdíme do celého světa, protože ta floristika je de facto jakoby celosvětový fenomén a díky vlastně dnešním sociálním sítím vidíme, co dělají kolegové v Americe, co dělají kolegové v Jižní Africe, a myslím, že se každý inspirujeme od každého a většinou se snažíme navazovat vlastně na tu zemi, ze které pocházíme, a používat prioritně rostliny, vlastně, které jsou tady domácí.
0: No a vůbec, co nového třeba, dá se říct, se používá do květinových vazeb dneska?
1: Tak trendem vlastně letošního roku jsou látky. Takové poměrně jako opomíné téma, a opravdu letos na každé akci, ať je to ples, svatba, by mělo být zastoupené větší množství vlastně jakoby sitých látek s pevnější strukturou, který vlastně jako doplňují dekorace květinové a tvoří vlastně celkový ten vizuál teda na akce.
0: Vaše největší práce, řekněme největší aranž květin?
1: Tím, že já se vlastně specializuji na výstavnictví a dělám vlastně výstavy jak tady pro Litoměřice, tak i pro Floru Olomouc, tak to jsou vlastně takové ty naše stěžení akce, ale potom se specializuji na velkokapacitní svatby, takže jsme dělali i svatby v řádech jako milionů pouze za květiny.
0: Tak já vám poděkuju, ať se všechny ty vaše aranže líbí, ať se návštěvníci přijdou na své. Připomínám, nejenom tady v areálu 50. ročníku máte možnost vidět práce našeho hosta Zdeňka Kuplíka, ale i mimo něj. Děkuji za návštěvu a
1: děkuji a krásný den.
0: No a já jsem slíbil po třetím vstupu, nebo bývá to alespoň pravidlem, že po třetím vstupu následuje soutěžní otázka. Ta odpověď je dnes tak jednoduchá, že se vsadím, nebude špatné odpovědi v textových zprávách. Já nejprve řeknu, jak se píší. Výlety, mezera A nebo B, pak opět mezera, přidáte jméno, příjmení a adresu a to pošlete do nedělní půlnoci, tedy do zítřka na telefon 90 011 04. Zpráva stojí 4 koruny, poskytuje ji ATS Praha. No a pozor, otázka. Oblíbený podzimní veletrh zahrada Čech v Litoměřicích, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech, vstoupil do svého jubilejního ročníku. Kolikáté slaví výročí? Za A 50. nebo za B 60. Tak to je dnešní otázka. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. No a za chvíli už přivítáme dalšího vzácného hosta. Posloucháte Výlety, živě vysílaný, jak se říká, z terénu.

0: No možná teď, pokud tady návštěvníci nejsou úplně, jak se říká v obraze, myslím tady na veletrhu Zahrada Čech, tak mohli mít představu, že přijel prezident, protože ochranka davy lidí. A ona je to nikoliv prezidentka, ale řekněme naše slavice. A jenom já, abych udělal trochu tajemno, tak přesně v době, kdy tady byl ten první ročník, tak ji mohli vést kolem z porodnice. Monika Absalonová, dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem teda se přiznám, byla taky překvapená tím davem a i tou ochrankou, ale asi to tady organizátoři takhle připravili.
0: Výborně to připravili, protože jinak byste se sem nedostala, teď tady kolem jsou davy návštěvníků, kteří si vás fotografují, doufám, že to odstřihnou, protože já bych vám to poměrně kazil.
1: Určitě ne.
0: Kor ze strany, při té nadváze, pochopitelně, no ale musím se zeptat, vy jste dospívala, tak teď vezmete nákupní tašky a půjdete do areálu a nakoupíte, co půjde na zahradu.
1: Nepůjdu, protože zaprvé nejdřív mám rozhovor s vámi a pak jsem součást nějakého podcastu na jevišti, takže já ještě se vrátím zase zpátky, odkud jsem přišla. A za třetí, já ještě nemám zahradu, já mám chalupu a zahrada je poslední věc, která mě jako čeká, takže já ještě nemám co kam kupovat a určitě bych něco koupila špatně. Já nejsem úplně jako dobrý zahrádkář. Paradoxně mě doma třeba květiny jako rostou krásně, ale není to přepéčí. Je to naopak, že na ně trošku kašlu a oni asi přežívají díky tomu.
0: Já si myslím, že to říkáte naprosto přesně, protože já to vždycky uzalévám, přehnojím to a když se na to pak, jak se říká, vykašlu, tak je to v pohodě. No já musím říct, Monika Absalonová mě docela pobavila, protože my jsme tady koupili lilie, nádherně kvetou a na otázku, a jak dlouho kvetou, já jsem řekl 14 dní, tak na to bych se mohla teď vykašlat, jste řekl trošku.
1: Trošku ostřejš, no, protože tak jako kolik 14 dnům takového prdění okolo, to mi teda přijde jako strašně náročné. Takže já určitě, až teď budu dělat tu zahradu, nebo mi budou pomáhat i úžasní zahradníci, tak bych chtěla něco samoobslužného. Vím, že to u přírody úplně nejde, ale chtěla bych vlastně, aby to byla vesnická jako zahrada a aby to byly nějaké věci, které jako vydrží kvést dlouho.
0: A jste kutil třeba i? Dokážete si třeba, já nevím, přibít hřebík nebo...
1: No, tak přibít hřebík umím, protože můj děda byl velký kutil a spoustu toho i postavil, i vyrobil a já mu vždycky pomáhala a dokonce mám na chalupě i pong, což je neuvěřitelný. Mám pong, spoustu náčiní.
0: Máte pong, máte náčiní, ale jestli na něj máte i ty ruce?
1: No ne, ještě jsem na něm nic nedělala, zatím jsou na něm sklenici s okurkama a je tam med a tak, to je takový úložiště, odkladiště, ale očekávám, že do budoucnosti, já jsem si teď třeba v létě koupila pilu. Já jsem jako nečekala, mně to přišlo strašně zábavný, jsem přišla do toho obchodu a řekla jsem, že bych potřebovala kamarádovi koupit řetěz na jeho pilu, protože jsme to zničili, jsme řezali dříví a že bych se teda ráda koupila pilu a on, jakou chcete, a říkám, no já bych chtěla vědět, jakou vy si myslíte, že bych měla mít. Tak pán byl trošku překvapený. Pilu mi doporučil, mám velkou pilu. Je mi teda k prdu, protože ji neumím ovládat, ale když mi někdo bude chtít pomoct, tak pilu mám.
0: Jste podobně na tom jako já. Jedna značka tady v České republice má velmi levné ceny, ano. Tak já tohle koupím, kdybych to někdy potřeboval.
1: Jo.
0: A mám to pak v dílně, kdyby náhodou.
1: Ano, to říká Monika. Náš děda. Děda mi taky říkal, že on má pilu, proč jsem ji kupovala, ale já chci mít vlastní. Pro pilu mít vlastní.
0: Monika Absalonová má pilu, má i řadu představení. Kdy nejbližší, co vás čeká teď?
1: Zítra. Zrovna jedu do divadla Studio 2, který je taková domovská scéna, hrát představení Lovci bobrů, pak tam hraju ještě představení Judy, který mám moc ráda, který je takový dramatický, naopak Lovci jsou zase krásná komedie Patrika Hartla, takže to je takový vyvážený. No a teď mě čeká můj velký koncert k tomu jubileu, který má stejně jako takhle Zahrada Čech je stejně jako já stará.
0: Takže
1: perfektní
0: mladé.
1: Ročník. A takže k tomu chystám takový koncert a ušila jsem si na sebe byč, protože on nikdo neřekl, jak ten koncert má vypadat, ale já jsem si řekla, že bych tam chtěla dělat nějaký jiný věci, než jsem dělala doteď a zatím z toho mám jenom stres a spoustu práce, tak doufám, že ten výsledek se nějak jako dostaví.
0: Podívejte, tento rozhovor jsme taky nepřipravovali, dopadl dobře, stejně dobře dopadne i ta vaše oslava. Monika Absalonová, moc vám děkuju, že jste si udělala čas.
1: Já moc děkuju a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, protože mě to jako těší a vlastně je mi ctí, že při 50. ročníku může být 50-letá zpěvačka. Děkuju moc.
0: Tak aktivujeme ochranku. Doprovoďte jí zdárně zase na pódiu. Monika Absalonová, ještě jednou moc
1: krásný
0: moc
1: den všem posluchačům, nashledanou.
0: No a ještě nás čeká za chvíli jeden vzácný host, rovněž vzácný. Posloucháte živě vysílané Výlety ze Zahrady Čech.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: taky David Dale. Vysíláme živě, vysíláme ze Zahradiček v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. No a jak se říká, to nejlepší nakonec, teď to řeknu, protože Monika už odešla, tak to klidně s hledem k našemu dalšímu hostu, poslednímu hostu mohu říct, pan Jiří Pačinek z Pačinek Glas, slavná světově, nejenom v České republice, ale světově uznávaná sklárna. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: No, vaše plastiky jsou v Hollywoodu, jsou ve Vatikánu, prý si dokonce zahráli ve filmu, v jakém filmu?
1: Je to pravda, naše plastiky si zahrály vlastně ve filmu Glass Onion, Na nože, sága, kde hrál Daniel Craig, a bylo to už v roce 2021 si to točilo. No, bylo to tajný, tak dva roky jsme museli vydržet do roku 2023, kdy to vlastně vyšlo na povrch.
0: A co jste tam vystavoval, nebo jak bych to řekl, co tam hrálo od vás? A
1: nám tam hrálo vlastně naše křišťálové plastiky skulpturního charakteru, kdy si vlastně oni sami, ty umělci a z toho filmu vymysleli nebo navrhli různé tvary žen a různých figurativních věcí, a vlastně jsme to z křišťálového skla stvárnili a bylo jich dohromady 65 kusů. A posléze je rozmasakrovali, všechny rozmlátili.
0: Kdo?
1: No, v tom filmu to bylo takový děj, že jo? Takže nakonec to prostě mělo jako se rozbít.
0: A jako doopravdy se rozbili?
1: Jako doopravdy, ano.
0: Já myslím, že si neskončili třeba u Krejka na zahradě.
1: No, tak ono jich asi půlka jako opravdu se zničila a nějakou půlku prý něco rozkradli a něco údajně, a to nikomu nemůžu dokázat, ale vím to z tajných zdrojů mýho kamaráda, který tam vlastně sám byl.
0: Hollywood,
1: takže vidíte. To nějak si rozbrali i herci, ale bohužel to nemůžu potvrdit.
0: Tak já věřím, že vaše dílo tady na zahradě všech neskončí podobně. Co tady vystavujete?
1: No, to je právě nádherný, že my tu máme v pavilonu H, kde máme krásnou spolupráci vlastně našeho skla a vůbec jako propojení úžasné výtvarnice a kurátorky Kláry Vavříčkové, kde vlastně jsme se strojili, společně jsme vytvořili krásnou instalaci s jak ovoce a zeleniny a z tomu naše sklo. Takže máme tady plastiky, máme tady vázy, tam jsou nějaký vlastně tři daný místečka, jako je historie, jako minulost, současnost a budoucnost. Takže máme tam nějaký ambrové, jantarové vázy ohromné, jsem dělal přímo pro tuto akci. Pak jsou tam takové barevné, ohromné vázy z takových střípečků barevných, které zase holky naaranžovaly krásně. A to poslední místo, to je ta budoucnost, tam máme uranové sklo, naše oblíbené, kde vlastně i ze stropu visí a přesto jde voda, nasvícené, je to nádherný. A jak dneska jsem registroval, jak lidi to vidí, tak jsou z toho nadšený, což mě baví a těší, protože opravdu to splnilo ten nějaký náš jako plán, že jo, takže je to fajn.
0: No a nějaký film bude opět?
1: Film se nějaký teď na nás neblíží, ale můžu už prostě, teď to není tajný, teď běží nebo poběží, už brzy bude v televizi nebo v kinech určitě seriál Táta. A tam máme naši jednu plastiku, která v Novém Boru, on to točil v Novém Boru totiž část, a v Novém Boru, bylo to v zimě, vlastně jsme zapůjčili naši jednu krásnou plastiku, kterou oni zapasovali do jednoho dílu ze seriálu.
0: Jinak dílnu pana Jiřího Pačinka, dnešního hosta, najdete v Kunraticích u Cvikova. Kdybyste se chtěli přesvědčit na vlastní oči, tak se zastavte. Pan Jiří Pačinek, naším posledním hostem, děkuju a hezký den.
1: Já děkuji za pozvání a jako Litoměřičák se tomu zvážím.
0: Si vážíme, že jste přišel. No a samozřejmě zvu vás na Zahradu Čech. Ještě musím připomenout soutěžní otázku, to už spíše dárek než otázka. Kolikátý ročník se tady letos slaví? Za A 50., za B 60. Pošlete textovou zprávu, jak se píše, najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna, děkuji za pozornost, za celý tým výletů, za přenosy. No, musím říct, někdy je to dobrodružství. Prostě, jak říká náš jeden technický kolega, lidi nám žerou signál. Prostě. Někdy prostě přes návštěvníky nebo řekněme ten DAF neprojde. Tak se mějte pěkně a těším se zítra po 13. hodině u dalšího vysílání výletů už ze studia. Hezký den.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Lidé si dnes můžou mimořádně prohlédnout šichtovou vilu v Ústeckém Vaňově. Dnes je světový den první pomoci. Lidé v Liberci dnes můžou poprvé do garáží dopravního podniku. Do večera čekejte oblačno nebo i polojasno, přehánky výjimečně, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné sobotní odpoledne. V Ústí nad Labem se dnes lidem mimořádně otevřela vila továrníka Heinricha Šichta. Jeho rodina byla známa výrobou legendárního mýdla s jelenem. Prohlídky začaly před polednem a skončí v 5 hodin odpoledne. Návštěvníky provede i jeden z potomků továrníka Karl von Siemens. Otevření vily je součástí Dnů evropského dědictví, které se letos zaměřují na ohrožené památky. Šichtovi potomci vilu koupili před 5 roky a chtějí ji postupně zrekonstruovat. Součástí dne otevřených dveří je i výstava reklamních plakátů a výrobků šichtových závodů a promítání filmu Království mýdlových bublin. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví můžete dnes a zítra navštívit také Wolfrumovou vilu v Ústí nad Labem, sídlo Českého rozhlasu Sever v ulici Na Schodech. Liberecký dopravní podnik dnes poprvé veřejnosti otevřel autobusové garáže. Do 16 hodin můžou lidé nahlédnout do technického zázemí i do vozů. V areálu ve Vilové ulici je dopraví speciální autobusová linka z terminálu Fignerova. Využít ji můžou i pro cesty do vozovny tramvají. Více řekla mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
2: Z těch garáží pod prohlídce zase převeze ty návštěvníky do tramvajových vozoven nebo vlastně do toho prostoru tramvajového a odtamtud zase zpět na terminál MHD a takhle bude ten autobus křižovat každou čtvrt hodinu.
0: Ve vozovně lidé uvidí také výstavu historických tramvají. Na dnešek připadl den, světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
3: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
0: V bulharské provincii Gabrovo začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých nejsou hlášené žádné oběti. Sklad patří zbrojařské společnosti EMCO. V uplynulých 10 letech zasáhlo areály a sklady této firmy už několik výbuchů, naposledy v srpnu. Některé z nich bulharské úřady vyšetřovaly jako sabotáž. Firma patří obchodníkovi se zbraněmi Emilianu Gebrevovi. Uskladněné měl i zbraně ve Vrběticích na Moravě. V roce 2014 tento muniční sklad postihla ničivá exploze. Česko jako její viníky označilo příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.
1: Počasí.
0: Počátku noci polojasno až oblačno, postupně zataženo. Teploty klesnou na 12 nebo 9 stupňů, na horách i k 7 stupňům Celsia. Zítra čekáme převážně zatažený den, od ranních hodin občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra vystoupí maximálně k 18 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S problémy při průjezdu počítejte v Litoměřicích, město do středy hostí veletrh Zahrada Čech. Podobné problémy v Roudnici nad Labem, tam se koná letošní ročník roudnického vinobraní. V centru a blízkém okolí čekejte řadu uzavírek a omezení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásnou sobotu s Českým rozhlasem Sever i dál. V téhle hodině se budeme kromě jiného věnovat benefičnímu běhu ze dna na vrchol, tedy ze Hřenska, nejnižšího místa v Česku, na Luční boudu v Krkonoších. Co má tento běh připomenout a podpořit, to se dozvíte už za chvíli. A písničky, které nestárnou, vám zaspívají třeba Pavel Bobek nebo Leona Machálková. Tak hezký poslech.
1: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

0: Pohodové sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje dál a já mám teď na vás otázku. Víte, jaké rostliny mají největší květy? Zajímavosti z rostlinné říše nabídne Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 74 let. Přesně takhle dlouho se do krypty v chomutovském kostele svatého Ignáce nepodíval jediný návštěvník. Letos se v rámci Dnů evropského dědictví jezuitská krypta výjimečně otevřela. Dvě podzemní místnosti sloužily od konce 17. století k pohřbívání řádových řeholníků. Mezi mumiemi se ale našlo i tělo ztraceného kominíka, o kterém v Chomutově kolují nejrůznější legendy.
1: My jsme teďka v kryptě, která byla přes 70 let uzavřená.
2: V minulosti zde bylo uloženo celkem 140 ostatků mnichů, ale i měšťanů a samozřejmě onen pověstný kominík.
1: Přibližuje historii pozapomenuté hrobky ředitel knihovny Bedřich Frič. Zhruba 4 roky trvalo vyklizení a zrestaurování kaple Božího hrobu, odkud se dnes návštěvníci do krypty dostávají.
2: Bylo to trošku náročnější jak z pohledu bezpečnosti návštěvníků, tak nároků památkové péče.
1: Současným kronikářům se podařilo zmapovat i osud ztraceného kominíka. Sám velké štěstí neměl. V kryptě ho totiž čekala děsivá smrt.
2: K tomu osudnému pádu došlo v roce 1737 a povedlo se nám zjistit, kde bylo jeho tělo nalezeno, z jakých okolností tady zůstal. Poměrně dobře máme zmapovánu i jeho snahu dostat se z těchto prostor.
3: No, já jsem se podíval, mě se úplně zamotala hlava, to je vejška jako ten komín.
1: Podivuje se Eva Horníčková nad příběhem nešťastného kominíka. Pan Vlasta vzpomíná zase na dobu, kdy se krypta otevřela naposled, tedy při stěhování dubových rakví z ostatky řeholníků.
4: Jako některý rozpadlý, tam byl trochu problém, ale a od sousedky, která tady v těch vlastně, no 60. letech, tak tady ještě viděli.
1: Byly tady z rakve?
4: No, už teda jako trosky všeho, ale byly tady.
2: Ty ostatky to byly uloženy do počátku 60. let minulého století, kde byly z důvodu změny mikroklimatu převezeny na starý chomutovský zbytov.
1: Jak je možné, že se změnilo to mikroklimato? Tady byly nějaké průduchy nebo?
2: Od pamětníků, s nimi se nám povedlo spojit. Víme, že zde došlo k pravděpodobně průnikem z Chomutovky při povodni ke zvýšení vlhkosti a proto muselo dojít k tomu přesunu těla řeholníků na jiné důstojné místo.
1: I dnes je tady taková zvláštní atmosféra, i když tady nejsou už mumie.
2: Ten váš dojem rozhodně nejojedinělý. Návštěvníci se nám s podobnými pocity svěřují pravidelně, takže když se vžijete do role kominíka, který zůstal sám se 140 těly řeholníků, kteří tady sloužili, tak se není čemu divit, že jak víme ze svědectví těch, kteří ho vyzvedávali, že ho to psychicky tam tolik poznamenalo, že tady v těch prostorách zkrátka zešíle.
1: Uzavírá Bedřich Frič. Z Chomutova Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Příznivci dopravních prostředků, konkrétně autobusů, dneska můžou vyrazit do Liberce. Tamní dopravní podnik totiž pro veřejnost otevřel garáže autobusů. Je to vůbec poprvé, co se návštěvníci můžou do areálu ve Vilové ulici podívat. Je tam i naše reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já jsem před malou chvílí vystoupila z jednoho z autobusů, do kterých tady můžou lidé nahlížet. To je asi ta největší atrakce, která láká hlavně děti. Můžou si totiž vyzkoušet i místo řidiče, přitažlivá jsou hlavně tlačítka na ovládání dveří a klaxony, to možná ještě v průběhu našeho rozhovoru uslyšíte. Přístupné jsou tady autobusy se spalovacími motory, autobusy na plyn i elektrobusy, takže lidé vidí celou škálu těch dopravních prostředků, které po městě jezdí. V zadní části dvora je taky historický autobus Karosa z 90. let. Samotní řidiči takto jsou návštěvníkům taky k dispozici, takže se jich lidé můžou ptát na veškeré zajímavosti z jejich práce. No a otevřená je i údržbová hala a další zázemí. Dopravní podnik kromě toho připravil i soutěže pro děti, hudební doprovod a občerstvení. No a jednou z dalších zajímavostí a atrakcí je taky speciálně upravený motor autobusu, který můžou lidé zdobit.
0: Jakým způsobem to funguje?
1: Tak jde o motor, který technici dopravního podniku museli opravit. Podle technika Jakuba Musila je běžné, že se motory po dokončení opravy nastříkají na jednu barvu a nějakým způsobem se vyzdobí. Tentokrát motor přestříkali na bílou a dnes ho můžou lidé v rámci dne otevřených dveří zdobit malůvkami a nápisy. Motor se pak znovu vloží do autobusu a bude jezdit v ulicích města. Několik podobných motorů už takhle po Liberci jezdí. Podle Musila je jeden vyzdobený například vlajkami různých zemí. Na dalším je zase zelená barva, jelikož v době jeho opravy se hrál fotbal.
0: Kromě garáží je dneska přístupná taky vozovna tramvají. Co tam lidé najdou?
1: Vozovna v Mrštíkově ulici má otevřený dvůr, kde vystavuje Bovera klub historické tramvaje. Lidé se tam z autobusových garáží dostanou mimo jiné i speciální autobusovou linkou 111. Ta dnes celý den vozí návštěvníky dobou areálů, vyráží z dopravního terminálu Fignerova, odkud pokračuje do garáží tady ve Vilové ulici, dál do vozovny tramvají a zase zpátky na Fignerovu. Já ještě doplním, že dnešní akce v dopravním podniku potrvá až do 16 hodin.
0: Tak takové je lákadlo pro příznivce dopravních prostředků od Kateřiny Kubíčkové. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: křížem krajem.
1: Na Českém rozhlase Sever pokračuje náš nekonečný turistický seriál Křížem krajem. A já vás dneska vedu na vrch Chlum nad Bílinu. Tam vzniklo místo, které vás určitě bude bavit. Chlumská vyhlídka v Bílině totiž není klasická rozhledna, na kterou vystoupáte a podíváte se kolem sebe. Tady si výhled natočíte tam, kam chcete. Celá vysunutá vyhlídková ocelová lávka je pohyblivá. Na jejím konci je rumpál a jeho otáčením lehce pomalu otáčíte celou lávkou. Před vámi se tak postupně otevírá Bílina, zámek, mírové náměstí s radniční věží, Kaňkov a samozřejmě nepřehlédnutelný Bořeň. A zajímavý je i příběh samotné stavby. Vyhlídka vznikla ve spolupráci města Bíliny a Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Studenti ji v rámci projektu Design and Build nejen navrhli a vyprojektovali, ale podíleli se taky na realizaci tohoto hravého konceptu pohyblivé vyhlídkové lávky. Nahoru se dostanete pěšky lesními cestami, případně od sídliště za Chlumem kolem vodárny. Poslední úsek vede nerovným terénem, takže počítejte s tím, že to není úplně městská promenáda. Po cestě je snad na každém druhém stromě přivázaná cedulka se šipkou na chlumskou vyhlídku. V Ústeckém kraji je prostě pořád co objevovat.
0: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

0: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Čtvrtý ročník benefičního běhu Ze dna na vrchol na podporu léčby závislostí odstartoval v pátek odpoledne z Hřenska. Účastníci se vydali z nejnižšího místa v Česku na nejvyšší, na Luční boudu v Krkonoších. Na startu byly jak týmy, které mají trasu rozdělenou do etap, tak i dva běžci, kteří absolvují celou cestu sami.
1: Soloběžci, nebojte se, počítejte s těma občerstvovačkama na těch puntíkách, kde jsou psaný, budeme pro vás ready.
2: Někde bude čaj, káva, nějaký chleby, pomazánka, vajíčková, tvarohová, škvarková.
3: Je spousta lidí závislých, hrozně závislých. Jsou lidé závislí na alkohole, na drogách, na jiných potřebách a možná závislost na tom běhu je ta mírnější z těch závislostí.
4: Popisuje své pocity ultraběžec Robert, který se vydává na trasu Ze dna na vrchol. Těšíte se?
3: Těším, mám předtím velký respekt, trošku obavy, je to nejdlhší běh pro vás, 100 milovka vlastně v životě a těším se na to, je to nádhernou krajinou.
2: Minuta do startu, pojďme se seřadit, prosím pěkně, běžci tadyhle na tu lajnu pomyslnou.
5: 3, 2, 1!
1: Trasa spojuje nejnižší a nejvyšší bod České republiky. Běžci poběží krásnou trasu dlouhou 160 km, začnou v Českém Svíčarsku, budou pokračovat Lužickými horami přes Jizerky až do Krkonoš a u toho nastoupají zhruba 5000 výškových metrů.
4: Jednou z organizátorek je Kateřina Smíšková. Ano. Ultraběžkyně. Ano. Pokud člověk bojuje se závislostmi, potkají ho po cestě krize, podobně jako běžce na maratonských těch dlouhých tratích.
1: Mně osobně se na tom ultra strašně líbí, protože krásně, relativně bezbolestně si zkouším, že prostě krize přijde, zvládnu ji, odejde bez následků.
6: Ty čísla jsou ve stovkách tisíc v jednotlivých oblastech závislosti, tak potřebujeme o tom mluvit, potřebujeme to dát najevo, byť takhle alternativním způsobem, aby jsme si neříkali, jo, ty závislí si můžou za to sami, ale je to problém celé společnosti. Ta zodpovědnost padá na každého z nás.
4: Závislost vzniká tak, že si člověk najde něco, co mu uleví z nějakého stresu, tlaku společnosti. Je teď jednodušší najít si ten zdroj té závislosti?
6: Je normální, že se všude pije. Chodíme po ulicích, kde je cítit dým marihuany, tolerujeme v různých prostředích to, že lidi užívají kokain a tváříme se, že to je úplně v pořádku. Takže to normalizace toho chování taky přispívá k té dostupnosti.
4: Velkými fenomény jsou také nadužívání medikace, všudy přítomné displeje nebo anonymní a dostupný online prostor. Podle statistik Národní monitorovací služby je v přímém ohrožení závislostí až 2,5 milionu obyvatel. Z Hřenska Robin Rerich, Český rozhlas.
7: Regionální stopař.
0: Blíží se nám 15. hodina a František Janačík už pro vás chystá další zprávy Českého rozhlasu Sever. Podíváme se kromě jiného do Zubrnic na Ústecku na třetí ročník Ciderfestu, tedy na festival jablečných kvašených nápojů. Tak si určitě počkejte na podrobnosti, ještě při muzice budou zpívat a hrát Pavel Vítek nebo skupina Buggles. Eva Bucharová vám i dál přeje pohodový sobotní poslech Českého rozhlasu Sever.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 15 hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Lovosice mají nový skatepark, město za něj zaplatilo 20 milionů korun. Skanzen v Zubrnicích na Ústecku dnes hostí 3. ročník Ciderfestu. Záchranáři v Ústeckém kraji mají 17 nových sanitek za 82 milionů korun. Do večera oblačno nebo i polojasno, přehánky výjimečně, teploty stále i do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V lesoparku Osmička v Lovosicích je od pátku otevřený nový skatepark. S rozlohou 1600 metrů čtverečních jde o jednu z největších ploch v Česku. Město za jeho stavbu zaplatilo necelých 20 milionů korun. Na své si přijdou nejen milovníci skateboardingu, ale také dalších kolečkových sportů. Součástí areálu jsou kromě takzvaného bazénu i další překážky. Českému rozhlasu je představil hlavní stavbyvedoucí Martin Lucuk ze společnosti Mystic Construction.
6: Říká se tomu anglicky plaza, kde je poměrně dost rovný plochy. Pak je vlastně prostřední část toho skateparku, která je taková závodnější. Jsou tam standardní překážky, které imitují vlastně ulici, kde jsou různé bedínky, zídečky, lavičky. Jsou tam zábradlí, po kterých se dá jezdit.
4: V zubrnickém skanzenu se dnes koná akce věnovaná kvašeným jablečným nápojům. Návštěvníci je mohou ochutnat od regionálních výrobců. Součástí akce jsou také přednášky o výrobě a historii sajdrů, hudební koncerty anebo divadlo pro děti. V Zubrnicích pěstují staré odrůdy jabloní a k ochutnání bude, podle pořadatele Karla Konopky, stále i netradiční chuť sajdru.
7: Máme tam jednu neurčenou odrůdu, která je mimořádně hořká a to bude fakt jako opravdu pro fanšmekry.
4: Festival začal dopoledne a končí v 19 hodin. 7 nových sanitních vozů záchranáři představili na prvním dnu výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích. Jak řekl mluvčí záchranky Prokop Voleník, zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje letos získala 17 nových sanitních vozů za téměř 82 milionů korun. Sanitky budou sloužit v nemocnicích po celém Ústeckém kraji, například 2 doplní vozový park v Ústí nad Labem a další 2 v Chomutově. Moderní vozy mají například elektronická hydraulická nosítka, také monitory životních funkcí a ventilátory pro umělou plicní ventilaci. Monitory umožňují posílat EKG přímo z terénu do kardiologického centra, takže pacienti s akutním infarktem mohou být převezeni rovnou na specializovaný sál. V Nepálu pokračují záchranné akce po ničivých bleskových povodních z konce srpna. Obětí je stále přes 1400 a pohřešuje se ještě 5800 lidí. Záchranáři prohledávají tunely vodních elektráren. Tam můžou být lidé ještě uvězněni. Armáda pomocí dronů do okolních vesnic dopravuje humanitární pomoc. V méně zasažených turistických oblastech se už pomalu začíná obnovovat infrastruktura. Jak ve vysílání Českého rozhlasu řekl přímo z Nepálu horolezec a geodet Jan Trávníček, provoz už je obnovený na některých cestách a mostech.
8: Sport.
4: Po necelých 90 letech se poprvé v nejvyšší fotbalové soutěži utkají 2 týmy z Brna. Derby mezi Zbrojovkou a Artisem začíná právě teď. Výkop mají také zápasy Bohemians Slovácko a Liberec Mladá Boleslav. V 18 hodin nastupuje pražská Sparta proti fotbalistům Jablonce.
8: Počasí.
4: V noci postupně zataženo, teploty klesnou i k 7 stupňům. Zítra, tedy v neděli, čekejte převážně zatažený den, od ranních hodin i občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra vystoupí maximálně k 18 stupňům Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Provoz v Litoměřické ulici na Valech omezuje nehoda dvou osobních aut. Dopravní situace v Litoměřicích je aktuálně komplikovaná. Město do středy hostí veletrh Zahrada Čech. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pohodové sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever i dál. Za chvíli pro vás budeme mít další řidičskou abecedu. Dneska uslyšíte, jak postupovat při nehodě v zahraničí. V pořadu, o čem se mluví, probereme, kde všude a komu všemu pomáhá Český Červený kříž. Písničky, které nestárnou, vám v téhle hodince zaspívají třeba Helena Vondráčková nebo Petr Muk. Tak hezký poslech.
0: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

0: Hodové odpoledne pokračuje na Českém rozhlase Sever dál. Osvěžte si s námi teď pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska uslyšíte, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra na Českém rozhlase Sever touto dobou uslyšíte o tom, jak se chovat při objíždění cyklisty.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: sobotním pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. Teď je bude s námi chvíli i meteoroložka Jana Ehertová. Hezký den vám přeju.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak počasí se bude, tuším, trošku měnit, ale pojďme teprve k tomu dnešnímu, přece jenom ještě kus toho dne nám zbývá.
1: Tak budeme mít i nadále v podstatě podobně, co máme teď aktuálně, což znamená v Ústeckém kraji polojasno až oblačno, s tím, že teploty jsou aktuálně nejčastěji od 20 do 23 stupňů Celsia a na horách máme teploty do 18 stupňů Celsia.
0: Jaká bude noc?
1: V noci to vypadá, že bude tedy zpočátku nějaké polojasno oblačno, ale už během, kolem půlnoci už se nám začne od západu zatahovat a někdy k ránu by v Ústeckém kraji mělo začít zejména na západě pršet, mělo by se vyskytovat občasný déšť a vypadá to, že by se odehrával ten déšť v těch ranních a dopoledních hodinách s tím, že zítra ty teploty budou o něco nižší než dnes, protože budeme mít celý den zataženo a bude nám taky často pršet, nebo se budou vyskytovat přehánky a zítřejší den by byl opravdu do nějakých 18-19 stupňů Celsia.
0: Tak se těšte na takovou tu neděli podle meteorložky Jany Ehertové. My vám děkujeme za předpověď a příště naslyšenou.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Z Českého rozhlasu Sever se teď přesuneme do kina, kam vás zve Milan Král.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy.
3: V kinech měla tento týden premiéru česká tragikomedie pro zamilované Léčivé účinky sebeklamu. Láska je příčinou i důvodem, proč slavný spisovatel Abel Znorko, nositel Nobelovy ceny za literaturu, žije daleko od lidí a civilizace. Aby lásce unikl, aby se před ní schoval, aby popřel všechnu její sílu. Na samotě, ve svém luxusním srubu uprostřed lesů, si požitkářsky užívá života, ale také se topí ve své vlastní osamělosti. Jednoho dne se ve dveřích objeví Nicolas Gobert, údajný novinář z nepříliš významných regionálních novin. Přijíždí až z Francie, aby si s arrogantním autorem promluvil o jeho posledním románu Zapřená láska, knize složené z intimních milostných dopisů adresovaných tajemné ženě s iniciálami HM. To, co začalo jako obyčejný rozhovor, se však postupně mění v nebezpečný psychologický duel dvou mužů s naprosto odlišným pohledem na život, vztahy, sexualitu i samotnou podstatu lásky. Přes všechny tyto odlišnosti je ale spojuje doposud nevyslovené tajemství. Jeden to ví, zatímco druhý nemá o kostlivci ve skříni ani potuchy. Znorko svého hosta nerespektuje a chová se chaoticky až pomateně. Host z Francie se jde ale za svým jako bulldog a s každou další otázkou začíná být jasné, že nepřišel kvůli novinářské práci. Otázek je stále víc a víc, co všechno spisovatel tají a o čem všem naopak tajuplný novinář ví. Tak pomalu, jak se záhady postupně odkrývají, tak rychle se mění ve velmi krutou hru na pravdu. Oba muži se zcela odlišným pohledem na lásku, vztahy, sexualitu i život samotný si jako dva boxeři vyměňují zásahy v pomyslném ringu, aby nakonec došli k šokujícím zjištěním, které je dovedou na samotný práh života. V hlavních rolích Martin Stránský a Ondřej Sokol. V těch dalších pak Jitka Čvančarová, Vica Kerekeš, Petr Vaněk a další.
2: Filmové

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Písně.

0: Na Českém rozhlase Sever si teď můžete poslechnout náš pořad O čem se mluví. Dneska se bude týkat Českého červeného kříže.
1: O čem se mluví?
2: Když se řekne Český červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Co ale ve skutečnosti všechno obstarává takový oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích a jak důležitou součástí jeho práce je právě ta zmíněná první pomoc, dnes rozebereme v pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?
2: Našimi hosty jsou Iva Weishajtlová, ředitelka oblastního spolku Červeného kříže Teplice, a Vladimír Herškovič, který má na starosti komunikaci a taky popularizaci první pomoci. Dobrý den, pěkné odpoledne.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Tak jak je to s tou první pomocí? Jak důležitou součástí práce Červeného kříže je?
3: To řekne asi pan Herškovič, protože ten má na starosti první pomoc.
4: Já teda jsem myslel, že to začnu takovým úvodním shrnutím, jako kdo jsme a co děláme, tam to vlastně bude obsaženo. Tak ten úvod se mi líbil, protože když se řekne Český červený kříž, většina lidí si skutečně vybaví první pomoc, náplasti, obvazy, někoho s brašnou, a to všechno k nám stále patří, plus spousta dalších aktivit a činností. Co bych chtěl zdůraznit, že jsme především místní lidé, kteří jsou připraveni pomáhat dalším místním lidem, ať už v oblasti Teplic nebo regionu. A velkou část naší činnosti tvoří první pomoc a vzdělávání.
2: No a když zůstaneme u té první pomoci a vzdělávání, tak jakým způsobem lidi v téhle oblasti vzděláváte? Nabízíte kurzy, nabízíte workshopy, jak to děláte?
4: My především považujeme první pomoc za základní životní dovednost, která by se měla dostat ke každému. Proto bych chtěl zdůraznit, že se nám podařilo uzavřít s městem memorandum, kde i to systematické a praktické vzdělávání je jednou ze součástí, jedním ze segmentů.
2: Takže kurzy nabízíte, jsou součástí vaší práce a to důležitou. Když někdo takový kurz absolvuje, je pak skutečně schopný poskytnout tu první pomoc, když je potřeba?
4: Když to bude kurz, který pořádáme my, jakože ano, protože se ptáte na náš kurz, tak si myslím, že nepochybně ano, protože to, co se snažíme my předat lidem, je především poselství nebát se pomoct. Na tom praktickém kurzu dochází k tomu, že ten člověk jenom neplní poučky nebo nějaké teoretické znalosti, ale to, co se snažíme, aby získal, je dovednost. Takže on má možnost si to vše, o čem v teoretickém bloku mluvíme, například při zástavě masivního krvácení popisujeme, co se děje, co se musí udělat, že je nutné dbát na svou vlastní bezpečnost, vzít si rukavice, přímým tlakem bránit, řešit tu situaci, než budou ty další náležitosti splněné. Tak při tom ostrém nácviku si tohle všechno vyzkouší.
2: Přesto, když se člověk pak dostane do situace, kdyby měl něco udělat, protože je ten první a jediný, kdo to udělat může, tak spousta lidí váhá. Čeho se tak nejčastěji bojíme?
4: My se bojíme, že uděláme chybu.
2: A je ta obava oprávněná, anebo i s chybou je něco dělat lepší, než nedělat nic?
4: Za mě je to... Je to pravda. Ta obava může být oprávněná, nicméně pořád je lepší dělat něco, než nedělat nic, i kdyby to mělo být to, že zvednu telefon, zavolám, řeknu, že nevím a budu tam stát jak solný sloup, minimálně jsem splnil tu ohlášku a zároveň tam dělám ten strážní maják, upozorňuji na to místo události.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Vladimír Herškovič a Iva Weishajtlová z Teplického červeného kříže jsou dnes hosty pořadu O čem se mluví a začali jsme u první pomoci, která je s tím červeným křížem naprosto oprávněně neodmyslitelně spjata. Jaká je ta základní dovednost, kterou by měl mít každý člověk, který se pohybuje v české společnosti, proto aby byl připraven na to v nějaké krizové situaci pomoci? To úplně nejzákladnější, to, co bychom měli znát všichni. Je to jedna věc, je jich víc?
4: No, já většinou, když zahajuju školení, tak do pléna, do posluchačstva hodím dotaz, kdo z vás umí první pomoc? A většinou několik lidí bázlivě zvedne ruku, protože mají v paměti, že nedávno absolvovali nějaký kurz. Ale já ty lidi vlastně dovedu po několika návodných otázkách odpovědi, že každý umíme zvednout vytáhnout z kapsy telefon a vytočit to správné číslo, které víme, které to je. A pak je oslým můstkem vedu rovnou k aplikaci záchranka, protože to je za mě opus magnum. To je pořád ta notoricky známá 155 plus spousta dalších vychytávek.
2: Ono s tou odbornou pomocí na telefonu, který máme dneska všichni ano. v kapse, je to o mnoho jednodušší, protože...
4: Je to pak v režimu podle případu telefonicky asistovaná první pomoc, kdy jeli tam více zachránců, tak je možný zprostředkovat prostřednictvím té aplikace záchranka i videohovor z místa té události, anebo může dojít i do situace, kdy tam bude telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, a to všechno s tím pracovníkem toho operační střediska na té tísňové lince. Ale ať to není jako rozhovor o záchrance, nic proti, je super.
2: Jasně. Když se podívám zpátky do svých ještě dětských vzdělávacích aktivit, které mířily k první pomoci, tak to bylo dýchání z úst do úst, byla to masáž srdce a bylo to zastavení krvácení. Nejlépe tedy toho tepeného, nebo ne nejlépe, ale co nejrychleji právě toho nejnebezpečnějšího. Dýchání z úst do úst, to už se dneska nedává.
4: Je dobré, aby ten člověk absolvoval kurz první pomoci, kde tu správnou techniku umělého dýchání si osvojí, naučí, vyvaruje se tím chyb a uvědomí si i ty rozdíly mezi dospělým, případně školákem, anebo nemluvnětem, protože u nemluvňat se ta resuscitace zahajuje 5 vdechy, stejně jako u tonoucích například. A tyhle všechny odlišnosti si může pak ten člověk osvojit právě na tom našem kurzu. Takže to umělé dýchání, ne že se nedává, ono se dává, ale bylo by dobré vědět jak.
2: Já měla pocit, že už to není jako nutně součástí
4: Není to povinné
2: pomoci,
4: ve smyslu,
2: že masáž je mnohem důležitější a je tou hlavní život zachraňující aktivitou.
4: Je to zase kurz od kurzu, nicméně budete-li tam jako samozachránce a dojdete do situace, že splňuje ten případ veškeré náležitosti, takže postupně eliminací všech těch předchozích podmínek dojdete do situace, že i ten pracovník na té tísňové lince vám řekne, je nutné zahájit nepřímou srdeční masáž, a tak vám nezbyde, než provádět tu nepřímou srdeční masáž. Nicméně nejcitlivější buňka na nedostatek kyslíku je buňka mozková, takže dříve nebo později dojdete do situace, kdy je nutné ten kyslík tomu člověku nějak dostat. Je dobré, když už do té doby je tam odborná pomoc s ambuvakem a tuhle situaci vyřeší za vás.
2: Když se díváte na seriály, a to nejenom ty lékařské, jak často se vám chce plakat, když vidíte na obrazovce to, co má být první pomocí?
4: Je pravda, že tohle se propisuje, ale já na ně moc nekoukám, právě proto, abych se zachoval jako duševní zdraví a klid, a to nejsem žádný odborník na slovo vzatý, ale třeba co mě dojme, je když tam vidím nějakou zlomeninu a ty lidi mají berlu a kulhá na druhou nohu a vlastně jde ze schodu ještě navíc tou zraněnou nohou, jako tak, jak by nešel. Jo.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Posloucháte pořád, o čem se mluví. Našimi hosty jsou dnes Iva Vajzajtlová a Vladimír Herškovič z Teplického Červeného kříže. Zatím jsme se v podstatě výhradně točili kolem té první pomoci, ale to není to jediné, co Červený kříž v Teplicích dělá. Paní ředitelko, co dalšího máte na bedrech?
3: Náš Teplický Červený kříž v první řadě má domácí péči zdravotní službu Alice. Jsou to zdravotní sestřičky, které poskytují odbornou péči v domácím prostředí, tak aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a mohl být co nejdýl doma. Pak teda tu zmíněnou školení první pomoci. Máme postavenou velice schopnou humanitární jednotku, která funguje a dojíždí a pomáhá i po celé republice. Pak máme domov se zvláštním režimem, kde máme ubytovaný vlastně klientky s demencí a s Alzheimerem. Pak každý rok předáváme našim dárcům ocenění na magistrátu bronzový a stříbrný plakety. Děláme asistence na různých akcích, ať to jsou jak ukázky, tak i první pomoci, tak dozor při, nevím, soutěžích, prostě hudebních akcích všeho druhu. A teďko znově teda otvíráme aktivity pro děti a mládež, to znamená kroužek Mladý zdravotník. Mm-hmm. A pátrací službu máme ještě, která vlastně dohledává osoby, po kterých bylo, který měli přerušený spojený v důsledku válečných událostí.
2: Je ta vaše práce konkrétně na Teplicku něčím specifická, když se srovnáte s jinými oblastními spolky jinde? Je to Teplicko něčím jiné? Musíte se soustředit na oblasti, které třeba jinde v republice tak palčivé nejsou?
3: My jsme teda teďko ještě nově otevřeli po vzoru Plzně a po vzoru Liberce, kdy pomáháme a ošetřujeme lidi bez domova. Dvakrát týdně tím zajíždíme do spolku, který se o ně starají vlastně, a tím dáváme takovou prevenci a ošetření, že ty lidi nemusí potom chodit na urgent a navštěvovat zdravotnické zařízení, nehledě na to, že ani většina z nich nemá lékaře. A jinak každý ten Červený kříž v našem kraji má své specifika. Někdo se stará, někdo má závislosti, někdo má na starosti, někdo má jenom školení, Děčín má také domácí péči a domov se zvláštním režimem. Litoměřice mají zase školku pro dětičky, které jsou zdravotně postižené. Takže každý má to své specifikum. U nás na Teplicku my máme hodně rozšířenou tu domácí péči a pak teda teďko nově tu první pomoc, nebo respektive propagujeme hlavně tu první pomoc, která je teďko velice důležitá. Mm-hmm.
2: Potřebujete ke své práci dobrovolníky a pokud ano, máte jich dost?
4: Tak to je slovo do pranice. Dobrovolníci jsou zapotřebí jako sůl a já bych rád tady zdůraznil jednu věc. Dobrovolník neznamená amatér v tom slova smyslu, že k vám přijde nějaký neumětel. Dobrovolník je někdo, kdo dělá prostě svoji práci, svoje zaměstnání a ve volném čase se rozhodl místo toho, že půjde na zahradu, tak půjde někam pomáhat. Máme dobrovolníky, kteří jsou součástí naší humanitární jednotky. Je tam několik sekcí: zdravotnická, psychosociální pomoc, technická pomoc a tu další jsem zapomněl. Nicméně, bez dobrovolníků by to reálně nešlo dlouhodobě.
2: A kdyby někdo dobrovolničit chtěl, není nic jednoduššího, než se na vás obrátit a říct vám, jsem tu a jsem k dispozici?
3: Určitě ano, stačí, když nám se buď to zavolá, nebo přijde osobně, my mu hned osvětlíme, co to všechno obnáší, co všechno musí absolvovat, nebo by měl, ale i tak musím teda říct, že dobrovolníků máme málo, anebo málo jich vydrží.
4: No, je to takový
3: Zkusí si to a zjistí, že prostě při jeho zaměstnání to třeba ani nezvládá, protože my je potřebujeme vlastně pořád.
4: No, je to takový běh na dlouhou trať, a když je dobrovolník třeba na zdravotních dozorech nebo na ukázkách první pomoci, tak ty ukázky z hlediska mojí náplně, té popularizace první pomoci, jsou takový denní chleba. Jo? Ale někdy jsou ti lidé fakt umluvení, jsou vyčerpaní, když to na zdravotních dozorech třeba 8 hodin se nestane nic. Je to jako déle trvající fotbalový zápas, kdy až v 90. minutě je ta událost a ten člověk vlastně musí být pořád připraven. Jo? Je to jako takový zajímavý, takový adrenalinový.
2: Vladimír Herškovič, který má na starost komunikaci a popularizaci první pomoci, a taky Iva Weishajtlová, ředitelka oblastního spolku Červeného kříže v Teplicích, byli dnes našimi hosty. Tak já moc děkuju za to, že jste přišli, a taky děkuju za to, že děláte to, co děláte. Díky.
3: Děkujeme.
4: Děkujeme.
2: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Silniční provoz v centru Ústí nad Labem omezuje víkendová uzavírka v ulici Přístavní. Kamiony musí město objíždět přes dálnici. V Liberci začal umělecký festival Art Week. Děčín do večera pořádá svoz velkoobjemového odpadu. Do večera oblačno až polojasno, přehánky výjimečně, teploty stále vystupují i ke 23 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné sobotní odpoledne. V Ústí nad Labem musí řidiči dnes a zítra počítat s uzavírkou ulice Přístavní u hlavního nádraží. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli pokračujícím opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřeli úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbožce do ulice Předmostí. Kamiony musí u závěru objíždět přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Lidé v Liberci můžou dnes navštívit zahájení festivalu Art Week v kulturním a kreativním centru Linzerka. Týdenní akce nabízí výstavy, přednášky i divadelní a hudební představení. Koho z umělců na Art Weeku lidé uvidí, říká organizátorka Jana Bernartová.
2: Olivie Benešová připravila site-specific projekt instalaci polštáře do paláce Líby. Milena Dopitová připravila multimediální instalaci do lesní vily. Polina Kačenka tam má připravenou zvukovou performance.
0: Přesný program lidé najdou na webových stránkách festivalu. V Děčíně pokračuje akce Ukliďme Děčín. Obyvatelé mohou do 18. hodiny odevzdat velkoobjemový odpad a elektroodpad do speciálních kontejnerů rozmístěných po celém městě. Jak město upřesnilo na svých webových stránkách, lidé velkoobjemové nádoby najdou na 18 stanovištích. Je možné do nich vhodit například matrace, koberce nebo vyřazený nábytek. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něho byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda, provozované z Prahy, na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl.
3: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
0: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje.
1: Počasí.
0: Počátku noci polojasno až oblačno, postupně zataženo. Teploty klesnou na 12 nebo 9 stupňů, na horách i k 7 stupňům Celsia. Zítra, tedy v neděli, čekejte převážně zataženo. Od ranních hodin také občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra čekáme mezi 15 až maximálně 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz v Litoměřické ulici na Valech v křižovatce s ulicí Osvoboditelů omezuje stále nehoda dvou osobních aut. V Děčíně se dvě osobní auta srazila na Labském nábřeží, je to před odbočením na Přípeř. V Kadani pozor na komplikace u mostu přes Ohřiv ulici Rokelská. Světelná signalizace upravující provoz má poruchu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
6: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
5: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
6: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný. Já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
7: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
8: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo, dobrý budu určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
7: To by stačilo.
9: Není to blbý?
7: Ne, dobrý. No, uvidíme.
4: Uhodli jste dnešní díl našeho pořadu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí, jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál, už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět, chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační ano. zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulturní. Já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to je ještě...
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, jsem
3: ano.
1: trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
3: no,
1: tak
3: dá. Se uklidněte,
1: dobře,
3: uklidněte
1: se. To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano, tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
3: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji,
1: stačí.
3: To
1: stačí. Jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek už je hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako z přípravy.
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No, prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, já, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát.

0: nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
3: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
2: Jaký postup zachránil Viole život?
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudru Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím být i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudru
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištora, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravým jménem.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička na

0: strašně zlé a že tedy umře nebo co, víte, no je to taky požehnaný věk, 96 let, tak ji vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
0: Víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
0: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
0: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já vám to všecko, já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
0: No, včera byla teplá voda přijel.
1: Jděte teď v prosinci?
0: No jistě. Promiňte, vlastně, já bych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobujte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor,
1: co? Ne, no, soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
0: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
0: 25 se uvedu? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
0: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla vštěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
0: Později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, byrokrát, no. Zůstalo při tom červnu, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
1: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
0: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
0: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
0: Jednu napak, potom, že? No,
1: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
0: Kolik?
1: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
0: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, abyste to budu věděl.
0: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
0: To je běžné.
1: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
0: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
1: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
0: No v podstatě, sami lapáli. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
0: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
0: To je směšné, bude potlesk.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
0: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
0: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Tak si to vezmete a...
0: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
0: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
0: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
0: Beru!
2: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka mě viděla, že stojím, říká, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitoměla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak. A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáleček. Musím, kdo jste mi vzal ten kapesník od hotela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptycho. Vík ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien Krůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
4: Chceš
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane, rozhodčí? Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Jako první Korčulě, kde se volně zvedl Plukček, škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou budou byli i paní Dupinujeta, celá jasná postrádá skoku, ale škrtí pes a už se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou, čas 4:07, body 5:06. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost, bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
7: Tu by jsem dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej-Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělat rasá holubička, je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5:09, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No kabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct sobě tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: pamatujete
2: taky...
3: Pamatujete si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Týblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě protože jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jadou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem toho mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No, naštěstí jsem se jí natolik líbil. Já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a naboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste to odhal.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouraté restriky,

0: tvrdíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režiséru čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel, bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytice?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta i člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, byť macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale
6: on
5: žárlí. Dovolte, no.
8: Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. No, Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem. Já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: No,
5: Václave, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
6: Ne.
5: Stali jsme. Tak prosím, jedem další.
8: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
8: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočí mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
8: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
8: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
8: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím.
4: Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
4: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali v obrovské věci.
4: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
4: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
4: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
4: Další brž, soudružka!
9: Dobrý den, soudruzi.
4: Dobrý den.
9: Vy jste ředitel?
4: Ne, já jsem Václav.
9: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
4: No dovolte, já vám budu...
9: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Liduško.
9: Ale on to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpisa jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
4: Prosím to kafíčko, jak...
9: Pozdě, pospíchám.
6: Pánové, příště to musí jít.
9: Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
10: Doktor Novotná.
11: Dobrý den. Dobrý den.
10: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den. Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
11: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
13: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
14: Je nějaká provokace, ne?
12: No.
11: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Kde je? Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
14: Logické, my tu denně všíváme budíky.
13: O čem poradit?
11: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
13: No, ne, to vám někdo přednášel?
11: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
13: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurz, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na pořádek v Jirkově u Chomutova bude dohlížet více strážníků. Začaly dny evropského dědictví. V Libereckém kraji chystají speciální program desítky památek. Na pražském Vyšehradě odpoledne začal den pro Ukrajinu, potrvá až do noci. Do večera čekejte oblačno až polojasno, přehánky výjimečně, teploty stále i kolem 20 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Městská policie v Jirkově u Chomutova chce příštím roce přijmout dva nové strážníky. Navýšení počtu schválili jirkovští radní. Informovali o tom na webu města. Městská policie Jirkov teď zaměstnává celkem 20 strážníků. Navýšení počtu by podle ředitele Filipa Havlíka mělo přispět k většímu pohybu městských policistů v ulicích města. Lidé v Libereckém kraji můžou od dneška do neděle 20. září navštívit speciální program ke dnům evropského dědictví. Prohlídky i výstavy chystají architektonicky zajímavá místa po celém kraji. Mezi nimi je například Městská knihovna v Jablonci nad Nisou anebo Liberecká Štrosova vila. Jak řekl kurátor Luděk Lukůvka z Dokumentačního centra architektury Severočeského muzea.
2: Protože to je veliká stavba, tak my chodíme vlastně od toho přízemí až do prvního patra. To téma je obrovské v tom směru, že se mluví o tom, jak ten dům vznikl, že to je šťastná souhra nějakých okolností. Zadavatele stavby, rodiny Štrosů.
0: Den pro Ukrajinu se koná na pražském Vyšehradě. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí, a také budou podle předsedy spolku Jana Heřmánka vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
3: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
0: Akce je přístupná do 21. hodiny. Americký prezident Donald Trump by uvítal sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Velké Británie. Podle něho se to prý jednou stane. Trump to řekl po dnešní schůzce s irským premiérem Miholem Martinem. Nový britský premiér Andy Burnham už dříve uvedl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království nepřichází v úvahu. Mluvčí jeho úřadu dnes v reakci na Trumpova slova dodal, že na premiérově postoji se nezměnilo nic. Na Spojeném království si Irsko vybojovalo nezávislost už v roce 1921.
1: Počasí.
0: Zpočátku noci polojasno až oblačno, postupně čekejte zataženo. Teploty klesnou na 12 nebo 9 stupňů, na horách i k 7 stupňům Celsia. Zítra, tedy v neděli, bude převážně zataženo. Od ranních hodin čekejte i občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra od 15 do 18 stupňů, na horách do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 počítejte na Lovosicku mezi 48. a 40. kilometrem s omezením. V pruzích pokračují opravy systému nouzového volání a omezení platí v obou směrech. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy.

0: Ahoj a dobrý den všem. Jako každou sobotu i dnes budeme společně hledat ty největší hity 80. a 90. let. Právě začínají hudební legendy a z Českého rozhlasu Sever vás zdraví Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: V narozeninovém okénku si připomeneme narozeniny frontmanky rockové formace The Pretenders, zpěvačky Chrissy Hynde nebo kanadsko-francouzské zpěvačky Mylène Farmer. Abecední seriál dnes věnujeme Michaelu Jacksonovi. Před námi je ale první písnička. Vrátíme se s ní do poloviny 80. let, kdy západoněmecké žebříčky žily melodickým popem a taneční muzikou. Tuhle hitparádovou vlnu tehdy dokonale trefila synthpopová formace Moty Special. Pro fanoušky je to dodnes zajímavý kousek skládačky. Kaple totiž na klávesi hrál a produkoval jí slavný Michael Cretu, který o pár let později stvořil celosvětový fenomén jménem Enigma. Tady jsou Moty Special a jejich hit Don't Be So Shy.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už je tady slíbené narozeninové okénko. V něm se vrátíme na začátek týdne, protože v pondělí 7. září oslavila 75. narozeniny skvělá rockerka Chrissy Hynde. Tato rodačka z Ohia je dodnes hlasem rockové formace The Pretenders. V 80. letech válcovala hitparády duetem I Got You Babe z UB40, v 90. pak dojela svět baladou I'll Stand By You. Představte si, že náš dnešní hit složila Chrissy v letadle. Chtěla napsat písničku pro kamaráda tenistu Johna McEnroea, ale nakonec z toho byl celosvětový rádiohit. Přichází The Pretenders a jejich hit Don't Get Me Wrong.

U narozenin ještě chvíli zůstaneme. Přesně dnes totiž slaví své 65. narozeniny kanadsko-francouzská zpěvačka Mylène Farmer. Této popové ikoně se ne nadarmo přezdívá francouzská Madonna. V 80. a 90. letech naprosto ovládla frankofonní scénu svými provokativními texty a výpravnými a filmovými klipy. Její největší hit De Zachanté se v roce 1991 stal doslova hymnou francouzské mládeže. Ta v něm našla vyjádření svého vzdoru a zklamání z tehdejší doby.

hudebních legendách se přesuneme do září roku 1996. Evropské žebříčky a diskotéky v té době brala útokem jedna nová formace. Konkrétně v německé hitparádě, tehdy v první pětce, válcovalo konkurenci trio No Mercy s hitem Where Do You Go. Zajímavostí je, že americké kluky dal dohromady slavný německý hudební kouzelník Frank Farian. To je ten pán, který v 70. letech vymyslel legendární skupinu Bonnie M. S No Mercy se mu to povedlo znovu a udělal z nich obrovské evropské hvězdy.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď otevíráme náš abecední seriál. Tentokrát se opět zastavíme u písmene M, které bude patřit výhradně Michaelu Jacksonovi. Společně si poslechneme tři hity z jeho geniální osmdesátkové éry a příští týden pak navážeme léty 90. Začínáme skladbou z roku 1983, kterou poznáte od první vteřiny díky ikonické basové lince a bicím. Je to dost možná Jacksonova nejslavnější věc vůbec. Když Michael s písničkou vystoupil na televizním galavečeru výročí legendárního vydavatelství Motown, u kterého mimochodem se svými bratry v kapele Jackson's Five kdysi startoval kariéru, poprvé předvedl svůj slavný tanec Moonwalk, neboli měsíční chůzi. Diváci tehdy naprosto fascinovaně sledovali, jak na pódiu zdánlivě popírá gravitační zákony. Tady je Michael Jackson a Billy

V našem jacksonovském bloku pokračujeme dál a další písnička Thriller dokonce dala název vůbec nejprodávanější desce všech dob. Je to skvělý kousek hlavně kvůli své strašidelné atmosféře, kde slyšíte vrzání dveří nebo vytí vlků. Neskutečný úspěch mělo i slavné 14-minutové video. Stálo tehdy šílené peníze, ale Michael jim dokázal, že hudební klip může vypadat jako opravdový film. Sám si pamatuju, jak jsem na ten klip poprvé koukal z šumící videokazety. No a slavný tanec zombíku z videa snad dodnes zná každý.

Posloucháte Český rozhlas Sever a pořad Hudební legendy. Naší abecední rubriku dnes uzavřeme v roce 1988. S touhle písničkou se mi okamžitě vybaví legendární gangsterské video, kde Michael tancuje v bílém obleku a klobouku. Předvedl v něm stanečníky neskutečný kousek, šikmý předklon o 45 stupňů bez upadnutí. Celý trik byl ve speciálních botách, které se zachytily o kolíky v podlaze. Michael si na tenhle vynález nechal v roce 1993 dokonce zaregistrovat oficiální patent. Tady je Michael Jackson a Smooth Criminal.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V hudebních legendách teď dostane prostor domácí scéna. Podíváme se do září roku 1986, kdy vzniklo jedno z nejbláznivějších hudebních spojení v naší historii. Dohromady se totiž dali zpěvák Jiří Korn a divoký rocker ze skupiny Pražský výběr Vilém Čok. Společně naspívali veselou a chytlavou písničku od Michala Kocába. Refrén o Karlovi, co asi nese čaj, u nás zpívala doslova celá země. Sadím se, že tuhle melodii z hlavy nedostanete ani po letech.

U domácí scény zůstaneme i dál. Přesuneme se o 10 let dopředu, přesně do září roku 1996, kdy českému éteru vládla jedna z našich nejvýraznějších zpěvaček. Ilona Čáková tehdy vydala své třetí solové album s názvem Pink a stejnojmenná písnička z něj se stala okamžitě hitem. Během celého léta a hlavně na podzim 96. patřila k tomu vůbec nejhranějšímu, co jste u nás mohli v rádiích nebo v televizních hitparádách slyšet. Pojďme si na tuhle růžovou jízdu zavzpomínat.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Dále jsou na řadě zahraniční taneční hity 80. a 90. let. Společně zamíříme do roku 1986, kdy světové diskotéky bleskově zaplnila novinka Heartbreak Hotel od zpěvačky CC Catch. U nás jsme ji z kazet znali snad všichni, ale obrovským zážitkem pro nás byl až rok 1989, kdy v televizi běželo její parádní vystoupení na festivalu v Sopotech. Já sám jsem si ten přenos stihl nahrát na videokazetu. Nedávno jsem ji doma po letech náhodou objevil, znovu si ji pustil a ta skvělá atmosféra mě okamžitě vrátila zpátky. Mimochodem, právě písnička Heartbreak Hotel tam zazněla jako zlatý hřeb celého koncertu a diváci pod pódiem doslova šíleli.

Teď se přesuneme do září roku 1996, kdy celému světu a samozřejmě i našim diskotékám královala skupina Mr. President s písničkou Coco Jumbo. Možná vás někdy napadlo, co ten název vlastně znamená. Vůbec nic. Kapela se později přiznala, že si tato slova prostě vymyslela, protože jim rýmování znělo velmi chytlavě a exoticky. I když už prázdniny skončily, tato muzika dokázala horké slunečné dny okamžitě vrátit zpátky. Pojďme se do té bezstarostné doby společně přenést. Tady jsou Mr. President a Coco Jumbo.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Dnešní hudební legendy pomalu končí. Na úplný závěr se vrátíme přesně o 41 let zpátky, kdy v britské hitparádě byl na parádním 5. místě geniální Stevie Wonder s hitem Part-Time Lover. Zajímavostí je, že tato písnička vznikla díky tehdejší technické novince. Stevie Wonder si totiž pořídil jedny z prvních přenosných kláves, které v sobě měly zabudovaného automatického bubeníka. Celý chytlavý rytmus a melodii tak vymyslel a nahrál úplně sám v hotelovém pokoji. To už je pro dnešek všechno a u dalšího vydání hudebních legend se na vás v sobotu opět těší Mirek Tartárek. Naslyšenou.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V rozhodně Koštof na Ústecku slouží nový výcvikový polygon pro elektromontéry. Lidem se dnes otevřelo úložiště radioaktivních odpadů Richard v Litoměřicích. Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České poslanecké sněmovny, jde o soukromou návštěvu. V noci zpočátku polojasno, postupně až zataženo, teploty klesnou i k 7 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemný sobotní podvečer. Elektromontéři skupiny ČEZ můžou v reálném prostředí nasvičovat běžné i mimořádné provozní situace. Firma v pátek otevřela výcvikové středisko v areálu Rozvodný Koštov blízko Ústí nad Labem. Součástí polygonu je digitální model rozvoden. Na něm je možné napodobit poruchy nebo výpadky, více řekl manažer střediska Přemysl Hofman.
2: Opravdu ty stavy, které v reálu se stávají, ty poruchy, tak my jsme schopni to nasimulovat. Včetně fyzikálního chování, přetížení různých a podobné věci, takže jsme schopni to tady simulovat a naučit právě montéry, aby pochopili, kde se stává problém a správně na ně reagovat.
0: V Litoměřicích se dnes zájemcům otevřelo úložiště radioaktivních odpadů v podzemním areálu Richard. Jak v pozvánce řekla Tereza Kašparová ze správy úložišť radioaktivních odpadů, letos se kvůli navýšené kapacitě do areálu mohlo podívat více návštěvníků. Lidé si prohlédli podzemní areál a dozvěděli se více o radioaktivitě anebo o ukládání radioaktivního odpadu. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za Starosty a nezávislé Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Účastní se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva jí organizační výbor poslanecké sněmovny neschválil.
3: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské Verchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
4: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
3: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něho jsou české úřady v kontaktu s rodinou zemřelého. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letého muže zasáhlo padající kamení při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem nahoře Mont Blanc.
1: Počasí.
0: Počátku noci polojasno až oblačno, postupně zataženo. Teploty klesnou na 12 nebo 9 stupňů, na horách i k 7 stupňům Celsia. Zítra, tedy v neděli, čekejte převážně zataženo, od ranních hodin občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra čekáme mezi 15 až 18 stupni, na horách vystoupí jen ke 14 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na okraji Třebíjvlis na Litoměřicku se blízko křižovatky se silnicí 1/15 havaroval motorkář, zasahují tam záchranáři. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
5: Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Sever přeje opět po týdnu s pořadem Hudební hledání Petr Liftner. Jak už to tak tradičně bývá, tak vám neprozradím úplně jméno interpreta, kterému se budeme věnovat v následující půlhodince. Nechám na vás, schválně kdo uhodne osobnost, která se narodila 14. října 1940, tehdy ještě v britské Indii jako Harry Roger Webb. První píseň Remember Me.

Dospíval nám Harry Roger Webb, známý jako Cliff Richard. Do Británie se s rodinou přestěhoval po válce a koncem 50. let propadl rock'n'rollu. V roce 1958 pak přišel jeho první hit a začala mimořádná dlouhá kariéra, která trvá dodnes. Cliff Richard není jen zpěvák, během života si také stihl zahrát, jak už to tak bývá, v několika filmech, působil v televizi, skládal, hrál na kytaru a vydal i několik autobiografických knih. Velkou část kariéry byl spojený s kapelou The Shadows a jeho nahrávky uspěly samozřejmě i mimo anglicky mluvící země. Teď už píseň Suddenly.

Čísla kolem kariéry Cliffa Richarda jsou neskutečná. Oficiální stránky uvádějí více než 250 miliardy prodaných nahrávek po celém světě. V roce 1995 ho dokonce Alžběta II. Pasovala na rytíře a z Cliffa Richarda se stal Sir Cliff Richard. Mimochodem jsem pátral teď po nějakých aktualitách o něm a poslední zpráva hovoří o tom, že ne že by vydal nové album, ale vydal kalendář, nový. Prý je vydává každý rok a jeho fandové se chlubí nejen sbírkou jeho desek, ale právě také tímto artefaktem. Tak teď už má oblíbená o něj Lucky Lips.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání. A tentokrát se tak různě křížem krážem projíždíme bohatou tvorbu Cliffa Richarda. Největší obdiv totiž budí délka jeho stále pokračující kariéry. Začal už v roce 1958 a hity sbíral v několika různých desetiletích napříč všemi módními hudebními trendy. Píseň We Don't Talk Anymore, kterou si dáme za chviličku, vyšla v roce 1979. A například Dreamin', která bude pokračovat po ní o rok později. Poslední nejnovější tvorbu vydal v listopadu 2023 a je to album jeho starších písní v orchestrálním zpracování. Tak se k němu dostaneme třeba v některém z příštích dílů.

0: Tolik pro dnešek Sir Cliff Richard. Osobnost se stále aktivní kariérou, která má na kontě 43 studiových alb, 139 singlů, ale celkově jeho databáze čítá přes 3000 naspívaných písní v nejrůznějších verzích. Za chvíli ale už se vrátíme zeměpisně zpátky domů.
1: Viděl jsem prázdnou loďku na moři, jak se marně brání vlnám, než se ponoří. Viděl jsem štěkat psa, co neslyší, i když ještě včera slyšel i ten šepot nejtiší.

jsem viděl blázny dělat umění. V jejíž hudbě ani textech nic není. A v síních jsem viděl řady mazanic. I lidi, co stále pracujou za nic. Viděl jsem pokácený alej hlib i lháře, lidem slibovat, že bude líp. Viděl jsem kuřáka típnout svou poslední a tmavou noc, co trvala nespočet dní, nespočet dní. Viděl jsem pár zvláštních jevů, co hned tak pobrat nedovedu a napříč

Někdy vidět jednou stačí tak akorát. Viděl jsem slušnost vytratit se pryč, jak ji převálcoval lidský chtíč. Viděl jsem spor, kdy pravda nestačí, to když nabyla význam jinačí.

Viděl jsem prázdnou loďku na moři, jak se ještě vzpíná, než se navždy ponoří. Hudební hledání.

Na začátku své kariéry spolupracovala Ivone Přenosilová s různými hudebními skupinami a orchestry. Často vystupovala například i s kapelou Olympic. Díky televizním vystoupením a rozhlasovým nahrávkám se pak stala oblíbenou mezi mladými posluchači. Její styl byl inspirován západní popovou a rockovou hudbou, což bylo v době, kdy vystupovala, poměrně nové a přitažlivé. No a pro mě takovou typickou ukázkou tohoto souvětí je jednoznačně píseň Boty proti lásce z roku 1966. Která byla českou verzí známé These Boots Are Made For Walking. Song se stal velkým hitem a patří mezi klasiku českého popu 60. let. Netřeba dodávat, že zpěvačce Přenosilové přinesla možná vůbec tu největší popularitu právě tato skladba. Tak si ji teď prostě musíme dát.

Posloucháte hudební hledání na Českém rozhlase Sever a tentokrát hlas Ivone Přenosilové. Co bych vám však já, ročník 88, měl o této zpěvačce prozrazovat? Možná takovou spojitostí by mohlo být nejen to, že ve svých začátcích byla oblíbená mezi mladými lidmi, ale například jsme ji poslouchali v partě studentů na vysoké škole jeden čas i my. A nedávno jsem ve své sbírce našel její gramodesku, ze které prostě písničky zní stejně nejlépe. Jako například dalšíma oblíbená. A tak prázdná. Tak.

Píseň Cestu dlouhou spolu s Pavlem Bobkem dospívala Ivone Přenosilová, která po roce 1968 opustila Československo a usadila se v západním Německu, kde pokračovala ve své umělecké i pracovní kariéře. Tam se živila nejen zpěvem, ale pracovala také v různých médiích a kulturních projektech. Přestože mimo Československo samozřejmě nedosáhla takové popularity jako doma, zůstala aktivní, udržovala kontakt s československou komunitou a po převratu se začala vracet čím dál častěji a znovu vystupovala na různých hudebních akcích a festivalech. Ivone Přenosilová opustila svět 11. července 2023. Její písně, řekl bych, se ale navždy staly symbolem československé hudby 60. let. Tak teď už ta s názvem Lou.

Tolik pro dnešek hudební hledání. Já doufám, že jsme vám průjezdem kariéry Cliffa Richarda nebo Ivony Přenosilové zpříjemnili sobotní podvečer a opět za týden se na vás u dalšího dílu hudebního hledání bude těšit Petr Liftner. Příjemný zbytek dne a příjemný zbytek víkendu.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Městská knihovna v Litvínově pomáhá žákům na počátku školního roku s balením učebnic nebo sešitů. První pacient v Česku dostal nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Po požáru filipínského trajektu záchranáři našli další desítky těl. V noci z počátku polojasno, postupně zataženo, teploty klesnou i k 7 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Litvínovská městská knihovna pomáhá žákům a rodičům na počátku školního roku s balením učebnic a sešitů. Během září pomáhají s balením i dobrovolnice z řad seniorek. Služba funguje celoročně, během roku ji podle knihovníků využijí až 200 lidí. Více řekla knihovnice Michaela Hrabinská.
2: Je to velmi žádaná služba po celý rok, nejenom na začátku školního roku. My balíme sešité učebnice vlastně od ledna do prosince a v září posilujeme náš tým ještě dobrovolnicemi, které nám pomáhají tady na našem balícím centru.
0: První pacient v Česku dostal nový lék na idiopatickou plicní fibrózu, který obsahuje účinnou látku nerandomiplast. Dostupný a plně hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic. Klinické studie také ukazují, že nový lék dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy i o 43% oproti dosavadním lékům. Po požáru filipínského trajektu záchranáři našli dalších 41 těl. Počet obětí se tak zvýšil na 670. Informovala o tom pobřežní stráž, která stále pohřešuje přibližně 13 lidí. Trajekt hořel v noci na čtvrtek cestou z Manily do provincie Palawan na západě země. Mluvčí pobřežní stráže s odvoláním na jednoho z přeživších uvedla, že požár mohl vzniknout v nákladním prostoru. Místní úřady také uvedly, že stále pohřešují kapitána, který by měl být mezi přeživšími. Jeho tělo ale nenašli. Sport. Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Tausendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se historicky první ženou, která ovládla všechny 4 grandslamové turnaje se 2 různými partnerkami. Nevidomý český plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj 5. závod na mistrovství Evropy v paraplavání. Mistrovství se odehrává v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně na 100 metrů volný způsob navíc Kratochvíl o 31 setin překonal svůj vlastní světový rekord. Počasí. V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně čekejte až zataženo. Teploty budou klesat na 12 nebo i 9 stupňů, na horách počítejte s teplotami od 11 až k 7 stupňům Celsia. Zítra, tedy v neděli, čekejte převážně zataženo. Od ranních hodin počítejte s občasným deštěm anebo s přeháňkami. Teploty zítra čekáme přes den od 15 do 18 stupňů. Na Šluknovsku bude mírně chladněji. Na horách teploty klesnou i ke 14 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na okraji Třebíblic na Litoměřicku v blízkosti křižovatky se silnicí 1/15 pokračuje zásah složek IZS u nehody motorkáře.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Jinak honí seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Kočky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských střežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokladovští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladovské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A Kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladovských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání, takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
1: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
0: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
1: Kolik je tady koní?
0: V současné době tady máme 24 starokadubských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
1: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
0: Ano, jsou to klisny, starokadubské vranky.
1: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně?
0: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokadubští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokadubských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z hříbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starogorobských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladodobští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.
2: Když

0: peníze v pekle, budeme čerta mlátit. Ona mě musí vrátit a budeme čerta mlátit. Ona mě musí vrátit.
1: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
2: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
1: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
2: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
1: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
3: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
1: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
3: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. A to byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už viděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita.

0: pořádáte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Tady je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goranka Oljača. V pořadu uslyšíte ještě jednoho z hostů, kteří cítí, že patří do České republiky, ale zároveň i do své původní vlasti. Bruno Skokart se narodil v Belgii a v České republice žije 20 let. V rodné zemi pracoval 6 let jako zvukař v belgickém rozhlasu a tady se zabývá překladatelstvím z francouzštiny a angličtiny. Poznala jsem ho ve sdružení MIGACT, které se snaží o aktivnější začlenění expátů do české společnosti. Začlenit se do nového prostředí, změnit zaměstnání, poznat dosud neznámé lidi, jazyka, prostor, to všechno není lehké. A hlavně pro mladé lidi to bývá přitažlivé. Pokud k tomu dodáte city a naklonost k někomu, máte před sebou začátek života v Česku, jaký měl Bruno Skokart. Zdálo se mu, že tady není všechno rozděleno na sever a jih, jako v Belgii, kde je nejdůležitější příslušnost k Valonskému nebo Valonskému regionu. Proto mne zajímalo, jaký vztah mají Belgičané ke království. Vzpomíná si na to?
2: Nemám v hlavě žádné statistiky, ale je to jasný pro mě, že jsou velmi kontrastní názory a vidíme lidi, kterou jsou úplně nadšený a na druhou stranu lidi, kteří nesnáší monarchii. Ale mám pocit, že hlavně lidi mají rádi monarchii a monarchii v Belgii je to důležitý. Zase jednou to sjednocuje.
1: A vztahuje se to i k mladým lidem?
2: Žiju už tady 20 let a nevím, jak to je teď.
1: Ano. Nerada bych zapomněla na fakt, že Brusel je sídlo Evropské unie. Velice často slyšíme, jak vlastně je Brusel symbolem vztahu k jednotlivým zemím, které musí poslouchat ten Brusel. Jak Belgičané vnímají tu centrální část Evropské unie, která je u nich?
2: Když jsem tam žil předtím, o tom jsme moc nemluvili, tak asi předtím to nebylo moc téma, nebo to bylo současný život a asi transparentní, jako aspoň z mého perspektivu, to bylo samozřejmostí, jo. Ale nevím, jestli další lidi to taky.
1: Jak často jedete do Belgie a jaké vztahy udržujete?
2: Chtěl bych jít častěji, ale dvakrát, třikrát za rok, ale teď po 20 let chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, protože jsem 50 a se cítím, že patřím tam i tady a chtěl bych ideálně mít nomadský situace. Je to těžko žít současně na víc než jedno místo, ale no ideálně chtěl bych být víc tam, ale ještě i tady.
1: Tak to nějak dost migrantů vnímá. Někdo z toho má problém a někdo to cítí jako bohatství. Vy jak to vidíte?
2: To jsou samozřejmě oba, ale já mám rád se podívat na pozitivní, tak já vidím oba dva, ale radši se podívám na lepší část.
0: My a oni.
1: Jak jste slyšeli, Bruno Skokart žije v Česku už 20 let. Jeho první výlet do východních zemí je spojený s návštěvou kamarádce. Ta studovala v Praze v rámci Erasmus programu. Shodou okolností se Erasmus znovu objevil v jeho životě po návratu domů.
2: Potkal jsem mladou ženu, Česko, která připravovala na Erasmus program v Belgii. No, zamilovali jsme se a potom po 6 měsíců ona musela jít zpátky do Čech, aby ukončila studie.
1: Ano.
2: No a proto jsem se rozhodl se stěhovat. To bylo taky, když jsem už neměl práci v Rozhlasu kvůli tranzice digitální.
1: Nějaká jiná země vás nenapadla?
2: Ne, já jsem pořád měl rád Anglie, Velkou Británii. Tam jsem žil trošičku, jako 2 měsíce. Ale když jsem potkal ta žena, tak samozřejmě to nebylo otázka na jaký zemí. No a dokonce jsem hodně rád, Praha jsem hodně líbila. To bylo pro mě, i místo bylo pro mě motivace.
1: Když jste se už tak rozhodl, přemýšlel jste o tom, kde budete pracovat, co budete dělat?
2: Samozřejmě ona byla a ještě je překladatelka a tlumočnice.
1: Ano.
2: Kvůli jazyk to bylo pro mě těžké něco vymýšlet. Samozřejmě jsem vůbec neumil češtiny. Tak začal jsem učit francouzsky, což je pro nás klasika. Ale pak jsem se taky všiml, že můžu taky překládat, ale to bylo už úplně online. Našel jsem klientů, kteří měli nějaké texty v angličtině a já jsem překládal do francouzštiny a takhle jsem začal pracovat jako překladatel. Začínal jsem pracovat na volné noze.
1: A s nadsázkou řečeno, tady by příběhu příslušela metafora o růžové zahrádce. Ve slibném začátku společného života hrála důležitou roli jazyková vybavenost partnerky Bruna Skokarta.
2: Je to dobrý, když máte přítelkyně, která může mluvit a všechno pořídit česky.
1: No. Tak vám byla velice nápomocná na začátku, že jo?
2: Ještě dodnes, jako jak slyšíte, mluvím docela dobře, ale ještě ne tak dobře. Samozřejmě je to mnohem lepší dneska, ale je to ještě těžký dobře komunikovat s lidmi. A kultura je samozřejmě jiný tady a v Belgii, ale ne tak hodně. Máme docela společně rozdíl mezi Češi a Belgičany. Nejsem jistý, ale pro mě to vypadá trošku, že rozdíl není větší než mezi vlámský lidi a valonský lidi.
1: My jsme se seznámili na schůzce MIG aktu.
2: Mm-hmm.
1: Tam byla skupina lidí pocházejících z různých zemí a to, co jim bylo společné, je, že si přejí více začlenit do české společnosti. Byl to a je to vaším cílem?
2: Určitě. Pro mě je důležité žít s lidmi, kteří už žijí tady dlouho. Chtěl bych žít mezi Čechy a nejenom mezi takzvané expats.
1: Cizinci.
2: Je to těžký ještě jednou kvůli jazyk. Proto jsem se učil češtinu. Je to pro mě velmi důležitý. No.

0: se angažmá cizinců na komunální úrovni. A znáte svoje sousedy?
1: Moc ne. Vždycky jsem se taky stydil. Je to pro mě těžko najít lidi, kteří mají společný zájmy. To bylo takhle taky v Belgii pro mě. Ale mám tady dobrá kamarádka Češka. Je to pro mě jednoduchý kamarádky, kteří jsou cizinci, protože je to pro nás přirozenější se spojit. Jinak mám i další kamarádi, kteří jsou Češi. Aha. Je to super. I nedávno jsme byli na kulečník. Hodně zábava, samozřejmě taky na pivo. A potom taky procházky pro nás i pro Češi. V přírodě okolo Prahy. To hlavně spolu mluvit a trošku turistika.
0: Co byste vy v tom běžném životě chtěl, aby lépe fungovalo?
1: Zase jednou jazyk. Rozumím skoro všechno, ale někdy je to ještě moc těžký, když musím mluvit pro administrativní věci. Potřebuju pomoc a to ještě já zeptám na bývalou přítelkyni. Pro cizinci to by bylo dobrý mít všechno překládáno v angličtinu.
0: Jak to vidíte teď v bezprostřední budoucnosti? Vidíte budoucnost v Čechách?
1: Mám tady dceru, bude jí 16 brzo a ještě mám dobrý vztah s bývalou přítelkyní, matka ty dcery a další kamarády a tak mám kořeny.
0: Už
1: po 20 let. A proto jsem řekl, že pro mě ideálně chtěl bych být na ty dvě místa najednou, což, ale takhle cítím, že chtěl bych zůstat tady i být v Belgii, když mám taky rodinu a kamarády a mám tam 30 let života.
0: Říkáte, máte 16-letou dceru. Jakým jazykem komunikujete?
1: Oba, hlavně český, protože samozřejmě jsme v Čechách. Je dvojazyčný a umí perfektně francouzsky, taky anglicky a učí se španělštinu. Když člověk se učí aspoň dva jazyky od dětství, tak mozek má víc schopností na jazyky.
0: Tím uzavírá náš rozhovor Bruno Skokart. Děkuji mu za věnovaný čas a otevřenost, se kterou přistupoval i k tématům, která nejsou úplně příjemná. Na příští sobotu a pořad Mie Oni se jako obvykle těší Goranka Oljačan.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Do pardubických ulic se vrátí pomocníci strážníků na přechodech. Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Městská policie Pardubice vybrala 6 budoucích asistentů strážníků u přechodů pro chodce. Budou společně s hlídkami pomáhat dětem před začátkem vyučování přecházet. U vybraných škol by se měly objevit už koncem září. Nejprve ale musí projít výcvikem, doplňuje mluvčí Jiří Sejkora.
2: Projdou si teoretickým zácvikem, projdou si školením o bezpečnosti práce, dostanou i ten praktický nácvik. Od nás budou vybaveni, dostanou smlouvu pracovní a budeme se s nima domlouvat pro jednotlivé dny, aby jsme dokázali tu situaci v tom městě právě uřídit s jejich pomocí.
0: Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a o patro níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
0: Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit ode dneška do 24. září různé sportovní akce.
4: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v branném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili také Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí omezení. Na 52. a 5. kilometru se jede levým pruhem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště opatrně v Puchulovických kopcích v 6. zatáčce stojí porouchané vozidlo. Na místě se vybočuje. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu je pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i disjockey, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku, a ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsmev bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy. Si.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakovaníž.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, strzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Ústí nad Labem začala víkendová uzavírka v přístavní ulici. Kamiony musí omezení objet přes dálnici. Sokolovská uhelná bude s městem Karlovy Vary spolupracovat dalších 20 let. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Ústí nad Labem dnes ráno začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice před mostí. Kamiony musí uzavírku objet přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Karlovy Vary a Sokolovská uhelná prodlouží spolupráci na dalších 20 let. S rozhodnutí karlovarského zastupitelstva budou těžaři dál dodávat teplo do lázeňského města prostřednictvím dálkového přivaděče z Vřesové. Přivaděč postupně zmodernizují a zároveň zajistí teplo vyrobené z různých zdrojů, tak jak bude pokračovat útlum těžby hnědého uhlí, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
2: Je to o dlouhodobé spolupráci, bavíme se tady opravdu o nějaké době 20 let plus nějakou opci 3 roky na možné prodloužení. Pro nás je to samozřejmě v tuto chvíli ten závazek plnit parametry vysoce účinné soustavy, to znamená zajistit, aby do těch horkovodních soustav vstupovalo teplo z poměrné části obnovitelných zdrojů a bylo postupně utlumováno to teplo, jehož původem jsou pevná nebo plynná fosilní paliva.
0: V Hradci Králové dnes začaly podzimní mobilní svozy odpadu. Sběrná auta během 4 nadcházejících víkendů postupně zastaví na 80 stanovištích po celém městě, odkud odpad odvezou k dotřídění a ekologické likvidaci. Zájemci o službu můžou odevzdat například barvy, oleje, žárovky, baterie, elektroniku, nábytek nebo koberce a další odpad, který nepatří do popelnic.
3: Mobilní svozy odpadu ve městě zajišťují pracovníci hradeckých služeb. Kompletní přehled termínů zájemci najdou na webových stránkách odpadové společnosti Marius Pedersen. Výjimku ze svozu tvoří odpady ze zahrad a zbytky stavebních materiálů. Ty je nutné odvést přímo do sběrných dvorů nebo do městské kompostárny na letišti. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 grandslamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu za exitem na Lokéce srazilo osobní auto s nákladním a na D8 za exitem na Petrovice ve směru na Drážďany se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto Hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy, zase v závislosti na použitém mořidle, a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
1: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný, že?
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
1: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 1,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
1: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete, nůžkama stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vídávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura, a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom přílučském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skoro vůbec netečou, a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediný štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklijte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zrýte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas zprávy.
1: Dopravu na cyklistické Slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Na pomoc rodinám zasaženým požárem v Bezvěrově vznikl transparentní účet. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je to na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. Obec Bezvěrov na severním Plzeňsku zřídila finanční sbírku pro lidi, kteří při srpnovém požáru přišli o střechu nad hlavou. Do výzvy k pomoci se postupně přidávají i další obce a lidé v regionu. Vybrané peníze pomůžou zasaženým rodinám s obnovou domovů a návratem do běžného života.
2: Při ničivém nočním požáru 26. srpna vyhořely v Bezvěrově 4 rodinné domy. Přesná příčina neštěstí zatím stále není známá. Konečná výše škody zřejmě překročí původně odhadovaných 18 milionů korun. Číslo transparentního účtu pomoci najdou lidé na webových stránkách obce. Z Bezvěrova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na průřez nejlepšími díly fotografické soutěže se lidi můžou podívat v Jindřichově Hradci. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
3: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl. Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka. Nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0. A Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Dostal se tak do čela neúplné tabulky. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají i občasný déšť nebo přehánky. Ty na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne nebo večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Praze 10 na křižovatce Vršovické a Petrohradské ulice ve směru do centra se srazila tramvaj s osobním autem. A další nehodu máme hlášenou v Ostravě, v Janové, v Ostravské ulici se tam srazilo osobní auto s motorkou. Průjezd je na místě možný se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
5: Co říkáte, Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let. A maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána, v rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Z straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky. Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking around the corner, wow. It is someone.

0: Mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus, zadní stěnu, nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mně vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused. To já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kum štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste ji překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane,

vlastně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: Přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. To říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, ale, ale, ale, kdo ti má každý rád? Ale, ale, ale, ale, kdo si do bedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale, ale, ale, ale, kdo ty má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, ale, kdo ty má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafe mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, ale, ale, ale, kdo ty má každý rád?
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: tělo.
1: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
2: Hvězdné návraty.
1: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
3: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
4: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
3: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že, vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, to je prima.
3: Jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
5: on už byl člověče mrtvej,
3: ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu, je té, co? To je bašta, co? Všichni se smějí. hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
1: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
0: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well? Ladies and gentlemen, totiž drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách v anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. And now, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

a přes celý sál. Hej, co je s tebou? Hej, pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš. Hej, slyš, malá, spoď se jak myš. Ber, kde ber, vypoď pro psinu plnej čber. Děti tvejch synů i tvejch dcer černý jsou jako ter. Tak co ti zbývá, svině? To mě baví,

co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin. S vodou můj miláček, plete si právo rá, pak takhle floj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by co neměl, měl by co

0: hrncům a pěkně vaš sednout hrncům a pěkně vaš sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď
1: tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, zmenk.

0: svý, chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: A slouží. Swing, swing, swing.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes budeme mluvit o chvílích, které asi nikdo z nás nechce zažít. O konci vztahu, rozchodu nebo rozvodu. O okamžiku, kdy se společné my najednou změní na já a člověk musí hledat cestu dál. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Plánujeme společnou budoucnost, zvykáme si na přítomnost druhého, máme společné vzpomínky, místa, přátelé, děti, celý kus života. A potom může přijít chvíle, kdy je najednou všechno jinak. A právě na to se vás dnes chci ptát. Jak se po rozchodu nebo rozvodu dá znovu najít radost a naděje? Máte zkušenost vy, svoji vlastní, nebo znáte dobře příběh někoho vašeho blízkého, kdo si něčím takovým prošel? Co vám nebo někomu pomohlo v době, kdy bylo nejhůř? Rodina, přátelé, práce, začíná člověk více sportovat, cestovat, změní prostředí, najde si nový koníček? Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si poprvé uvědomili, už je mi zase dobře, že se ráno probudíte a první myšlenka už nepatří tomu, co skončilo, že se zase dokážete na něco těšit? Dnešní noční linka bude nejenom o koncích, bude také o nových začátcích, o tom, že člověk může přijít o vztah, který pro něj znamenal celý svět, a přesto si časem vybudovat svět nový. 731 800 900, to je telefon na mě. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Tak do toho. Jsem Jarka Barboříková a budu moc ráda, když dnešní noc strávíte se mnou do 1 hodiny.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Nechceme zůstat sami, nechceme prožívat rozchod ani rozvod, loučit se s člověkem, se kterým jsme plánovali společnou budoucnost. Jenže život někdy rozhodne jinak. A když se to stane, stojíme před otázkou, jak se s novou situací vyrovnat a především, jak začít znovu. A právě o tom si budeme dnes povídat ve vysílání Českého rozhlasu. A vítám paní Lidku, která volá z jižní Moravy. Liduško, vítejte. Vy už jste mi říkala, že to nemůžete říct, protože by to bylo nadlouho. No, musíme se dostat do 5 minut. Tak.
1: No, to by jsme kecali do ráma.
0: Zkusme to nějak zhrnout. Povídejte.
1: No, tak moje první láska začala v útlém věku, protože nás seznámila jeho sestra, s kterou jsem chodila do školy. Ano, jmenoval se František a ta jako ta láska byla tak nedosilná. Já říkám, já jsem ho vždycky a do smrti a budu ho vždycky, pokud žiju a budu třeba mít ještě nějakou známost, srovnávat s ostatníma. Že jsme se znali vlastně od 15 let. Až vlastně do smrti, protože nevzali nikdy, ale chodili jsme spolu, hnedže se dali pohádali, zase jsme se dali dohromady.
0: Liduško, já vás poprosím, slumte to rádio.
1: Ano,
0: a potom nám teda vysvětlete, co se dělo. Vy jste se teda nevzali, kamarádili jste se, nebo jste byli partneri?
1: Ne. Jsme spolu chodili, jak opravdu, to byla první a nejčistší.
0: Liduško, prosím, stlumte to rádio. Musíte stlumit rádio.
1: Už se stalo, no.
0: Dobře.
1: Takže, znáte to, první zamilování je, to vám nikdo nevene.
0: A teď mi teda řekněte, proč jste se rozešli.
1: Nikdy neumírá. No, protože já jsem to netušila nikdy až pár let před smrtí jeho, že jsem se to dozvěděla, co jsem byla vdaná dávno. A jsem chodili, nespolu chodili, ale on se ke mně nikdy nedovolil, jak dneska ti bladí, znáte to. Mají se 2 hodiny šup do postele, že? Takže ne, to pak za ručičku a pusu, to bylo všechno,
0: no,
1: jo.
0: Co jste se teda
1: ale
0: dozvěděla?
1: Ale opravdu jsme se měli rádi.
0: Později.
1: No a když já se potom poznala manžela, s kterým jsme byli 43 let, a toho mě vzal covid, bohužel, před 5 lety. No a potom, když se ta přišla, ta jeho maminka mě měla radši, jak vlastní dítě, to sama řekla.
0: Tak už nás nenapínejte, Liduško. Co jste se dozvěděla?
1: Ta mě řekla vlastně, ještě je chudina, ta mě řekla, že můj otec tam byl u nich a že si prostě nepřál, aby jsme my dva spolu jako chodili. Nevím teda, proč on mě říká vždycky František, že oni byli chudí jako proti nám, že my jsme byli jako jenom 2 sourozenci a jich bylo, on byl 9 dětí, druhý nejstarší, ne úplně nejstarší, ale druhý. No, a já jsem vždycky srovnávala s ostatní barka, protože maminka mě strašila. Říká, uděli si někde přijím všaké stromu a uvidíš, jak znáš to. Já říkám, to je špatně, že vidět, že ho nevzali. Takže jsem vždycky srovnávala s ostatní barka.
0: No, takže vy jste se rozešli, ale skutečný důvod jste neznala a po letech jste zjistila, že za vaším přítelem přišel tatínek a řekl mu, že si nepřeje, abyste spolu byli. Tak to muselo být po tolika letech silné zjištění, máte to hodně teda v srdci, na paměti, když vás to napadlo i právě u tohoto tématu a právě tento příběh sdílíte, tak to chápu, že je teda silná káva. Ten důvod teda možná ty finance, jak říkáte, říkáte, že to řekla jeho maminka, takže vlastně vy jste o tom spolu nemluvili.
1: Nikdy. Ne, mě to potom, on to potvrdil a mě sám říkal, že jako my jsme byli vždycky chudí proti vám. Já říkám, ne, tak naopak si myslím, že jste byli bohatí o to, že vás bylo tolik sourozenců, že já jsem, to mě vždycky chybělo, já jsem vždycky mamice říkala, mami, ale to je nespravedlivé, víš, jsme jenom dva vedle tři, jako byli sousedovi, děti tam měli čtyři, jo, a tři babičky měli ještě, tak jsem vždycky říkala, naopak tě byl bohatší, jak já, protože mě právě ti sourozenci chyběli, my jsme byli jenom dva. A taky. To jste dnes se nevzali, jenom dala jsem si jiného, toho bral taky, jako měl nás rád, kde se stíkali, když jsem dojela do Karolinky domů, tak jsem ho nešla navštívit s manželem, takže nás bral.
0: No tak, Liduško, děkuju moc, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Bylo v něm kus smutku nad tím, co mohlo být, kdyby tehdy do vašeho vztahu nezasáhl tatínek. Tak vám přeju, ať na to dávnou lásku vzpomínáte s úsměvem na to, co je hezké, co jste prožili, jak říkáte, svého manžela potom jste našla. Tak opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Láska v mém životě.
0: Naslyšenou, paní Liduško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Možná právě váš příběh ukáže někomu, kdo dnes prožívá těžké období, že i po konci jednoho vztahu může přijít nový začátek. Teď zaspívá Karel Gott, Darinka Rollingsová, krásnou písničku Zvonky štěstí. 23 hodin, 13 minut, s vámi je Jarka Barboříková. Krásnou noc přeju.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ta dnes patří příběhům o chvílích, kdy v našem životě skončila láska, o které jsme si možná mysleli, že vydrží navždy. Jak jste se po rozchodu nebo rozvodu dokázali znovu postavit na nohy vy? Teď se ptám paní Lenky, která volá od Brna. Haló, haló, slyšíme se, Leni?
1: Neslyšíme, to se ztratilo.
0: No, tak byla jste s námi ve vysílání, ale jenom na moment, pak se to opravdu ztratilo, tak zkusím to tady napravit.
1: No, to se ještě já, to se
0: ano,
1: ztratilo.
0: Výborně. Teď vás slyšíme a slyšíme dobře, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Dobrý den, já mám takový příběh, že jsem poznala přítele, byli jsme spolu 20 let, jenomže já jsem ho ztratila, on mě umřel v necelých 63 letech. Ale on to tady nejde, předtím byl ženatý, manželka se na něho vykašlala, lítala za chlapama a prostě nevařila mu neprala nic a já jsem se ho ujmula.
0: Tak dnešní téma zní, jak jste se dokázali vypořádat s rozvodem nebo s rozchodem, tak váš muž tady odešel nikoli od vás, ale odešel tady do nebe, jestli jsme to pochopili dobře. Tak jaké
1: ano.
0: To potom bylo překonat tady tu velkou
1: ztrátu,
0: těžkost?
1: To je těžký, protože to zemřel loni v prosincu a je to teprve 9 měsíců, co zemřel, tak to dopasovat mi těžko.
0: A kdo vám pomáhá? Nebo co vám
1: Nikdo,
0: pomáhá?
1: Já jsem na to sama.
0: Jak to? Nemáte žádné blízké? Rodinu,
1: ne,
0: přátelé?
1: Nemám. Protože se brácha se na mě vykašlal kvůli tomu, že on ze začátku pil a teď se vůbec se mnou mluvit a já jsem ho to odnaučila.
0: No a naučila jste se tedy časem být sama? Nebo pro vás ta samota zůstává těžká?
1: Ano, tak mám problémy s chozením a s rukou. Já jsem po mozkové příhodě. Já jsem spadla a měla jsem krvácení silný do mozku.
0: Jsou chvíle, kdy se s manželem v duchu ještě povídáte?
1: No, mám tady jeho fotku a třeba rozjíhám svíčku a povykládám si s ním. A
0: dokážete si udělat radost i sama pro sebe? Máte nějaké cesty, jak se dostat vždycky z nějakého splínu? Co vám pomáhá?
1: Hrob každý den. No, je to škoda, no, mohl žít. On spadl a zlomil si vratel jako v páté, stavil zadu ten atlas a přestal mu fungovat mozek a srdce. Jenomže sanitka přijela, po druhý večer se mi volala, přijela ve 3:45, a on spadl na záchodě a oni otáhli jak slona a prostě mu oblížili, no.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že by do vašeho života mohl vstoupit ještě někdo další?
1: Nepřemýšlela, zatím ne. Zatím je to čerstvá rána, zatím ne.
0: Tak buďte tomu otevřená, protože ať to bude kamarád, partner nebo kamarádka, tak jakákoliv lidská blízkost je pro člověka dobrá, hlavně v těch chvílích, které prožíváte vy. No tak vám přejeme, aby každý ten den byl o něco veselější.
1: Mám přijet, že umírá, jak byl zapojený na těch přístrojách, tam byla ale 6,5 hodiny a při té příležitosti řekla jsem, Miláčku, já jdu brzo za tebou. Slyšel to doktor, no. Marika, co nedělejte.
0: Leni, tak děkuju moc za tu otevřenost. Přeju vám, aby život, kterým teď kráčíte sama, byl pořád hezký. Abyste našla spoustu důvodů k úsměvu a abyste kolem sebe našla ty, kteří vám pomohou. No, když budete chtít, jsme tady my, Noční linka. Kdykoliv zavolejte, my si popovídáme rádi. Ať se vám daří. To byla paní Lenka, která volala od Brna, toto je Helenka Vondráčková, která zaspívá písničku Taneční střevíce a pak se budu těšit opět na někoho z vás. Pojďme připomenout téma, to zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezká písnička, Helena Vondráčková. Za okamžik bude zpívat třeba Daniel Landa nebo kapela Damiens, ale teď textové příspěvky, které píšete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo na naši webovou stránku nočnilinka.cz. Tak paní Alena, 58 let. Po 22 letech manželství mi muž oznámil, že odchází za jinou ženou. Myslela jsem si, že se mi v tu chvíli zhroutil celý život a už nikdy nebudu šťastná. Nejhorší byly večery, kdy jsem zůstávala sama doma a pořád přemýšlela, co jsem udělala špatně. Hodně mi pomohla moje sestra, která mě doslova vytáhla mezi lidi. Začala jsem s ní chodit na výlety, později jsem se přihlásila na kurz angličtiny. Najednou jsem zjistila, že se zase dokážu na něco těšit. Nového partnera nemám, ale po několika letech můžu říct, že jsem spokojená i sama. Kdybych mohla něco vzkázat člověku krátce po rozchodu, řekla bych mu, nechtějte po sobě, abyste byli v pořádku hned. Dejte si čas. Paní Alenko, děkujeme za ten příběh. Možná ta poslední věta stojí za zapamatování. Některé věci zkrátka potřebují čas. A pan Petr z Prahy nám poslal, po rozvodu jsem zůstal sám v domě, kde jsme s bývalou ženou vychovávali dvě děti. Ze začátku mi každý kout něco připomínal a vážně jsem přemýšlel, že dům prodám. Nakonec jsem to neudělal a místo toho jsem začal měnit věci kolem sebe. Upravil jsem zahradu, pořídil si psa a po letech jsem zase vytáhl kolo. Právě na cyklistickém výletě jsem poznal partu lidí, se kterými jezdím dodnes. Novou lásku jsem nehledal, ale před dvěma lety přišla sama a dnes mám vedle sebe ženu, se kterou je mi moc dobře. Zpětně vidím, že rozvod nebyl konec mého života, i když mi to tak tehdy připadalo. Byl to konec jedné jeho části a začátek jiné. Děkujeme i panu Petrovi, je to hezká připomínka toho, že nový začátek někdy přijde právě ve chvíli, kdy už ho třeba přestaneme usilovně hledat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte

0: právě teď 731 800 900.
1: Ono se říká, že čas zahojí všechny rány, jenže ve chvíli, kdy nás někdo opustí, tomu často příliš nevěříme. Kdy jste vy pocítili druhou radost ze života? Volejte noční linku.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Dobrý večer, máme 11:30. Někdy za sebou zavřeme jedny dveře a dlouho netušíme, jestli se před námi vůbec nějaké další otevřou. Co vám po konci vztahu pomohlo uvěřit, že život může být zase hezký? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A povídat se s námi bude paní Marie z Pardubického kraje. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mně před 13 lety zemřel manžel. Nikdy bych si nepomyslela, protože už mě bylo 70 roku, tak nikdy jsem si nepomyslela, nebo 70, ne, ještě nebylo, 68. No a nikdy jsem si nemyslela, že bych s někým znovu začala prostě nic, protože byl hodný, byli jsme spolu 48 roku skoro a říkala jsem si, teď už bych si s nikým nic prostě jako nezačínala, nemá to cenu v těchto letech. A po 4 letech úmrtí byla jsem z toho taky celá pryč, jak ta paní Lenka říkala, nešťastná. No a šla jsem na rehabilitaci a tam byl pán, který měl po operaci druhý kloub. No, tak jsme tam jako začali chodit na venek, ale nejenom my dva, taková ta naše partička, jako jsme chodili na kafe a na zákusek. No a on mi řekl tenkrát, byl taky vdovec a byl vdovec rok. No a on mi tenkrát říkal, že až přijede domů, že se přijede podívat, kde bydlím. Já jsem tomu nevěřila, protože to bylo 50 kilometrů. No a on opravdu za 14 dní přijel. Měli jsme spolu krásných 9 let, opravdu pěkných, ale jako jsme spolu nežili, nebydleli. On měl barák a bydlel tam s dcerou a já jsem u syna taky, jako máme barák, tak jsem bydlím se synem. No bohužel, co vždycky přijel v sobotu, protože měl i slepičky a to, tak to tam nemohl nechat samotný. Tak buď to jsem tam třeba já, když pro mě přijel na týden, třeba jsem tam byla týden, uklidila jsem mu tam všechno a vyprala prostě. Jako se mě to líbilo, že ani spolu nebydlíme, že prostě mám takový jako volnost, nemám takový povinnosti už. No a co čert nechtěl, oslavil v září loni 80. a přesně za měsíc umřel. Bylo to další rána, protože normálně jsme s tím nikdo nepočítali, ale jako dobrých těch 9 měsíců.
0: Počkejte,
1: jako pěkné,
0: let nebo měsíců?
1: 9 let, já říkám měsíců. Ne?
0: Jednou jste řekla let a teď měsíců, tak
1: ne,
0: jenom abychom si to upřesnili.
1: 9 let.
0: Tady to zní líp.
1: No,
0: přesně tak, to je vlastně krásný příběh o tom, že láska může do života přijít ještě jednou, i když ji člověk vůbec nehledá. Mrzí mě, že tady odešel, ale byl to vlastně zázrak, že jste potkala dva takové muže svého života.
1: No, ano. Říkám, nikdy nikomu...
0: To nikdo nepotká třeba ani jednoho za celý život.
1: Aby neostával sám, teď nemusí s ním bydlet, prostě vypráví si toho za celý týden spolu dost a zase to jde dál a prostě už teď bych nikoho nehledala, že jo, protože mě je přes 80. A kdyby ta paní Lenka chtěla na mě číslo telefonu, tak ho klidně dejte. Já bych ji z toho rozmluvila trochu. A ona je ještě po mně, zase proti mně mladá. A nikomu nedoporučuju. Když by měl možnost, ono dneska je těžko sehnat v tomhle letech někoho. Jako prostě, když je někdo už starší, tak ať to je pán, nebo akor dneska v té době, když jsou sami ty takový podvodníci a všechno možný. Ale prostě najdou se. Tohle to bylo, jakože jsme se přímo viděli a jinak nechtěla jsem nikdy nikoho, prostě kdyby mě někdo někdy řekl, budeš někoho mít, nevěřila jsem tomu a opravdu příjemné i všechno, prostě jsme si tam asi padli do oka. Opravdu přijeli, když jsem tomu nevěřila, bylo to 50 kilometrů, tak jsem tomu ani nechtěla věřit. Ale opravdu každý týden semka jezdil.
0: No, možná právě toto si z vašeho příběhu můžeme odnést. Nezavírat dveře předem tomu, co ještě může přijít. Člověk nikdy neví, koho potká a jakou hezkou kapitolu můj život ještě nachystá.
1: A kdyby ta paní Lenka se mě ozvala, byla bych ráda.
0: Tak vydržte na telefonu, já si od vás vezmu telefon a uvidíme, jestli vás dokážeme propojit. Naslyšenou, paní Maria.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.

0: To byl potlesk pro Daniela Landu. Za 3 minuty máme 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes si povídáme o tom, co přišlo potom, když první smutek z rozchodu a zklamání začaly pomalu mizet. Přinesl vám rozchod nakonec do života něco, co byste bez něj možná nikdy nepoznali? Paní Marie je s námi, dnes je to sama Marie. Tentokrát voláme, nebo voláte někde od Prahy, pamatuju si to dobře?
1: Ano, z Černošic ubytovny.
0: Vítejte ve vysílání a povídejte, co máte k tématu.
1: Já vás všechny zdravím, přeju příjemný večer nebo dobrý den. Já vám teďka povím, opravdu se to stalo. Já prostě, abych byla třeba včas v práci, tak jsem byla různě po podnájmech a privátech. A ten první, to jsem byla u rodiny, kde měli 2 holčičky, 2 chlapečky. Ta paní neměla kus ruky po úraze a ten pán měl, tím se narodil, dětskou ruku. A já jsem jim tam jako pomáhala, jo, a ten pán časem začal pít. Prostě tu rodinu už nemohl zabezpečit, začali se hádat. Jo, a co teďka? Takže i policajti tam kolikrát byli a dopadlo to tak, že nakonec ten jeden policajt si tu paní vzal a měl s ní, ona mu dala syna potom ještě. Takhle to dopadlo. To je opravdu pravda. Tohle se stalo. Tak tam dlouho chodili dělat pořádek, až si ji odvedl i s těma dětskama, vzal si ji a měl s ní kluka. Takže ona začala úplně nový život, úplně jiný, a pak se měla dobře. My jsme nechodili po bazarech, aby jsme sehnali na dítě kočárek a tak dále a tak dále. A pokud jde o mě, když umřel partner, já jsem se z toho nikdy nedostala, bohužel byl to druhý partner, ale držela mě práce a prvnímu partneru, ale jsem vděčná, i když jsme se rozešli, vypadalo to všechno, že to klapne, neklaplo. V tom druhém případě to vypadalo, že to bude špatný, počítala jsem, že se třeba rozejdeme. Vydrželo to 25 let do jeho smrti. Ale tomu prvnímu partneru jsem vděčná, protože já jsem předtím měla napadení. 2x, 3x to bylo takový horší. Byla jsem prostě v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Jo, to ranní stávání, ty noční a chození kolem té trati a takhle. A, takže já jsem...
0: Paní Marie, máme to pochopit tak, že ten manžel vás napadl, ten první partner, anebo někdo cizí?
1: Ne, to byl cizí. Mm-hmm. První partner byl dobrý, ale nechtěl moji matku, když byla nemocná. Já jsem se ho neptala, já jsem si ji dovezla do jeho bytu, měli jsme před svatbou a prostě jsme se radši pak rozešli. Buď on nebo matka, tak matka. Matka to vyhrála.
0: No to
1: takhle,
0: je
1: jo, ale stejně tomu prvnímu jsem vděčná za to, jo, že to takhle se mnou zkusil, protože já říkám, já jsem předtím byla napadená, nedošlo teda úplně k tomu nejhoršímu, jo, ale já jsem byla vyšokovaná, já jsem se těch mužů bála. Teď jsem nebyla nic moc, byla jsem nespolečenská, takže já bych zůstala úplně sama. A on mě vlastně z toho vytáhl. Jo, ale potom bohužel jako se to stalo s tou maminkou a já jsem se musela rozhodnout. Předtím jsem stála při něm, no ale pak, když bylo tohle, tak jsem se postavila na stranu té matky. Sehnala si svůj byt.
0: Dobře, paní Marie, a mluvili jste potom s tím partnerem někdy v pozdějším období, řekl vám třeba někdy, že toho lituje?
1: No takhle, on byl o 14 let byl starší než já, nebyl vyžilý, já jsem se tenkrát hodně spletla. Já jsem chtěla někoho prostě, aby byl na tom podobně jako já, jo. No my jsme se vydávali, ale radši jsem nechtěla. Já jsem pak měla velice hodného partnera. Já jsem vydržela být akorát rok sama po tom rozchodu. Jo, a pak jsem měla toho druhého a ten mi to úplně všechno vynahradil. Ale bohužel dávali mu 3 roky života a byla jsem s ním 25 let, ale nevzali jsme se nikdy. Děti jsme neměli. Jo, takže já jsem se začala tahat po těch ubytovnách, privátech, mě držela ta práce akorát. No, já jsem se toho nedostala. A pokud teda, tak ať se ty ženský toho nebojejí. Jo, ty starší pánové, tam už musí být opravdu láska k tomu chlapovi. To už není na nějaký sex. Akorát u někoho třeba jsou výjimky. Jo, ať se toho nebojejí, ono je spoustu jiných prostě...
0: To je hezké povzbuzení, Marie. Já myslím, že vám rozumíme. Můžou si prostě najít nějakého parťáka do života. Jste teda důkazem toho, že když jeden vztah skončí, vůbec to neznamená, že člověka už nic krásného nečeká, a právě naopak. Krásných 25 let na vás čekalo. Děkujeme za milé povídání, za návštěvu. Zachovejte dál přízeň Noční lince. Poslechněte si kapelu Damians a taky příběhy ostatních. Loučíme se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Asi každý se s rozchodem, s rozvodem vyrovnává jinak a žádný univerzální návod neexistuje. Co zabralo právě u vás a co byste dnes doporučili někomu, kdo má čerstvě zlomené srdce? Volá pan František ze Židlochovic. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlase a zdravím všechny posluchače do Čelinkýho rádia.
0: Děkuji, povídejte.
1: Dívejte se, já vám to řeknu asi tak, podle mě, my už jsme s manželkou 64 roku, my jsme se nikdy nehádali, nebo nedohadovali jsme se o nějakým rozvodu, nebo jo, to u nás nikdy nepadlo. Já si myslím, že jsme si každý dělali v té rodině svou práci, manželka doma, já zase se pojedu po té práci, jo, po těch kuškách, tak jsme každé dělali svoje a hlavně si myslím, že nám to pasovalo v ložnici, v posteli. To, víte, kdo by se tomu zasmál, ale je to důležitá věc. Neodporovat si někdy něco takového, jo, když by to na nás přišlo. Takže tam já podle mě to byl hlavní důvod, že nám to vydrželo, ale samozřejmě už nás to opustilo, tady ty hradovánky v posteli, ale dávám tomu takový prostě důraz, tam to musí pasovat, v každém případě. Myslím si, že hodně lidí se rozvedlo kvůli tomuto, jako jo, kvůli tomuto důvodu. No, takže takhle toto vidím. Moje jako to dlouhé trvání toho našeho manželství, jo?
0: Dobře, Františku, můžete si stlumit to rádio? Já jsem si říkala, až bude nějaký příznačný moment, že vás o to poprosím a než to stlumíte, tak řeknu, no tak, jak bych to řekla, tak kulantně partnerská chemie zkrátka musí podle vás fungovat.
1: Ano. Tak furt si máme rád, já si myslím, já mám babičku rád, protože když vidím, že chátráme, jako majo, už ještě bych rád překonal všechny ty nemoci starých lidí, jo, no už začínáme trochu hůř chodit, víte, ale no víc, co nás ještě čeká, necítím se na to, že bych měl zítra umřít, jo, ale může se stát všechno. Ale klidně bych rád překonal všechny ty nedohy starých lidí, no, prostě být tady co ne, když už, už je nám taky do roku, že, 84, no, tak takový ty, víte, já to, když to sleduju, ty lidi z kulák spadne, zlomí si klíční kost, zlomí si takhle a pak si marodí, jo, no. My zatím těch nemocí, těch tady lidí nemáme, takový ten cukr, trochu cholesterol a to chození, jo. No, jinak si myslím, že dobře vidíme, dobře slyšíme a
0: a dobře se k sobě chováte, Františku. Já bych možná ještě dodala jedno pravidlo, nikdy nenechat slunce zapadnout, když ještě nezapadla hádka. Do západu slunce by měl být doma, zase mír se říká. No. Tak děkuju za to sdílení, za tu hezkou upřímnost. Ať se vám daří, ať u vás doma všechno funguje.
1: No, snažím se manželce stále hodnej, víte, a když to trochu najevo, že mám rád, no a tak, no. Tak jo, tak děkuju, dobrou noc, ať si Jarušku.
0: Je minuta po půlnoci, za okamžik odstartujeme další hodinu noční linky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je před námi druhá vysílací hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barbuříková a budeme si opět povídat o tom, jak po konci jednoho vztahu znovu najít radost, naději a časem otevřít dveře i někomu dalšímu. A už první hodina ukázala, jak rozdílné mohou být vaše příběhy. Někdo zůstal sám, někdo potkal novou lásku ve chvíli, kdy ji vůbec nehledal. A zazněla tu i jedna pěkná rada, nezavírat dveře tomu, co nám život ještě může přinést. Jak to bylo u vás? Co vám pomohlo znovu se těšit, důvěřovat, žít naplno a třeba se i zamilovat? Volejte mi do noční linky 731 800 900. Druhá hodina našeho společného povídání začíná právě teď. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci. Konec vztahu může člověku na nějakou dobu vzít pevnou půdu pod nohama. Kdo nebo co vám tehdy pomohlo najít jistotu a chuť jít dál? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Václav, který volá do zlínského studia z Berouna. Václave, teď jsme ve vysílání, až teď začneme.
1: Takže poprvé jsem se ženil v 21 letech, měli jsme syna a dceru a po 12 letech manželství první manželka zjistila, že si v životě nic neužila. Takže po takový dalším dvouletým trápení jsem požádal o rozvod a okresní soud tenkrát za hlubokého komunismu mi do vlastní péče přisknul 8letého syna a 11letou dceru. 17 měsíců jsem byl máma, táta na plný úvazek.
0: Václav, můžu se doptat, i když je to teda brzo, obvykle se ptám na konci, jak to, že vám je dali do péče? Nebylo to tehdy běžné? Ne?
1: Prosím, ano, nebylo to běžné, ale říkám znovu, že manželka po 13 letech zjistila, že si v životě nic neužila. Takže začala užívat.
0: Takže
1: a to,
0: nejevila jakoby zájem, takže šli k...
1: Tak, no moment, já budu povídat. Chvíli, vidíte?
0: No, promiňte.
1: Ano, já vám to vysvětlím za chvilku. Za chvilku poznáte, proč. Jo?
0: Dobře.
1: Takže po 17 měsíců jsem byl máma, táta. Vařil jsem, odolával v paneláku se 7 bytama útokem různých babiček a tak, který se pak dokázali, nebo kterým jsem dokázal, že umím uvařit i dobrou kaši a další věci. A pak jsem se jednou dostal do takového trošku mírného povídání, možná trochu i sporu s paní učitelkou mého syna. Byl jsem za ní ve škole, chvíli jsme si povídali, půjčil jsem jí kapesník, pak jsme se sešli na druhé povídání o knihách, o takovýchhle věcech. Nakonec vám můžu říct, že s tou paní učitelkou jsme letos na MDŽ 8. března oslavili 41. rok manželství. Manželka měla dvě děti, já jsem měl dvě děti a naše další druhé manželství mělo dohromady 4 děti. Dneska jsou to teda dospělé lidi, ale celou dobu, co jsme spolu žili nebo co žijeme, jsme neměli jediný problém v tom, že moje děti, tvoje děti, byly to naše děti. Všechny manželka, díky tomu, že byla učitelka, krásně vychovala. Děti mají dneska velice slušné povolání a já vám můžu říct, že jste se ptala, proč tenkrát soud rozhod? Můžu odpovědět?
0: Ano.
1: Když vám řeknu, že jsem 40 let ženat a manželka, respektive máma, no máma, já říkám rodička, prvních dětí je 40 let neviděla.
0: No, to mě teda teď úplně posadilo.
1: Takže,
0: na zad... No.
1: Takže tady máte to vysvětlení, víc povídat nebudu. Já nemusím a nechci. No. To už jsem dávno všechno zapomněl.
0: Rozumím, jsem... ale toto je teda něco. Vy jste nespojili jenom dva životy, ale rovnou dvě celé rodiny. Vy dvě děti, ona dvě děti a najednou vás bylo 6. To musela být velká změna z 0 na 100.
1: A tak jsme... Tak báječně, tak jsme si to užili. Dneska máme teda všechny děti vdaný, dvě jsou, nebo daný ženatý, jsou v cizině, ale všichni mají velice slušné životní postavení, takže to všechno zase díky té mé manželce, s kterou teďko žiju a s kterou se připravuju a zítra ráno odjíždíme na 4 týdny do lázní.
0: Teda. Tak vám přeju, ať vám ta vaše velká rodina dělá pořád radost. A děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky. Moc si užijte s manželkou lásky.
1: To je divadlo, ale i cestování. Takže jsme za těch 40 let poznali 21 států světa.
0: Klobouk dolů. Václave, opatrujte se. Zavolejte
1: tak
0: zase.
1: Já ještě musím říct jednu větu. Já jsem pracoval a manželka vychovávala.
0: No.
1: A do dneška jí za to musím být vděčný, stejně tak, jako jsou děti.
0: Fungovalo to, dokázali jste se zžít a bylo to asi podle představ vás
1: tak.
0: A tak to má být. Každému pasuje něco jiného.
1: byli jsme jedna rodina, která měla čtyři rovnocenné děti. Děti dneska mají bráchu, ségru, ani nevíme, který komu patří.
0: Dobře. Opatrujte se a přeju krásné...
1: Vidíte, že se ten váš dnešní název toho povídání skutečně naplnil celým životem.
0: Ano, já jsem za to moc vděčná. Snad tady někdo bude absorbovat tu naději a tu inspiraci do svého vlastního života. Vám přeju ještě spoustu společných radostí s manželkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, přejeme vám krásnou noc.
1: Dobrý večer, já jsem se zbudila na vás dneska dost dlouho. Slyšela jsem poslední příběh.
0: Ale dovolila jste se, to je dobře. Mluvíme o tom, co nás dokáže po rozchodu nebo po rozvodu opět vrátit do života. Tak jaký je váš recept?
1: I byl teda nádherný ten příběh, ale vůbec mu ho nezávidím, pánovi, přeju ho. Já to řeknu krátce. Já jsem měla to štěstí, že jsem se svým manželem žila 62 let. Od 63 by láska trvala, od 6. měšťanky. A nikdy nás nenapadlo, nikdy. Opravdu nikdy. Ne, že by bylo, nebyly nějaký dohady nebo něco obyčejně kvůli hloupostem nebo kvůli dětem něco. A řekl, že nás jsem všecko doma zkazila, děti a kočky, psi. A já jsem vždycky se smála a říkala jsem nejvíc tebe nebo takový. Ale jenom to řeknu krátce, že když jsme spolu 62 let, když mě zemřel, šlo to strašně rychle. A v té době už by mě, když mě nám bylo přes 80 let, tak mě jako nikdy už nenapadlo, že bych něco scháněla. Ale víte co, je to štěstí, když se to povede po druhý, ale já si myslím, že nejlepším štěstím pro mě bylo, že jsme to tak dlouho vydrželi, i když teďka to je. Teďka už to je takové, na to vzpomínáte, ale opravdu je na to dobrý všecko, i když jsme opravdu
0: rozumíme,
1: jsme si pocestovali,
0: určitě,
1: prožili jsme to krásně a nelituju toho, musela jsem si na to zavolat. Je to nádherný, když se to dá vydržet. Já nevím, jestli bych měla odvahu něco dalšího začínat. Ovšem, věřím tomu, že kdyby mě bylo málo, že asi bych, ale měla bych z toho strach. Přeju každému, komu to vydrží. O to horší to pak je, když se musíte rozloučit. Když člověk pak je 6 let už vdovou a musím schánět kamarádky a mám 7 pravnoučat, a takže mám teda starosti, radosti a myslím si, že dneska ty mladí lidi to berou lehce.

0: Ano, ano. Musí mít ovšem oba dva, nesmí být jeden, že se hnedka urazí a hned je konec, ne. A naučila jsem se to, že jsem věděla, kdy mám, nemám mlčet, ale můžu mlčet a kdy jako prostě si to říct, až když se to srovná za chvíličku. A nikdy to netrvalo dlouho. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Když se stačím vzbudit. Obyčejně se budím na 11. Dnes to bylo na půlnoc.
1: Dnes jste se vzbudila, ještě k tomu i dovolala. Tak zase příště. Naslyšenou, paní
0: Mějte Marie. Se moc hezky, nashledanou a všem přeju dobrou noc.
1: To byla paní Marie z Hradce Králové, toto je Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Povídáme si o žárlivosti. Povídáme si o tom, že znovu někomu otevřít svoje srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali

0: třeba tu žárlivost nebo strach, nebo to, že další vztah může skončit stejně špatně. Jak znovu najít radost po rozvodu nebo po rozchodu? Na to se ptáme i...
1: Jaruško.
0: Ano, paní Vlastinky. Už jste ve vysílání, povídejte, co máte k tématu. Co jste prožila, nebo někdo z vašich blízkých, o čem chcete vyprávět?
1: Paní Jaruško.
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře.
1: Já vás špatně. Tady je Vlastina z Krnova.
0: Povídejte.
1: Já vás zdravím všechny. A pozdravuju, prosím vás, Pepina na Valachy. A vítám jeho paní zpátky z nemocnice. Operace dopadla dobře. Přeju hodně zdravíčka a radosti s manželem. A teď bych tomu tématu. Brala jsem se, já jsem měla 22 roku a byli jsme spolu 22 let. Po 22 letech jsme se rozvedli, protože manžel si našel přítelkyni a mě zůstalo 4 děti a jeden je 6 000 chlapec, kterého jsem vychovávala. No, pak jsem si našla druhýho asi po 8 letech, ale bohužel to se mi zabil v autě. A zůstal mě syn po něm. No, tak jsem to doklepala. Jsou na důchodě, jsou na vozíku. Je mi velice smutno. A nejbýt Českýho rozhlasu Olomouc. A vás noční linku. Tak nevím, co bych dělala, protože vy mě držíte při životě.
0: Každý jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost, že nám to dovolíte. Hlavně jsme také rádi, že se zapojujete, že třeba teď voláte do noční linky. Soutěžíte taky s námi, vyhráváte?
1: Ráda bych, kdybych ještě potkala nějakého přítele, ale dostala se na vozíku, tak nevím, jestli by někdo měl zájem, jestli by se toho nelekl.
0: Já myslím, Vlastinko, že určitě ne, protože nějaké takové vzájemné sdílení nemusí být o fyzické kráse nebo fyzických schopnostech, ale úplně o něčem jiném, o té lidské blízkosti. Takže nějakou cestu, kdybyste našla, jak na to, tak to by bylo prima. My slyšíme každé vaše slovo, nebojte, Vlastinko, slyšíme moc dobře.
1: Jo.
0: Tak kde vám najdem toho parťáka? Co? Kde se hledá parťák? Podle vás.
1: No, přijmula by partnera, jako by to neodluje alkoholu. To je největší nesvár. Proto jsem se rozvedla se 4 dětma, zůstaly mi 4 děti. A pak kolem panáku se batolil takovej opuštěnej chlapeček, měl 3,5 roku. Já jsem se ho ujala, nakonec mi říkal maminko, vyučil se a šel do světa, že jeho tatka je v Ostravě, že mu našel práci, on se vyučil jako zedník. No a bohužel zůstal s ním a nevím vůbec, kde zůstal, jak zůstal, co se s tím stalo, vůbec nevím nic. Ani on, ani ten otec nedal vědět. No,
0: tak to by bylo krásné vypátrat ho a třeba se s ním znovu sejít. Třeba dokážete najít způsob, jak to udělat. Vlastníko, překročili jsme čas, musíme se rozloučit, dopovídáme si to příště, co říkáte? A se mi teď řeknete, že mě neslyšíte, jako skoro pokaždé, tak víte co, pustíme si písničku a já zkusím ještě mimo éter si s vámi popovídat, jestli ta spojení bude lepší. Jaromír Nohavica, jiné to nebude. V noční lince Českého rozhlasu.

jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo

0: krásně mu to hraje a zpívá. To byl Dalibor Janda, Vchází bez vyznání. Posloucháte dál Noční linku Českého rozhlasu a pokračujeme v tématu, co nás dokáže po rozvodu nebo po rozchodu vrátit zpátky do života. Rozchod neznamená jenom ztrátu partnera. Často se s ním mění celý náš dosavadní svět. Jak dlouho vám trvalo, než jste se vytvořili život, ve kterém vám bylo zase dobře? Na to se teď ptáme paní Ivetky z Olomouce. To je další naše posluchačka, další volající.
1: Ano, děkuji. Já zdravím všechny lidičky, krásnou noc a chtěla bych říci, co má se státi, stane se. Já jsem se vdávala v 19. Jo, už jsem to říkala do noční linky jedno, měla jsem dvě holčičky, manžel studoval 5 let, já jsem fakt živila rodinu, pak měl rok vojnu. Já jsem ten vztah držela 32 let, protože jsme žili za komunismu a tenkrát se opravdu to tak bylo, že děti z rozvedených manželství se nedostaly na žádnou školu. Tak já jsem držela ten vztah, já jsem se vdávala z lásky tedy a myslela jsem si, že vydržíme spolu celý život. Ale to jsem si jenom myslela, bláhově, jako mladá holka. Já jsem to držela 32 let, kvůli těm dětskám, jo? Aby ty holky se dostaly na školy. Taky se dostaly. Díky mně. Oni to nevidí, nechápou, jo? Oni to dnes nevidí. To je jedno. Oni vystudovali obě dvě vysoké školy. Ta jedna má 2 univerzity v Americe. Právnickou univerzitu. Vystudovala trestní právo. Druhá vystudovala, ta plakala, že se nedostala na práva, protože byly dvojčata, že? Takže ona, jedna se dostala, ta druhá plakala, 3 roky byla doma, brečela, že se nedostala taky na práva. Já říkám, tak umíš anglicky, tak zkus něco jiného.
0: No, tak zkusme se vrátit
1: říkám,
0: k tématu.
1: Si k tématu, ano. Aha. Takže nakonec jsme se teda rozvedli, já to zkrátím. Holky vystudovali, obě dvě mají výšky. Vysoké školy, mají dobré zaměstnání. Nakonec jsme se tedy rozvedli, já jsem se nechtěla rozvádět, ale manžel si dělal, co chtěl, řeknu to do éteru, ten si dělal, co chtěl, na nic se mě neptal, lítal po světě a tak dále, surfoval, no, tak jsme se rozvedli a teď chci říci, já jsem zůstala sama, jo, a teďka taková ta nejistota, že, v té duši. A potkala jsem jednoho pána, a s ním mě seznámil můj Belgičák černý, když jsem byla v tom stěhování, jo, tak mě s ním seznámil v hospůdce, bylo vedro tenkrát, léto, červen, to byly vedra, tak já jsem si šla tam do jedné hospůdky dát pivo, říkám si, dám pivo, já už na všechno kašlu, už jsem ten život vzdávala. A ten Belgičák na něho vyskočil, já říkám, co to děláš? Jo, na něho vyskočil v dobrým, ne, že by ho chtěl pokoucat. V dobrým. Já říkám, co to děláš dolů? A ona se známil a my jsme potom žili několik let s tím pánem. Jo, my jsme se vytáhli z Brindy oba dva. Já jsem byla sama, on byl sám. Já jsem ho vytáhla z ubytovny a potom říkám, nebudeme žít spolu, že bychom dali ty příjmy nějak dohromady, ať co nemáme všechno tak drahý, tak jsme spolu žili asi, já nevím, 13 let nebo 10 let. A potom on furt taky lítal, jo, on byl takovej nevyrovnaný, hrozně, já jsem chtěla zázemí, jistotu a on byl takový rozlítaný, on měl takový nálady, on vždycky utekl třeba na 4 dny, pak se zase vracel a já jsem byla taková nejistá. A teď jednoho dne jdu do železářství, poslouchejte, co se mně stalo.
0: No.
1: Fakt, co má se stát, i stane se. Já jsem si šla kopit lavor, stála jsem v tom železářství a říkám, berete karty? Ona říká, ta vedoucí. Ne, nebereme, naproti máte bankomat. Říkám, dobře, tak já tam půjdu. A tam stál jeden pán a on říká, nikam nechoďte, já vám ten labor koupím. Říkám, no to nemůžete. A ta vedoucí, no to nemůžete udělat, to nemůžete udělat. Stál 176 korun. On říká, ne, já ji ho koupím. Světle zelený, krásný labor. On mě ho koupil a do dneška jsme spolu, jakože se navštěvujeme, já jsem ve svém, teda on je ve svém. On si mě chce vzít za ženu, ale já pořád váhám a já jsem kozoroh od nás, to je takový svobodomyslný znamení, jo, že mám ráda ten vzduch, tu volnost, jo, přitom hledám zázemí. Takže do dneška jsme spolu, on mě strašně pomáhá, má mě rád, i finančně mě jako drží, jo, když potřebuju peníze, on mě fakt jako půjčí, dá, ne půjčí, on mě dá prostě nějaký finance, já mám 3 pejsky, jo, navštěvujeme se, prostě mě má rád, jo. Takže tak jsem dopadla a když poslouchám ty příběhy těch lidí, úplně pláču, jo, to je nádherný, co říkal ten pan František, jo, 64 let spolu. Tak jsem si to představovala, když
0: takže,
1: jsem si brala Ivetko, své...
0: Takže, pochopila svého... jsem to, že vy jste vlastně dala šanci hned několikrát, 3krát.
1: Mhm.
0: Každý ano. Z těch vztahů byl úplně jiný, no. Možná ty dva si byly malinko podobní, ti muži.
1: No,
0: takový,
1: no, no, no. Ne, ten druhej... Ten byl nevyrovnaný hodně. Mm-hmm. A teďka mám muže, co mě fakt má rád, opravdově, a pomáhá mi. Sice nejsme jako manželé, já žiju ve svým, já jsem tady u lesa sama, s pejskama na dědině, on žije ve svým, jo, on bydlí ve Slavonině.
0: Máte každý to svoje. Takže to chtělo několik životních pokusů, ale nakonec přišel ten pravý. To je krásné. Já děkuju, že jste se nám svěřila, že jste zavolala. Bohužel jsme přetáhli čas, Ivetko. Já jsem se vás snažila trošku popohánět, ale myslím si, že jsme řekli všechno. Vidíte, dobrali jsme se cíle.
1: No.
0: Tak to je hlavní.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

ani plášť na pošáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani plášť na pošáky neplatí. Ani prach, ani prach.

0: Znovu někomu otevřít srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali strach, že další vztah může skončit stejně? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám pana Tadeáše z České Lípy. Vítejte.
1: Zdravím vás, zdravím všechny posluchače z Plzeňského regionálního vysílání. No tak já jsem, když to bylo 20 v roce 2008, když jsem byl zorientovaný na stěny.
0: Tadeáši, my vás neslyšíme úplně nejlíp. Můžete zkusit začít ještě jednou?
1: Teď je to lepší?
0: Ano, to je úplně něco jiného. Dobré, povídejte.
1: Jo. Zdravím všechny posluchače regionálního vysílání. Chtěl jsem říct v roce 2008, protože jsem byl na starší ženy, ve 20 letech jsem potkal starší ženu. Bohužel, ale mě využívala jenom, protože chtěla získat majetek po mém otci a prostě peníze z vejplaty a podobně. Po 8,5 letech prostě jsem se s ní rozešel. Potkal jsem kamarádku invalidní, bohužel ve vztahu přímo nejsme, ale ona je invalidní, protože přežila vlakové neštěstí, které zažila v 95. roce u Poličky. Aha. A pomáháme si vzájemně a jsme si dost blízcí, jako. Takže jako na vztah jako takovej už nemám i díky mému zdravotnímu handicapu, který bohužel mám po létech, ale vrátil jsem se k svému otci, když mě bývalá přítelkyně rozkmocila a máme dobrý vztah. S celou rodinou jsem se dal dohromady. No a jsem docela až na to zdraví teď relativně spokojen.
0: No tady až já můžu se zeptat teda na tu osobní otázku, o kolik let byla starší ta paní?
1: O 29.
0: No tak, teď bylo trošku ticho.
1: No.
0: To je dost.
1: To je dost, no. A dneska říkám, mám tu kamarádku a jsme spokojení, no. Pak mám svýho tátu, který ho mám moc rád, jako. A mrzí mě, že právě jsme byli rozmocení a dokonce jsme spolu vedli i soudní spor o nemovitosti a všechno se zahladilo, jako.
0: Mm-hmm. A to teda
1: klobouk dolů. Táta věděl, že zatím já nejsem a prostě mě přijal s otevřenou náručí opět.
0: Tak to je moudrý tatínek, protože to musela být pro něj velká rána, prožívat teda nějaké takové trauma, ale on se na to dokázal teda povznést a dokázal
1: říkal,
0: to vidět reálně.
1: Říkal, že dost se pro mě nabrečil.
0: No, tak to chápu a je úžasné, když se dají takové vztahy napravit. Já si myslím, že to je obrovskou inspirací pro naše posluchače, protože mnozí nemají ideální vztahy se svými dětmi, my o tom mluvíme často tady. Tak je krásné slyšet, že to jde po letech napravit.
1: A ta kamarádka Markéta z toho vlaku osudného, který 24. června 1995 havaroval u Poličky, tak je velkou oporou.
0: Ano. To si myslím pamatujeme. Tak děkuju vám za vaši přízeň. Zavolejte zase příště, když bude téma, které vám sedne. Vytočte noční linku a přijďte.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: To byl pan Tadeáš. Je 1 hodina ráno a naše dnešní noční linka se uzavírá. 2 hodiny jsme společně sdíleli příběhy o lásce, které skončily o ztrátách, samotě, ale především o odvaze znovu se nadechnout a jít dál. Děkuji vám za otevřenost, za vaše vzpomínky i za chvíle, kdy jsme se společně zasmáli. Možná si z dnešní noci odnesete jedno. Nový začátek nemusí přijít hned a nemusí vypadat tak, jak jsme si představovali, ale nikdy nevíme, co hezké nás ještě někde čeká. Od mikrofonu ve zlínském studiu se s vámi loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou, krásnou noc, milou neděli a hlavně, ať máte ve svém životě pořád na co a na koho se těšit.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
2: Už je to tady.
1: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
2: Já jsem bás. Bás.
1: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
2: No, mám jednu dceru.
1: To jsem ani nevěděl.
2: A ty máš nějaké děti?
1: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
2: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
1: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
3: No, tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak, játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby.
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já... Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak já se jenom... Chviličku zapsu, tak...
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano?
2: Gangsta!
3: Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom. No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva, vlastním jménem Ludvík Kopřiva, se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
5: Ještě jednou asi, že?
6: Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slidně. Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Saidla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Borlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté Přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: Tak to šlo. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadr, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte.
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdyby se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10.

0: si odskočila do uštán, jo?
1: Jo.
0: Ještě jednou vám moc děkuju.
1: Ergo, to je materiál, to je.
2: A sakra, osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
3: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kač.
2: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
1: No, já jsem to měl připravený na pátek.
4: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh soudruho, abyste to odložil na příští týden.
1: No, já vím, že je to důležitý.
4: No?
1: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
2: No, osáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
1: Proto já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
4: Kde pak ne?
2: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
1: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
2: Ne.
1: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
4: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
1: No tak ne, no.
2: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
1: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
2: Jo, běžte.
4: Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
5: Vezmete mi ty výkazy, kozinka?
2: Ještě ne, soudru řediteli, já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
5: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
2: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
5: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
2: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
5: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
2: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
5: Pochopitelně.
2: Ano.
5: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
2: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
5: Ano, až na ty výkazy, že jo?
2: No,
5: tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
2: Ano.
5: A jestli je tam někde máce, tak mě ho zavolejte.
2: Zajiste, soudru, že řídíte, zajiste.
6: Někam vyrazíme, soudru, řediteli?
5: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
6: A do Prčic.
5: Ne, do Plzně.
6: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
5: Ale to já taky, Máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
7: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
3: Prosím.
2: Já bych byl moc rád, kdyby vaše Seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
3: No samozřejmě, jistě, naše Seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
2: Děkuji.
3: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to náš ženich, náš host.
2: Ano.
3: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano, naschledan.
2: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
3: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
2: No.
3: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
2: No.
3: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
2: Ano, ano.
3: Ano. Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
2: Ano.
3: Kvůli kybernetu. Ano,
2: aha.
3: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
2: Ano.
3: Kdybyste si trošičku stoupnul.
2: Ano, prosím.
3: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pan potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás.
2: No.
3: Tady. Prosím. Bohatá.
2: No.
3: Hezká.
2: No, no, no.
3: Moudrá.
2: Jo, jo.
3: Jen trošičku starší.
2: A je, je. To není nic pro mě, starší, na to já kašlu.
3: Kašlete na nic,
2: jo.
3: Samozřejmě to vám chválím, ano, tak tedy tady. Mladička,
2: no.
3: Skoro zajíček,
2: no, no, no.
3: A už bohatá.
2: Jo, no, no, no.
3: Ano, hezonka,
2: jo.
3: Trochu docela nepatrně hloupá.
2: A je, tedy... to není nic pro mě, na to já kašlu.
3: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
2: no.
3: Hezká, chudá, kašlete.
2: A je, no jistě, na chudou kašlu.
3: Ano, tak tady. Bohatá,
2: no.
3: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
2: A je.
3: Já vím, kašlete,
2: no.
3: Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No, ale... Že s váma cejtím, pane, tak tuhle
2: to?
3: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím. Tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
2: no?
3: Cizí státní příslušnost.
2: No, prosím, to je to, co já hledám.
3: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
2: Jakou?
3: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
6: Soudruhu vedoucí.
7: Ano.
6: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
7: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
6: Identifikovat.
7: Ano.
6: Tak jdeme. Prosím.
7: Prosím, pozor.
6: S dovolením. Pojď.
8: Gábel neboli vidlice PČ6653/4. Ano, 6653/4.
6: Děkuji. Patří vám to, ne?
7: Ne.
6: No, tak to musíme rozbalit.
7: Prosím.
6: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
7: Opatrně, nepoškodilo.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendavá sláma.
6: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáč?
8: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
6: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

mes, kdo zhojí naše duše hladovějící, kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné. Mi dohodně.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu, jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám, prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká v zákristy. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšala, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Opravdický
6: anděl. No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem a...
5: Ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte, to jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel... Nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvadí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak? Já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu. Totiž, abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to... Jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodnej jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek. Hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. Když to takhle bude pokračovat, tak se... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
5: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrova. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou. Já
4: si, vidíte?
5: Ale já si snad kvůli vás, jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.